Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
3: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela a to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, aby se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je pokrývní floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů, si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřík na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to uporu, sporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Léto láká k vodě, zvlášť v parních dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
1: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje, zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybář.

0: bakalářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku.
1: Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybolovský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
2: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
1: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
2: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu, ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
1: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
3: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jdete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příruby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit. U 125 tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je Simjet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen jakoby ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 lety mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxiskuty, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střídou vás chtějí na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a kde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejel pak na otavce, což je poslední dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tenhle ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolujou. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých ledorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině Středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kvasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval, takže nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze...

0: Ano, mám.
1: Máte? Co ano. Je na něm?
0: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
1: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
0: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
1: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
0: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
1: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
0: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo.
2: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
0: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
1: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
0: No, Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý přestavili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Eichelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
0: Ano.
1: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic. Až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny, a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: A to do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal. Moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky. že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tematiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 25 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Kvůli opravám Hlávkova mostu v Praze nejezdí tramvaje mezi Vltavskou a Těšnovem. Charita Starý Knín vyhlásila veřejnou sbírku, potřebuje vybrat 1 000 000 korun na boj s dřevomorkou. Dnes bude slunečno, během dne se můžou přechodně nakupit mraky a teploty vystoupí až na 28 stupňů. Klidné ráno vám přeje Monika Vrchotová. V centru Prahy ode dneška nejezdí tramvaje mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Důvodem jsou opravy Hlávkova mostu, které potrvají do konce prázdnin. Změnit trasu museli linky 12 a 41, přibližuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Náhradní doprava není zavedena. V oblasti mohou například cestující využít linku metra C, aby se dopravili z Vltavské na Florence.
2: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z 1 roku na 2. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. Navíc odborníci, jako jsou psychologové nebo speciální pedagogové, by se tak k potřebným dětem mohli dostat dříve. Část barokní fary v Maršovicích na Benešovsku zničila dřevomorka. V přízemí budovy poškodila podlahy, obložení dveří i nábytek. Charita Starý Knín, která ji vlastní, zaplatila za opravu zhruba 1 000 000 korun a žádá lidi o pomoc. Vyhlásila veřejnou sbírku, říká František Čipera, který koordinuje odstraňování dřevomorky.
4: Jsem ve stavebnictví 55 let se pohybuju a tohle jsem neviděl, takovouhle zkázu. Sežralo nám to i dáme obložky, které jsme měli udělaný nový. No bylo to teda opravdu tragický, no. Na pláč pomalu, jo.
2: Faru přitom v roce 2023 kompletně zrekonstruovali za 51 milionů korun dělníci. Jak se dřevomorka do budovy dostala, vedení Charity neví.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávie neodehrají úvodní 2 domácí ligové zápasy nové sezony před prázdnými tribunami. Pražský klub může díky úpravě v řádech pozvat na stadion v Edenu děti do 12 let, které budou v doprovodu dospělých. Slávia si má odpykat druhou část disciplinárního trestu z minulého ročníku. Derby se Spartou se totiž kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo.
1: Počasí.
2: Sobota slibuje příjemné letní počasí, bude jasno až skoro jasno, během dne většinou polojasno s drobnou kupovitou oblačností. A teploty, které se teď pohybují kolem 15 stupňů, vystoupají odpoledne na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Poděbradech je neprůjezdná Palackého ulice u křižovatky s Ostrovní. Zasahují tam hasiči u požáru domu. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Omezení by mělo trvat do 8. hodiny ráno. A na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru se projíždí pouze levým pruhem, výraznější zdržení ale nenaberete. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách už má slovo naše dnešní průvodkyně Petra Procházková, zcela jistě vyspala do růžová.
5: Rozhodně minimálně podle šatů. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dobrém ráno Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že o návratu elektronické evidence tržeb ještě není definitivně rozhodnuto a nebudou chybět ani děti. Co je to horor? Je to pohádka, kde straší, potravina, ze které nás bolí břicho. Co všechno může být horor a podle čeho se to jednoduše pozná, tak už za chvíli vám to řeknou děti z Rakovníka a z českých písniček si zahráme Karla Černocha, Petra Muka nebo Věru Martinovou a jako první Marek Ztracený a to se mi líbí, tak pěkné ráno. Tak už můžeš.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 5 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Máme 11. červenec a pohled do kalendáře nabídne Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
3: Byli povolávaní predovšetkým uvědomělí robotníci a družstevní roli.
2: Československá hranice o délce skoro 3,5 tisíc kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
3: Při organizovaní ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
2: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totalitních byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru. Welcome to space. To the next generation of dreamers. Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Till. Já přeju hezkou sobotu.

0: 3 minuty po 17:45 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pravonín 10, Králův Dvůr 11 a Břešťany 11, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Sobota bude jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná, s drobnou kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty naměříte mezi 25 až 28 stupni a k tomu povane slabý, přes den mírný severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, teď ráno můžou být místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Jaké kaskadérské kousky musí umět freestyleový motokrosař? A jak nebezpečná tahle sportovní disciplína je? Nám prozradí Petr Pilát z Pišel u Benešova.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: vámi dobré ráno, střední Čechy. Horor znamená doslova děs nebo hrůza. Jde o žánr, který pracuje se strachem a napětím. Poznáte ho podle toho, že se v něm objevují strašidelné motivy, přízraky, upíři, příšery, anebo i obyčejní lidé v nebezpečných situacích. Typické temné prostředí, nečekané zvuky a okamžiky, které mají diváka nebo čtenáře vylekat. Horory mají dlouhou tradici od gotických románů přes filmy 20. století až po dnešní trailery. A co si o hororu myslí děti z Rakovníka?
1: Televizní hvězdička všechno pokazila. Jakmile se ukázala pusu, zuby, dobrou. Snad mi vysvětlíte vy, milé děti, co je to ten horor?
2: To je takový medvídek, který má mikrofon.
3: Třeba takový ty strašidelný filmy z Wednesday a takový.
4: Nebo to jsou hodně moc strašidelný.
5: A je tam hodně tma a jsou tam hrozně černý obrazovky.
6: Jsou tam hrozný příšery.
7: Může to být nějaká hra, může mít název horor.
8: Třeba Minecraft oni stavili, aby je nesežral nebo nějakou neudělal, aby nezemřeli.
9: Moje mamka a taťka se dívají na Squid Game a je to taky horor, i když tam jsou barvičky. Tam jsou hezký barvičky.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude dnes od 19 hodin obousměrně uzavřená dálnice D10 mezi exity číslo 10 a 14. S obnovením provozu se počítá v neděli kolem 9. ráno. Objízdná trasa pro osobní auta povede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem, nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem. Částečná omezení provozu na dálnici D10 si dnes odpoledne vyžádá příprava demolice a zítra dopoledne pak odklízecí práce. I letos v létě policisté kontrolují vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí pro vůdce rekreačních plavidel na vybraných úsecích řek, tedy například kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření vyššího množství můžou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu. V Praze v domě ochránců přírody dnes skončí výstava starých odrůd ovoce. Poslední den je zaměřený na meruníky. Přednáška bude věnovaná poznávání jejich odrůd. Připravené jsou i komentované prohlídky a ochutnávka plodů i pecek, které mají sladké jádro. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se dnes utkají o titul z wimbledonské dvouhry. První české grandslamové finále v historii začne po 17. hodině. Do finále mužské dvouhry postoupil v Londýně obhajce titulu světová jednička Ital Jannik Sinner, který se zítra střetne s Němcem Alexandrem Zverevem. A dnes nás bude provázet slunečná obloha jen přechodně s drobnou kupovitou oblačností a odpolední teploty mezi 25 a 28 stupni, teď je kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Na místě už je šipka silničářů. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem. A v Praze je kvůli požáru uzavřená Voršilská ulice poblíž křížení s Ostrovní. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl šesté.

0: s vámi bude dál, dobré ráno a vydáme se platit.
1: Ano, poslanci sice ještě neschválili EET 2.0, ale pokladní systémy už jsou připravené a naprostá většina podnikatelů nebude kvůli spuštění elektronické evidence tržeb téměř nic řešit. Víc si řekneme za malou chvíli.
0: A teď už Karel Černoch a Zrcadlo, tak dobré ráno.
1: Hezkou sobotu.

0: Vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy. O návratu elektronické evidence tržeb ještě není definitivně rozhodnuto. Tento týden o ní teprve ve druhém čtení jednala poslanecká sněmovna a opozice chce do zákona prosadit řadu změn. Harmonogram ministerstva financí ale napevno počítá se spuštěním pilotního režimu od 1. ledna 2027 a o měsíc později už ostrý provoz. Také podnikatelé s obnovením EET 2 nejisto počítají a vývojáři od začátku července testují software pokladních systémů.
1: Účtenka v rámci nového EET musí obsahovat vlastně samozřejmě všechny zákonem dané údaje, ale co tam je výhoda oproti té minulé verzi, je ta, že už nemusí obsahovat nutně ty fiskalizační údaje. To znamená, ten zákazník vlastně ten doklad uvidí i po spuštění nového EET ve stejné variantě, jako ho viděl doposud.
2: Vysvětluje Viktor Fiškandl ze společnosti Dotykačka, která vyvíjí pokladní systémy. Povinnost tisknout účtenky patřila k nejkritizovanějším prvkům předchozí verze elektronické evidence tržeb. Nové EET, od něhož si ministerstvo financí slibuje, že do napjatého státního rozpočtu přinese 14,5 miliardy korun ročně navíc, už tisk účtenek nevyžaduje, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: V porovnání s původní verzí EET je navržen jednodušší, efektivnější, méně administrativně náročný, modernější a uživatelsky přívětivější systém evidence tržeb.
2: V podstatě jediné, co budou muset podnikatelé udělat, je stáhnout si svůj unikátní pokladní certifikát pro evidenci tržeb z portálu Finanční správy Moje daně. Ten si následně nahrají do svého pokladního systému. Větší podnikatelé a hlavně restauratéři nebudou muset řešit téměř nic, říká Petr Indra, generální manažer společnosti Storios, která poskytuje pokladní řešení pro gastronomické provozy.
4: Pro zákazníky Storios bude přechod co nejjednodušší, z jejich pohledu by měl proběhnout převážně automaticky. Klienty včas informujeme, pokud bude potřeba doplnit některé údaje nebo provést jednoduché nastavení, ale neočekáváme složité zásahy do provozu.
2: A zvýšené náklady na pořízení techniky, což byl další z problémů při zavádění původního EET před 10 lety, už by tentokrát neměli pocítit ani menší živnostníci, říká obchodní ředitel Dotykačky Jonáš Menclík.
5: Úplně teoreticky si nemusím investovat nic, stačí mi opravdu mobilní telefon za předpokladu, že jsem někdo, kdo umí s tím mobilním telefonem pracovat tak, aby mu to vyhovovalo v rámci toho podnikání.
2: Pro drobné podnikatele bude zdarma k dispozici webová aplikace Moje EET, říká Madle z generálního finančního ředitelství.
3: Spuštění webové aplikace pro evidenci tržeb Moje EET, určené pro malé subjekty, je naplánováno na 1. prosince 2026.
2: Úplně nejmenší podnikatelé s tržbami do 50 tisíc korun ročně jsou navíc EET úplně vyjmuti. A evidovat tržby nemusí ani živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční příjmy do 1 milionu korun. Ti si ale musí navýšit měsíční paušální daň ze 100 na 1500 korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Dvě minuty po 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 12, Vestec 13 a Jince 10,5, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota bude jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná s drobnou kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Aneta Langerová, Voda živá, 8 minut před 6 hodinou, posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už tipy, kam dneska vyrazit, a Denisa Hergeslová, tak krásné ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Skanzen Solvajovy lomy u svatého Jana pod Skalou vás mezi 10. a 17. hodinou zve na tradiční den s technikou. Potěší všechny milovníky historických strojů i rodiny s dětmi. Čekají vás jízdy úzkoroschodným vláčkem i drezínou, ukázky historických lokomotiv, bagrů a nákladních vozidel nebo prohlídky podzemních štol s průvodcem. V areálu ožije technika, která kdysi sloužila při těžbě vápence, a nebude chybět ani občerstvení a další doprovodný program. Mělnický park na Podolí se v sobotu 11. července promění v moře umělníka. Festival plný vůní, chutí, hudby i nového cirkusu. Sedmý ročník nabídne akrobatická a divadelní představení, koncerty, pestrý program pro děti a desítky food trucků s kuchyněmi z celého světa. Těšit se můžete taky na chůdaře, žongléry, dílničky, kočovnou hernu i večerní vystoupení mělnického offbeat orchestra. Na hradě Točník zazní od 19 hodin trampské a folkové písně v podání legendárního tria Hop Trop, skupina, která na české scéně působí už od roku 1979, nabídne známé hity, novější skladby i vyprávění veselých příhod ze svého muzikantského života. O příjemný letní večer pod širým nebem se postarají Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Vondra. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Děti by měly nově povinně navštěvovat mateřskou školu 2 roky. V Mladé Boleslavi a okolí se dnes a zítra pojede automobilová Bohemia Rally. Závod omezí dopravu. A sobotní obloha bude převážně slunečná. Odpolední teploty se budou pohybovat kolem 27 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Monika Vrchotová. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného 1 roku na 2. Detaily změny chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. 2 roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
3: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten 1 rok není mnoho.
2: Na komplikace, zdržení a objízdné trasy se musí tento víkend připravit řidiči v Mladé Boleslavi. Městem pojede automobilový závod Bohemia Rally. Podle mluvčí magistrátu Šárky Charouskové bude dnes od 12 do 21 hodin neprůjezdných 13 ulic.
4: Z těch nejfrekventovanějších se to dotkne třeba Viničné a Pražské ulice. Nedělní rychlostní zkouška městská ovlivní dopravu v Boleslavi od 12 do 19 hodin. Týkat se bude celkem 8 ulic v samotném centru města, včetně náměstí Míru, Komenského a Českobratrského.
2: Jinudy pojedou kvůli závodu také některé městské autobusové linky. Zastavovat nebudou asi na 10 zastávkách. Pražská zoo na dnešek připravila speciální program ke dni mongolské kultury a světovému dní koní. Zájemci se můžou u expozice Gobi zúčastnit komentovaného krmení koní Převalského nebo se setkat s fotografem Václavem Šilhou. Ve vzdělávacím centru pak pro návštěvníky organizátoři připravili naučný program a ochutnávku mongolských specialit.
1: Sport.
2: Fotbalisté Španělska porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý s Francií. Dnes večer si zahrají o postup Norové proti Angličanům.
1: Počasí.
2: Středočeský kraj už ozařují první nesmilé sluneční paprsky, provázet nás budou po celý den, bude skoro jasno, postupně většinou polojasno s drobnou kupovitou oblačností a s teplotami v rozmezí od 25 do 28 stupňů, teď je kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Poděbradech je uzavřená část silnice číslo 611. Důvodem je požár v ulici Palackého na křížení s ulicemi Ostrovní a Jana Opletala. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Až do 8 ráno se projíždí pouze levým pruhem, zatím bez kolony. A na východní části okruhu směrem do Běchovic počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři a kolem se projíždí plynule. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A na co se můžeme těšit dál, to už nám prozradí zcela jistě Petra Procházková.
5: Samozřejmě. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dobrém ráno Střední Čechy uslyšíte, že inspektoři silniční dopravy spolu s policisty spouští od dneška 20 kontrolních akcí. Slavný Wimbledon určitě vyhraje česká tenistka. Do finále totiž postoupily Karolína Muchová i Linda Nosková. Něco podobného se na Grand Slamu stávalo naposledy ještě v československé éře. A připomene to i slavná Martina Navrátilová. Už za chvíli a z českých písniček to budou Jelen s Míšou Tučnou, Krištof nebo Dalibor Janda a jako první Jiří Korn. Tak pěkné ráno.
2: Hezkou sobotu.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 11 minut po 6. s vámi dobré ráno střední Čechy. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále Wimbledonu a dnes odpoledne si zahrají o titul v ženském singlu. Muchová vyřadila Američanku Coco Gauffovou 12-10 v rozhodujícím tiebreaku třetí sady. Nosková Martu Kostiukovou z Ukrajiny 2x6-4. Poprvé od rozdělení Československa bude mít Česko oba finalisty grandslamové dvouhry.
1: Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
2: Martina Navrátilová, držitelka 18 grandslamových titulů z ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
1: To bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
2: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
3: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
2: Vyprávěla Linda Nosková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat.
3: Koukala se mnou. My jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě a samozřejmě jsem KF fandila.
2: To Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové ji začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
3: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně ráda, že jí to vyšlo taky.
1: Češka vyhraje, tak jsem moc ráda a pyšná.
2: Je pyšná také slavná česká rodačka Martina Navrátilová. Finále začne v sobotu po 17. hodině. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.

0: Minutu po čtvrté na sedm máme na hodinách a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Osnice 13,5, Říčany 12 a do Třetice Milovice 17. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešní den by měl být jasný až polojasný, během dne přechodí až oblačný s drobnou kupovitou oblačností a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, k tomu povane slabý přes den mírný severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Naše studio tentokrát svou energií naplní herečka Regina Rázlová. Mluvit bude nejen o svých slavných filmových a televizních rolích, ale i o vášni pro zahradničení a chov slepic.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Krištof a Šňůry, 9 minut před 6:30, posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď se chystá trocha legrace, připraven je Jan Kraus, pěkné ráno.
1: Jako já jsem učitele v podstatě svým způsobem považoval za svý nepřátele, protože já jsem miloval svobodu a být venku a v parku a tak dále, takže to se poprvé projevilo už teda na základní škole. Já si do dneška pamatuju, že když jsme skončili a skončila ta prokletá devítiletka, kterou já prokoukal snivě z okna, že jo, té třídy, kde byl park. Takže když jsme skončili, tak tam dostal školník nějaký takovej záchvat, že nám řekne ještě rozlučkový projev, že jako už jdeme naposledy z té základní školy. A když jsme takhle se shromáždili z těch dvou tříd u těch školních dveří, tak on jako je nechal zavřený, postavil se před ně a chtěl mít takový jako pro nás koncepční projev, říkal, milé děti, končíte na základní škole, budete vstupovat do života, který, a dál už nic neřekl, protože já jsem mu řekl, odevři. Vypadl jsem z té školy a byl jsem šťastný. Pak ovšem mě doma sdělili krutou zprávu, že mají představu, že bych studoval gymnázium. Což mě zaskočilo, protože já v té době měl v plánu, že budu dělat podkonního v jezdeckém oddíle, kde už jsem to měl vyjednaný a kde říkali, že jsou ochotní mě přijmout. A když mě rodiče řekli, že by chtěli gymnázium, já jsem řekl, že mě to teda jako se nehodí do té mý koncepce, ale že jsem ochotnej jako za výchovu jim tu odměnu poskytnout, pokud si to někde zařídějí, že by mě přijali. A rodiče, teda maminka, ta v tom byla velmi aktivní, protože chtěla, aby jsme všichni měli vysoké školy, takže ta se vynasnažila a zařídila si, že mě přijali na gymnázium Jana Nerudy, který prej bylo pověstný svým divadelním kroužkem. A tam údajně ten profesor, co ten kroužek vedl, řekl, že bych mohl být posila. Takže nějak přivřeli oko, no přivřeli, oslepli přímý zkoušce z matematiky, že jo, kde jsem to udělal na čistou kouli a vzali mě na tu školu. Došlo k takovým nedorozumění, já jsem se do toho kroužku nepřihlásil, protože jsem chtěl chodit na koně, takže volali domů, ať se přihlásím do kroužku, já jsem se do něj teda přihlásil a tak dále. Byly s tím hromný peripetie. A pak jsem odjel ale na filmování asi na 4 nebo na 5 měsíců a když jsem se vrátil z tohoto filmování, tak mezi tím začaly postsynchrony na ten film, to znáš, a já měl dělat v rámci individuálního studia zkoušky z těch jednotlivých předmětů, takže mě to pak vyšlo, že jsem měl 2 dny na jeden předmět. Takže ty vědomosti jsem opravdu měl velmi zvláštně zhuštěný, až došlo na slavnou chemii. A u té chemie to už jsem nenašel ani učebnici doma. A našel jsem naštěstí starý sešit svého bratra, ale svého nejstaršího bratra. Můj nejstarší bratr je o 14 let starší než já. Takže on měl sešit s chemií, kde naštěstí ty slavný uhlovodíky, já si to taky do dneška pamatuju, co to bylo, tam ku podivu měl. Takže já to, z čeho jsem měl být zkoušený, jsem tam našel, no tak jsem se to podle toho naučil. Jediný, čím se to trošku lišilo, to učivo od toho současného, se mi zdálo, tak na první pohled byla ta výslovnost a gramatika, protože se to jmenovalo uhlovodany v tom jeho sešitě. A ten můj učitel říkal, že mě bude zkoušet z uhlovodíků. No a já jsem se to teda naučil tak, jak to tam bylo. A tam bylo napsáno Medhán, Edhán, Probhán, Budhán a tak dále. No a přišel jsem do té školy, teď on mě takhle vyvolal, postavil a říká, tak Krauzi, mluvte. Já říkám, tak uhlovodany to máme. To on tak zpozornil, řekl, což já říkám uhlovodany. On říká, snad uhlovodíky. Já říkám, obojí výslovnost je přípustná. Tvářil jsem se v podstatě, že my chemici, každý jsme z jiný školy, jako, ale pořád, dobře, tak mluvte dál, a já říkám, no tak je to Medhán, Edhán, Probhán, Budhán, že? A on říká, co to říkáte? Já říkám, no uhlovodany. A on říká, a co to máte za výslovnost? Já říkám, no tak promiňte, Methán, Ethán, Profán, Busán. No a to bylo poslední, co jsem na té škole řekl. Protože mě vyrazili, že?
2: Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vedení ODS vyzvalo stranického kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Důvodem je to, že vedení strany ani veřejnosti nevysvětlil své majetkové poměry. Dvořák tvrzení odmítá. Vedení strany chce podle serveru Seznam Zprávy vysvětlit, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který Dvořák zdědil. Do babyboxu v kolínské nemocnici včera někdo odložil chlapce. Podle zakladatele babyboxu Ludvíka Hesse je v pořádku, dostal jméno Libor. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce a pátým dítětem odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. Dnes začíná plánovaná oprava Hlávkova mostu v Praze. Přes most u stanice Vltavská nebudou jezdit tramvaje, auta ve směru z centra do Holešovic projedou jen jedním jízdním pruhem namísto dvou. Oprava má skončit do konce letní. Prázdnin. Rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na kilometrové trati, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. A sobota slibuje většinou polojasnou oblohu s drobnou kupovitou oblačností a teploty mezi 25 a 28 stupni. Teď se drží u 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Divišov mezi 42. a 41. kilometrem opravují silničáři vodorovné značení a pohybují se ve stoupacím a pravém pruhu. Na východní části Pražského okruhu směrem do Běchovic spozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru mají silničáři zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se na silnice.
0: Přesně tak, nevyspalí řidiči, přetížené kamiony nebo špatný technický stav vozidel mají často za následek nejtěžší dopravní nehody. Inspektoři silniční dopravy teď spolu s policisty spouští 20 kontrolních akcí, které mají zvýšit bezpečnost na českých silnicích a dálnicích v letním provozu a zaměří se na nákladní vozy a autobusy. Více už za chvíli.
2: A teď už jelen s Míšou Tučnou a spím v obilí. Tak pěkné ráno.
0: Hezké ráno.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy, 4 minuty před 6:45. Inspektoři silniční dopravy spolu s dopravními policisty spustili sérii letních bezpečnostních zátahů zaměřených na autobusy a nákladní auta. Chtějí tak společně zesílit dohled a zvýšit bezpečnost na silnicích a dálnicích v období hustého provozu řidičů jedoucích na dovolené, turistické zájezdy nebo dětí na tábory. Téma pro reportéra Jakuba Vika.
1: Jedeme po dálnici a sedíme v policejním autě a jeden z policistů je Jaroslav Dražil.
2: Nákladní vůz jsme si vybrali ke kontrole. Může být podezření, že může být přetížen.
1: My už jsme ho předjeli.
2: Řidič dostává pokyn, policie, jeďte za mnou, stáhneme na kontrolní stanoviště.
1: Dojeli jsme ke kontrolnímu stanovišti na jednom z odpočívadel, kde policisté řidiče zkontrolují.
3: Tohle části dáte do úst a budete foukat jedním nepřerušovaným výdechem. Pořádku, dechová zkouška.
1: Prohlídce jsou tu hned připravení inspektoři silniční dopravy se speciálním vozem pro technickou kontrolu a mobilními vahami. Kamion veze nějaký sypký materiál, který dokonce i kouká přes korbu. Teď ho kontroluje inspektor Jiří Říha.
4: To auto jezdí někde v lomech a po šutrech. Mívají tohle z auta hodně často ty pneumatiky poškozený právě tím, jak se rozjíždějí nebo otáčí na nějakém kamenitém podloží. Když se podíváte, tady je vytržený obrovský kus pryže a když tam sáhnu, tak už se píchnu do prstu, protože už z toho koukají dráty.
1: Teď řidič přejede na váhu, kde už čeká druhý inspektor Hanuš Provázek.
5: Musíme ho zvážit po každé nápravě. Zjistíme zatížení vozidla samotného a celkové soupravy.
1: Ani váha, ale pro řidiče kamionu nedopadá dobře.
5: Tak, pane řidiči, přetížení na vozidle, jak jsme se bavili, je ve všech stránkách, celkově souprava o tunu. Takže vám budeme muset udělat pokutu celkovou za to přetížení a za ten technický stav 10 000 korun. Budete chtít platit hotově nebo kartou?
1: Řidič kamionu, pan Jakub. Věděl jste o těch prohřešcích, že s nimi jedete?
6: Váze nevím, váhu mám prostě v kamionu a to ukazuje každou chvíli jinak. Ukazuje to prostě plus minus 3 tuny. No a gumy prostě jezdí to po skládce, no, po kamení, hrabe to.
1: Inspektoři z policisty teď v létě plánují po celém Česku 20 kontrolních akcí kamionů a autobusů, jako je tato. Zatímco inspektoři kontrolují technický stav a hmotnost vozidel a povinné přestávky řidičů, policisté řeší dopravní přestupky, používání mobilu nebo řízení pod vlivem, vysvětluje ředitel kontrolní sekce INCIT Pavel Bergman.
7: Neumíme pátrání po vozidlech, po osobách, takže součinnost s tou policií je pro nás plus. A jestliže konáme tu kontrolní činnost společně, tak těch zastavených a kontrolovaných vozidel bude víc.
1: Nehody kamionů a autobusů mívají často nejzávažnější následky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD jsou provinění řidičů v Česku stále příliš častá.
8: Každé páté vozidlo a jedno, jestli se bavíme o autobusech, nebo se bavíme o kamionech, nebo o soupravách, které jsou v dodávkách, prokazatelně porušuje pravidla.
1: Kromě pokud řidičům při provinění hrozí i odstavení vozidla. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po 6:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Líbeznice 15,5, Třebonín 16,5 a Milín 16, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. A dnešní den by měl být jasný až polojasný, během dne přechodně až oblačný, s drobnou kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty naměříme od 25 do 28 stupňů, foukat bude slabý, přes den mírný severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky, teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, Eva Farná a jaký to je? Dnes je 11. červenec, nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, kde se vzaly názvy měsíců červen a červenec, ale automaticky si to člověk spojí s červenou barvou a červen a červenec jsem brala jako měsíce, kdy červená ovoce. Ale ono to úplně tak není, s červenou to sice souvisí, to jo, ale říká se, že červen i červenec jsou podle toho, že se v těch měsících sbíral hmyz a ten se jmenoval červec a sbíral se kvůli tomu, že se z něj dělala červená barva. Tak myslím, že ty červené jahody nebo třešně, tak to zní mnohem lépe. Dobré ráno.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Silničáři vykoupili polovinu pozemků nutných pro stavbu středočeské části dálnice D3. V Domě ochránců přírody v Praze je dnes poslední den výstavy starých odrůd ovoce. Sobota bude převážně slunečná s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Monika Vrchotová. Ředitelství silnic a dálnic už vykoupilo polovinu potřebných pozemků pro stavbu dálnice D3. Do konce letošního roku jich chce mít kolem 80%. Stavba za asi 70 miliard korun má začít v roce 2028 a skončit o 4 roky později, říká ředitel ŘSD Radek Mátl.
2: Aktuálně teda probíhají jednání, v rámci už vlastně de facto dokumentace pro stavební povolení, pro povolení stavby, probíhají územní řízení. My v letošním roce chceme požádat na všechny ty úseky o povolení stavby a zároveň připravujeme výběrová řízení na zpracovatele zadávací dokumentace stavby.
0: Učitel z Čelákovic obviněný z nebezpečného vyhrožování přišel o zbrojní oprávnění. Uvedl to server Novinky s tím, že 55-letý muž zůstává nadále hospitalizovaný. Na konci června po něm pátrali desítky policistů poté, co se u čelákovického učiliště pohyboval se zbraní a podle oznámení byl ve špatném psychickém stavu. Po zadržení v pražských Strašnicích našli v jednom z jeho aut plynovou brokovnici, vzduchovku a 3 nože. Učiteli hrozí až 3 roky vězení. Policisté i letos vyrážejí na kontroly alkoholu u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek ze zákona nesmí překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Policisté doporučují vodákům vyhnout se alkoholu nejen kvůli hrozícím pokutám, ale především kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Dnes je poslední den výstavy starých odrůd ovoce v Pražském domě ochránců přírody. Ovocnáři tu vystavují pozdní třešně, višně i meruňky. Návštěvníci se naučí rozpoznávat jednotlivé staré odrůdy meruněk. Čekají je i ochutnávky, říká Kateřina Štrosová z Českého svazu ochránců přírody.
3: Dopoledním programem vás provede Zdeněk Buzek, pomolog, dlouholetý ovocnář a vlastně budeme poznávat meruňky. Na konci budete mít možnost celkové prohlídky výstavy. Ta výstava bude komentovaná, takže si prohlédnete všechny vzorky, které jsou vystavené a zároveň budete moci i ochutnávat.
0: Odpoledne si můžou lidé výstavu projít sami, k vidění bude i stará odrůda roku. Podle Štrosové můžou zájemci přinést taky vlastní ovoce k určení odrůdy nebo degustaci.
1: Sport.
0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Za svým nedávným osobním rekordem z Paříže zaostala česká atletka jen o 7 setin. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou.
1: Počasí.
0: Sobotní ráno je ve středních Čechách slunečné, během dne bude většinou polojasno, jen přechodně se nakupí mraky a teploty, které se teď pohybují kolem 17 stupňů, se dostanou k 25 až 28 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru leží kusy plastů v obou pruzích a náhle se vybočuje. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte před sjezdem na Divišov. Mezi 42. a 41. kilometrem pracují silničáři ve stoupacím a prostředním pruhu. A na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Plzeň na 22. a 5. kilometru je blokovaný pravý pruh. U závěra by měla trvat ještě asi hodinu. Kolem se projíždí plynule. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už pro nás má Petra Procházková ochutnávku z následujícího vysílacího meníčka.
4: Pojďme na to.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
4: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že na Mladoboleslavsku a Liberecku se o víkendu pojede 53. ročník Rally Bohemia. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize, nebudou chybět ani děti. Co dělají lidé, když odejdou do důchodu? Mají pořád prázdniny, chodí na procházky, pěstují kytičky nebo si jen užívají klid? Řeknou vám to děti z Prahy. A jakými novými vlaky se projedete po středočeských kolejích a jakým naopak odzvonilo Tak to už řekneme za chvíli. A z českých písniček to budou Jarek Nohavica, Lenka Filipová nebo Miraj a jako první Václav Neckář a Doktor Damdydam. Tak dobré ráno.
0: Hezkou sobotu.
1: Dobré ráno, střední Čechy

0: Sí.
1: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 13 minut po 7.
2: Region Express.
1: Konec jedné éry, z železničních linek pražské integrované dopravy vymizely 50 let staré motorové vozy řady 854 a nenahradil je nikdo jiný než Regiofoxy, tedy lišky. Prázdninové výlety vlakem po středních Čechách, tak už nejčastěji budete jezdit právě v moderních nízkopodlažních vlacích.
3: Klimatizace, Wi-Fi a bezbariérový přístup. Nové lišky se od starých motoráků prakticky nemůžou lišit víc. České dráhy je testovaly už 2 roky zpátky. Loni a letos jejich dodávka pokračovala a v červnu převzali poslední z 38 jednotek pro Středočeský kraj a Prahu. Jezdit budou na neelektrizovaných tratích, jak říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Lišky obsluhují především tratě z Rakovníka do Berouna a dál do Prahy přes Nučice, z Prahy do Mělníka a také na Posázavském Pacifiku.
3: V rámci pražské integrované dopravy ujedou lišky denně víc než 10 000 kilometrů. Mají instalované 2 motory od Rolls-Royce o celkovém výkonu 750 kW, což jim dodává značnou dynamiku při rozjezdu ve srovnání se staršími motoráky. Motory mohou využívat také ekologické palivo HVO, což je syntetická obnovitelná nafta vyráběná z použitých olejů, živočišných tuků anebo odpadů. Maximální rychlost lišek je 120 km za hodinu. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: 4 minuty po čtvrté na 8 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Barochov 15, Chotětov 19, Brandýs nad Labem 24, tolik máte na teploměrech a sobota bude jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná s drobnou kopovitou oblačností. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a foukat bude slabý přes den mírný severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky, teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. A na podrobnější víkendovou předpověď si počkejte kolem 7:45, uslyšíte meteorologa České televize.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Ta společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy, 6 minut před 7:30. V České republice se do důchodu odchází většinou kolem 65. roku života. Seniori pak většinou svůj čas věnují například svým koníčkům, rodině, vnoučatům nebo cestování. Někteří ale dál pracují na částečný úvazek, jiní se věnují dobrovolnictví nebo klidnějšímu způsobu života. A co se dělá v důchodu podle Dětí z Prahy?
1: Dnešních malých dětí je to spíš otázka ze science fiction, ale zkusím to. Když někdo dosáhne důchodového věku a nastoupí důchod, co v důchodu dělá?
2: Když jsou důchodci v důchodu, tak třeba mají ještě syna, ten jim může dát něco.
3: Třeba babička je stará a nese třeba těžké tašky.
4: Nikdo je v důchodu.

Víte, že kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou? 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždějí jednosměrně. Z Chodkových sadů do Brusnice v opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Milovice na Nymbursku dokončili stavbu skateparku v Ostravské ulici s pojezdovou plochou 2000 metrů, zřejmě největšího v Česku. Jezdcům se má zpřístupnit příští týden. Slavnostní otevření s exhibicí a závody chystá město na 15. srpna. Počet obětí ničivého venezuelského zemětřesení z konce června přesáhl 4100. Zraněných je přes 16 tisíc. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. Fotbalista Václav Černý ukončil v 28 letech reprezentační kariéru. Poslední zápas v národním dresu odehrál minulý rok v kvalifikaci na Faerských ostrovech. Na závěrečný šampionát v Severní Americe a Mexiku nominovaný nebyl. A sobota bude převážně slunečná, jen přechodně se můžou nakupit mraky a teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Zpomalte na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru leží v obou pruzích kusy plastu a musí se náhle vybočovat. Zpozorněte taky na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Divišov mezi 42. a 41. kilometrem. Pracují silničáři ve stoupacím a prostředním pruhu. A na Pražském okruhu ve směru na D1 je omezení za sjezdem na Plzeň na 22. a 5. kilometru se jede pouze levým pruhem a v místě se zpomaluje. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl osmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a vydáme se na rally.
2: Konkrétně na rally Bohemia, její 53. ročník se tento víkend pojede na Mladoboleslavsku a Liberecku. Na soutěž zařazenou do seriálu republikového šampionátu vás pozveme už za pár minut.
3: A teď už Jarek Nohavica a jdou po mně, jdou, tak pěkné ráno.
2: Hezkou sobotu.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. 30 minut po dnešním poledni startuje na staroměstském náměstí Mladé Boleslavy Rally Bohemia. Už 53. ročník automobilové soutěže nabídne 15 rychlostních zkoušek. První den soutěže na Mladoboleslavsku, druhý den převážně na Liberecku. Jako první se jezdecké pole představí v Milovickém Race Parku.
1: Do Milovic na tamní autodrom zavítá Rally Bohemia opět po roce. Podobné rychlostní zkoušky nabízí zajímavý pohled jezdců. Hned na úvod mohou při této RZ-tě získat, ale také zároveň ztratit.
2: Z jednoho úhlu pohledu to tak určitě je, na druhou stranu dneska ty závody se jedou tak vyrovnaně a mnohdy končíme v desetinách, ve vteřinách, takže je potřeba ani tyhle ty rychlostní zkoušky nepodceňovat.
1: Domnívá se jeden z favoritů soutěže Filip Mareš.
2: Z mýho pohledu je mnohem zrádnější vlastně staroměstská RZ-ta, která následuje po těch Milovicích a která je vlastně opravdu celá mezi obrubníkama, je strašně jednoduchý tam nechat to auto někam sklouznout a třeba poškodit prostě zavěšení, takže je to zrádný, je ten začátek určitě hnedka hodně adrenalinovej, takže člověka to rychle dostane do tempa.
1: V Milovicích, kde jsou na programu dvě rychlostní zkoušky, absolvují při každé z nich jezdci tři okruhy. Fanoušci rally si určitě přijdou na své, stejně jako v minulosti na autodromu v Sosnové.
3: Tak Sosnová pro mě byla zajímavá v těch dobách, kdy se tam jezdilo vlastně ten paralelní souboj, což vlastně bylo úplně skvělý pro ty fanoušky. Mělo to svůj nádech, protože ty auta startovaly vlastně vedle sebe a probíhaly tam sázky. A vůbec ta atmosféra, kdo prostě tu fotobuňku protne vedle sebe dřív, někdy rozhodovaly prostě jenom desetinky, tak ta Sosnová byla skvělá. A když už tam jezdilo, začalo jezdit dokola, tak už to ztratilo pro mě takový to kouzlo.
1: Ohlédl se desetinásobný vítěz Rally Bohemia Jan Kopecký.
3: Teď jsou tady vlastně Milovice, ten okruh je krásný, je tam skok do zatáčky, jsou tam obrovský takový navežený hliněný valy, takže vlastně fanoušci tam mají šanci vidět celou trať, takže jedině za mě je dobře, že takovýhle areál tady.
4: No tak je to hlavně pro diváky, že jo, tam se úplně získat čas nedá, tam se spíš ztratí čas, ale tím, že tam přijde většinou hodně diváků a vidí celou trať a ty auta tam jedou tři okruhy, tak je to pro ně zážitek a to je právě taky pěkný, když člověk vidí ty diváky, takže je fajn.
1: Navázal další z jezdců Jaroslav Svrček. Kromě Milovické RZ-ty se posádky první den dvakrát představí také na rychlostní zkoušce Staroměstská, Vinec a Zvířetice. V neděli se pojede převážně na Liberecku. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já zdravím meteorologa České televize Michala Žáka, přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno přeju i já.
0: Jaké máme aktuální počasí v našem regionu?
2: Tak je slunečné ráno, máme jasno nebo skoro jasno, maximálně přechodně polojasno. No a teploty stoupají, ty aktuálně se pohybují nejčastěji mezi 14 a 19 stupni Celsia.
0: A co nás čeká za počasí přes den?
2: Tak bude slunečno i v průběhu dnešního dne. Počítáme s tím, že bude jasno až polojasno. Maximálně přechodně se může tvořit trochu více drobné kupovité oblačnosti, takže přechodně může být až oblačno. Pršet ale nebude a teploty vystoupí na letní hodnoty, nejčastěji mezi 25 a 28 stupni Celsia. Jinak vítr v průběhu dne bude foukat většinou mírný, a to od severu.
0: No a změní se něco, pokud nahlédneme směrem k neděli?
2: Tady ve středních Čechách úplně zásadně ne. Počítejme s tím, že bude zítra zase jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, ale bez přeháněk. No a teploty v noci na zítře klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia. No a zítra přes den vystoupí asi o stupínek výše, nejčastěji na 26 až 29 stupňů Celsia. Možná, že v Polabí někde na Mělnicku a směrem k Litoměřicku by mohlo být i těch tropických 30 stupňů Celsia a také zítra v průběhu dne většinou mírný vítr od severu, případně až severozápadu.
0: To byl meteorolog České televize Michal Žák, já vám děkuji, přeji pěkný den a naslyšenou.
2: Krásnou sobotu a mějte se hezky.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 9 minut před 8 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už čas pro Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungman, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
3: Byli povolávaní predovšetkým uvědomělí robotníci a družstevní roli.
2: Československá hranice o délce skoro 3 500 kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
3: Při organizovaní ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
2: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totalitních byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru. Welcome to space. To the next generation of dreamers. Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Tyl. Já přeju hezkou sobotu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Provoz na Hlávkově mostě v Praze omezí práce silničářů. Tramvaje místem nejezdí. V Kutné Hoře začínají rozsáhlé úpravy koryta říčky Vrchlice. A dnes bude slunečno, přechodně až oblačno s teplotami do 28 stupňů. Klidné ráno vám přeje Monika Vrchotová. V Praze začíná oprava Hlávkova mostu. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Auta směrem do Holešovic budou do konce srpna projíždět jen jedním jízdním pruhem místo dvou. V opačném směru bude provoz beze změny, říká mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
2: Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem. Práce jsou naplánované na necelé 2 měsíce a předpoklad ukončení je nejdéle do 31. srpna.
1: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Ministr Robert Plaga za ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
3: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
1: V centru Kutné Hory začaly rozsáhlé úpravy koryta říčky Vrchlice. Projekt, který zahrnuje lepší ochranu před povodní, vyjde téměř na 100 milionů korun bez DPH. Většinu nákladů by měla pokrýt dotace. Na říčce vzniknou tůně, peřeje i mělčiny. Součástí akce bude výstavba opěrných zdí, oprava veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace a okolních komunikací. Jak doplnil starosta Kutné Hory Lukáš Seifert z ODS, hlavní stavební práce začnou na konci srpna a hotovo by mělo být v příštím roce.
0: Sport.
1: O nejslavnější tenisový titul se dnes utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, pokračuje Karolína Muchová.
4: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě. Máme hezký vztah.
1: První čistě české ženské finále travnatého Grand Slamu začne po 17. hodině.
0: Počasí.
1: Druhý červencový víkend bude prosluněný, teď je jasno až polojasno a kolem 18 stupňů. Během dne může být přechodně až oblačno a s teplotami od 25 do 28 stupňů a zítra bude ještě o stupeň teplej.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Vlaši mezi 42. a 41. kilometrem se pohybují vozidla údržby v prostředním a pravém pruhu a zpozorněte na Pražském okruhu ve směru na D1 u exitu 23 komplikuje průjezd nehoda 2 osobních aut. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Co nás čeká dál, to nám teď poví Petra Procházková.
5: Pěkné ráno.
0: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že Charita Starý Knín vyhlásila veřejnou sbírku. Dnešní díl, co v učebnicích nebylo, bude patřit výtahům a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček to budou Petr Kolář, Mandraže nebo Hana Hegerová s Petrem Habkou a jako první Ilona Čáková a Tornero. Tak krásné to dnešní sobotní ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. V rubrice Co v učebnicích nebylo, dnes nahlédneme do tajů oběžných výtahů, kde všude najdete a proč se jim říká páter noster, prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přece jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Minuta po čtvrt na devět, s vámi dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Sulice 16, Milovice 22 a Břešťany 22, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Sobota by měla být jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná s drobnou kupovitou oblačností a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 25 až 28 stupňů, k tomu pované slabý, přes den mírný severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, no a rozptylové podmínky, tak ty budou teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Jaké kaskadérské kousky musí umět freestyleový motokrosař? A jak nebezpečná tahle sportovní disciplína je? Nám prozradí Petr Pilát z Pišel u Benešova.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Hledá se žena a mandraže v Dobrém ránu střední Čechy. Pokud byste hledali sobotní humor, tak je tu. Krásné ráno.
1: To je neuvěřitelné.
2: Co?
1: No tohle je taky zajímavý. To byste nevěřila, jak zajímavé věci já tady čtu.
2: Tak se nevytahujte. Já jsem četla taky zajímavé věci. Já například vím, že španělský král Juan Carlos ovládá karate. To je...
1: Třeba si myslí, že to bude jednou potřebovat.
2: No nebo jsem četla, a to vás bude zajímat, že Napoleon spotřeboval měsíčně 60 lahví kolínské vody.
1: No a co, stejně v Evropě nikomu nevoněl. Ale já nevím, proč sem taháte tyhle ty pitomosti. Já tady čtu současnou konkrétní lidovou prózu. Já čtu totiž dopisy některé, které přišly na náš minulý pořad do televize.
2: Jo, a co tam stojí, co?
1: No, spousta zajímavých názorů, nápadů. Taky je tady několik nabídek pro vás.
2: To je zajímavý. Tedy ne, že bych se chtěla ještě jednou vdávat, že jo? Jak to tam je?
1: No ne, to taky nejsou nabídky k sňatku.
2: Ne.
1: To jsou nabídky na místo uklizečky. Posledně jste se strašně líbila se, s tím smetákem, víte? Ale nevěžte hlavu. Ne. Třeba major Zeman znovu ovdoví, co víte. Tady nás jeden divák zve.
2: Jo, oba.
1: On, co říkám zve, on nás přímo někam posílá.
2: Oba.
1: A sedm diváků nám nabízí na prodej psa.
2: Ale nepovedete,
1: tedy sedm psů různých, že nám to s tím voříškem posledně nevyšlo.
2: Yeah.
1: Sedm psů nejrůznější, knírače, pudla, jesetera.
2: To není pes?
1: Není, víte?
2: Ne.
1: Takový šest jenom. Ovšem tady například jezevčíka za 1000 korun nám nabízí jedna důchodkyně.
2: 1000 korun za jezevčíka? No. Kolik může stát kilo?
1: To nevím, ale jezevčíci strašně podražili. To je v důsledku rozvoje naší populace.
2: No jak to souvisí s populací, no, prosím.
1: Protože je hodně dětí a jezevčík je velice výhodný pes do rodiny s hodně dětmi, protože se nepoperou, můžou ho hladit všechny najednou.
2: Je
1: dlouhé.
2: Je dlouhý, no jo, ale já nechci krátkýho ani dlouhýho, já nechci psa ani za nic, víte?
1: Za nic nám ho nikdo nenabízí.
2: No, já si totiž teď cvičím šimpanze.
1: No jo, to je lepší, samozřejmě.
2: No, nebo šimpanzici.
1: Pardon, co říkáte, že cvičíte?
2: Šimpanze. Si nejsem jistá, jestli to není zrovna šimpanzice. No to je jedno.
1: No. Ty cvičíte
2: šimpanze.
1: Ale
2: to je tedy šimpanz.
1: No jo.
2: No ten má srst. To víte, on je z Tuzexu, z dovozu.
1: No jo. Vy cvičíte, to můžete vykládat někomu jinému, víte. Vy, která se bojíte komára, cvičíte šimpanze.
2: Já taky necvičím komára, já cvičím šimpanze, nebo šimpanzici.
1: Podívejte se, kolegyně, jestli vy máte šimpanze.
2: No.
1: No tak já nevím, já s ním tkaničku z vlastní boty.
2: Jo.
1: Jo.
2: A máte šněrovací?
1: Ale no tak prosím.
2: Máte? Vás. No tak já bych skočila pro toho šimpanze.
1: Jo, klidně skočte pro šimpanze.
2: Pardon, ještě mě teď napadlo. Má taková tkanička, není zrovna lahůdka, co?
1: Podívejte, Jiřinko, já jsem...
2: Co?
1: Já jsem naprosto klidný.
2: Já taky.

0: sebe.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Nymburce v následujících letech vymění stovky lamp veřejného osvětlení. Stará sodíková světla nahradí moderní svítidla. Radnice teď chystá výběrové řízení na firmu, která práce provede. Město za ně zaplatí téměř 25 milionů korun. Na polovinu ceny získalo dotaci. Pražská Vinohradská nemocnice upravila centrum vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Za práce zaplatila téměř 400 milionů korun. Součástí projektu byla oprava lůžkového oddělení a nákup nových speciálních přístrojů pro přesnější diagnostiku. V Japonsku zemřela nejstarší chovaná koala v zemi, bylo jí 18 let. Ve volné přírodě se tato zvířata přitom dožívají jen asi 10 až 15 roků. Samice Nozomi byla v Japonsku velmi populární a jezdili se na ní dívat turisté z celé země. Park na ostrově Awaji proto zřídí pietní místo pro kladení květin. Fotbalista Michal Ševčík po návratu z hostování v Mladé Boleslavi v pražské Spartě v nadcházející sezóně nezůstane. 23-letý ofenzivní záložník míří na další hostování, tentokrát do Legie Varšava. Český vicemistr o tom informoval na svém webu. A sobotní obloha bude jasná až polojasná, přechodně může být až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Velmi opatrně teď na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy před sjezdem na Velkou Dobrou na úrovni 18. kilometru jdou po dálnici lidé. Opatrně také na D7 ze Slaného do Prahy před sjezdem na 9, před exitem 9 na Bouchalku mezi 12.5 kilometrem leží na dálnici plachta. Na D10 na příjezdu do Prahy z Boleslavy z Bystřete za sjezdem na Horní Počernice na 2. kilometru zasahují u nehody, projíždí se bez zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po 8:30 pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a zamíříme do Starého Knína.
0: Tamní charita vyhlásila veřejnou sbírku, potřebuje vybrat 1 milion korun a na co peníze chce, řekneme za chvíli.
2: A teď už Petr Kolář, ještě že tě lásko mám.
0: Ještě že se máme, hezké ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy. Část fary v Maršovicích na Benešovsku zničila dřevomorka. Přízemí budovy poškodila podlahy, obložení dveří i nábytek. Charita Starý Knín, která ji vlastní, zaplatila za opravu zhruba 1 milion korun a žádá lidi o pomoc. Vyhlásila veřejnou sbírku. Situace je o to smutnější, že faru v roce 2023 zrekonstruovali za 51 milionů korun dělníci.
1: No, řeknu vám, že jsem ve stavebnictvích 55 let se pohybuju a tohle jsem neviděl, takovouhle zkázu.
2: František Čipera, a slyšela jsem, že vy jste ten, který trošku tady odskákal tu dřevomorku, trhání podlah, pálení toho vlastně nakaženého dřeva.
1: Jako nedělal jsem to sám, samozřejmě, že jo, tady místní a mě pomohli.
2: Bylo to tady sežrané, drolilo se to?
1: No, to bylo sežrané opravdu, sežralo nám to i dáme obložky, které jsme měli udělaný nový. No, bylo to teda opravdu tragický, no, na pláč pomalu, jo.
2: Jana Moulíková, sociální pracovnice, co se odehrávalo ve vás?
3: Smutek, bylo to smutný. My jsme tady vlastně, nám se podařilo i tu službu tady docela pěkně, jako když to řeknu, rozjet, navázat tady na sebe nějaký rodiny a najednou jsme to vlastně museli všechno jako utnout, všechno jako ukončit, takže pro mě to představovalo víc, jako jezdit do rodin.
2: Dokdy potřebujete mít 100% hotovo?
3: Pro 20. teďka července nám začínají příměstské tábory a to už musí být hotovo, protože tady bude plno dětí.
4: Jmenuji se Markéta Prodanová. Děláme tady na charitě vlastně od začátku, co se tady ten dům otevřel.
2: A vy mi teď ukazujete v telefonu fotografie té dřevomorky, protože vy jste byla první, které se tady něco nezdálo, že se vám zdálo takhle, že je něco pod skříní. A tady teď máme teda fotografie té skříně.
4: Ten barák je z 16. století a je tady celková vlhkost. Takže my jsme se tady dělali kolikrát srandu, že tady budeme pěstovat houby, ale že nás to potom jako porazí takovýmhle směrem, to jsme netušili.
2: Stanislav Žák a ředitel tady v charitě Starý Knín. Pojďme říci, k čemu konkrétně tato fara slouží.
5: Tady mají jako zázemí tři služby. To je pečovatelská služba, služba osobní asistence a služba aktivizace rodin s dětmi.
2: Služby chce charita co nejdřív na faře obnovit. Boj s dřevomorkou ale vyšel na 1 milion korun a potřebuje teď pomoci s jeho uhrazením. Vyhlásila tedy veřejnou sbírku z Maršovic, Věra Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 9:15 s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Vzduchovice 19, Mníšek pod Brdy 19 a Zibohlavy 21. Tolik máte právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota by měla být dle meteorologů jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná s drobnou kupovitou oblačností a nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni. K tomu povane slabý, přes den mírný severní vítr 2-6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky teď ráno místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: 11 minut nás dělí od 9. hodiny. Dobré ráno, střední Čechy u konce. Po 9. se můžete těšit na pořad Mezi nebem a zemí, po 10. to bude Hobby magazín a po 11. pořad Středočeská setkání. A Petra Procházková se těší na slyšenou zítra v Dobrém ránu, střední Čechy. Teď už tipy, nechte se inspirovat s Denisou Hergeslovou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Skanzen Solvajovy lomy u svatého Jana pod Skalou vás mezi 10. a 17. hodinou zve na tradiční den s technikou. Potěší všechny milovníky historických strojů i rodiny s dětmi. Čekají vás jízdy úzkoroschodným vláčkem i drezínou, ukázky historických lokomotiv, bagrů a nákladních vozidel nebo prohlídky podzemních štol s průvodcem. V areálu ožije technika, která kdysi sloužila při těžbě vápence a nebude chybět ani občerstvení a další doprovodný program. Mělnický park na Podolí se v sobotu 11. července promění v moře umělníka. Festival plný vůní, chutí, hudby i nového cirkusu. Sedmý ročník nabídne akrobatická a divadelní představení, koncerty, pestrý program pro děti a desítky food trucků s kuchyněmi z celého světa. Těšit se můžete taky na chůdaře, žongléry, dílničky, kočovnou hernu i večerní vystoupení mělnického offbeat orchestra. Na hradě Točník zazní od 19 hodin trampské a folkové písně v podání legendárního tria Hop Trop, skupina, která na české scéně působí už od roku 1979.

Nabídne známé hity, novější skladby i vyprávění veselých příhod ze svého muzikantského života. O příjemný letní večer pod širým nebem se postarají Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Vondra. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Požár rodinného domu v Poděbradech způsobil škodu předběžně za 4 miliony korun. Dnes je poslední den výstavy starých odrůd ovoce v pražském domě ochránců přírody. A sobota slibuje většinou slunečnou oblohu a odpolední teploty v okolí 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Monika Vrchotová. Požáru rodinného domu v Poděbradech vyjížděli v noci středočeští hasiči. Hořela půda domu v Palackého ulici. Jeho obyvatelé ho stihli opustit a nikomu se nic nestalo. Hasiči preventivně evakuovali další dva lidi z vedlejšího domu. Škoda se předběžně odhaduje na 4 miliony korun. Jak uvedla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Flígrová, požár uhasili před 7 ráno. Jeho příčinu teď zjišťují. Středočeský kraj poskytne 500 000 korun na ozdravný pobyt dětí z Ukrajiny. 50 dětí z Kyjevské oblasti stráví 2 týdny v areálu léčebny Bukovany u Chraštic na Příbramsku. Pobyt organizuje oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín. Poskytnutí příspěvku už schválila rada kraje. Ještě dnes je otevřená výstava starých odrůd ovoce v Domě ochránců přírody v Praze a její poslední den je zaměřený na meruňky. Dopoledne zájemci uslyší přednášku Zdeňka Buska o určování jejich odrůd. Čeká je taky ochutnávka a komentovaná prohlídka výstavy. Ochutnávat se budou kromě meruňek i jejich pecky, vysvětluje Kateřina Štrosová z Českého svazu ochránců přírody.
2: Budeme ochutnávat jednotlivé plody. Zajímavostí jsou třeba i pecky, které mají sladké jádro, takže se vlastně mohou i konzumovat. V rámci výstavy se zájemci budou moci seznámit i s vyhlášenou starou odrůdou roku. Je to odrůda z pozdních třešní. Budou ji moci ochutnat čerstvou, kompotovanou a také sušenou.
0: Odpoledne si můžou návštěvníci na volné prohlídce prohlédnout a ochutnat i další druhy ovoce. Podle Štrosové výstava nabídne višně, třešně i první letní hrušky.
1: Sport.
0: V Mladé Boleslavi odstartuje půl hodiny popolední 53. ročník Rally Bohemia. Soutěž nabídne celkem 15 rychlostních zkoušek o délce 144 kilometry. První z nich čeká na posádky v Milovicích. Ředitel soutěže Jan Šrámek k ní říká.
3: Ona je velmi zajímavá jak pro ty posádky, tak pro diváky, protože divák, když přijde tak z takové přírodní tribuny, která tam je, tak de facto vidí úplně celou trať, to je hodně příjemný. A zase pro ty posádky, na to, že to je takováhle okruhová trať, vlastně nějaký autodrom, tak je tam spoustu nepříjemných horizontů a zase myslím si, že jako jezdecky to není jenom taková ta erzeta, co se odkrouží, ale jako bude se tam závodit.
1: Počasí.
0: Už od rána je středočeský kraj zalitý sluncem, během dne může být přechodně až oblačno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně u Nymburka na 22. kilometru máme hlášenou nehodu. Na D7 ze Slaného do Prahy spozorněte za sjezdem na Knovíz na 12,5. kilometru leží mezi pruhy Plachta. Opatrně na silnici číslo 3 mezi Benešovem a Táborem ve Voticích opravují silničáři svodidla a uzavřeli pravý pruh. A s možným zdržením počítejte na průjezdu Příbramí po silnici 108. Na třídě kapitána Olesinského poblíž Jiráskových sadů se kvůli pracím jezdí kyvadlově jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Ale teď už se budeme pohybovat mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
4: Agentura pro rozvoj Broumovska možná opustí areál broumovského kláštera, jehož velkou část má dlouhodobě v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem, tedy řádem benediktinů. Když se dospívající ministranti rozhodnou bojovat proti bezpráví podle vlastního chápání Bible, hranice mezi dobrem a pomstou se rychle stírá. Představíme polský snímek ministranti a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne. Poledne.

0: Petra Nováka jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl. Příspěvek pro nás připravil redaktor Václav Plecháček.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedny jako z nejbohatších vrcholně baroky v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okruhy nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. K větší úctě, dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uherskohradišťsku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice. Na Velehradské dny lidí dobré vůle zavítali minulý víkend desítky tisíc lidí. Slavnosti vyvrcholily v neděli na nádvoří před bazilikou poutní mší. Velehradskou výzvu ke smíření při tradiční modlitbě za vlast představil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který upozornil na rostoucí polarizaci, nedůvěru a agresivitu ve společnosti. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle ve Velehradě prostřednictvím dárcovských SMS zpráv vynesl na charitativní projekty 730 tisíc korun. Velehradská sbírka pokračuje až do konce roku 2026. Novou dohodu o duchovní službě ve věznicích podepsali ve Velehradě zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a vězeňské služby. Dokument nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013. Nová dohoda podle generálního ředitele vězeňské služby Tomáše Hůlky upřesňuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních a vytváří aktualizovaný rámec spolupráce při poskytování duchovní péče ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Duchovní služba je určena nejen obviněným a odsouzeným, ale také třeba příslušníkům a zaměstnancům vězeňské služby. Vězeňská duchovní služba působí v českých věznicích téměř 30 let. Nyní je zajišťuje 60 kaplanů a zhruba 200 dobrovolných duchovních z různých křesťanských církví. Nová výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku přibližuje osud uměleckých děl zabavených za druhé světové války. V zámeckých arkádách bude volně přístupná do 30. července. Výstavu pojmenovanou Uloupené umění do města zapůjčilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí programu 26. ročníku Festivalu židovské kultury Hamakom. Taky tato pozvánka dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme na návštěvu k jedné zajímavé osobnosti. Spisovatel Jan Štifter je věřícím člověkem. Zaznamenává osudy lidí, píše autobiografické knihy a také jeho román Paví hody sleduje velké dějiny 20. století, spojené s osudy lidí především ve východočeském Horním Jelení, kde má kořeny. Tam se seznamoval i s vírou. K mikrofonu našeho magazínu ho pozval redaktor Karel Sladký.
1: Jene, jak přemýšlíte o věcech mezi nebem a zemí?
2: Jsem věřící, možná to souvisí s tím, že máme 4 děti. Já jsem se nechal pokřtít až jako dospělej. Rád říkám, že mám děti ze 2 manželství, protože jsme se brali nejdřív v Pardubicích na zámku jako studenti s manželkou, pak jsme měli 2 syny. A když jsme měli 10. výročí manželství, tak jsme měli 2. svatbu v kostele v Trhových Svinech u Českých Budějovic a pak se tam narodili holčičky, že kluci jsou z 1. a holky jsou z 2. manželství. Ale jinak vlastně člověk má takový jako neustále nějaký doteky nadpřirozena nebo něčeho výjimečného. Mně se to vlastně stává skoro denně. Takže člověk jako jde a má pocit, že je něco jako zdraví. Něco vám jako říká, že tady nejsme sami. Jsou to takové drobnosti.
1: Necháváte ty věci v životě plynout a nebo někdy taky prosíte tam nahoru?
2: Já se učím ty věci odevzdávat, protože mám dojem, že ty věci nejdou dělat na sílu, že ty věci vlastně musí jako proudit sami a musí to samo chtít, aby to tak bylo. Ale když chodím do kostela, tak prosím, není to asi tak, že bych prosil o konkrétní věci, jako že potřebuju něco, spíš děkuju, než prosím. Děkuju za to, co je, protože mám pocit, že vlastně to, co je, tak toho všeho je hodně a není to samozřejmý a hrozně jednoduše to taky nemusí být.
1: Jene, jaké je vaše oblíbené duchovní místo, kam rád chodíte?
2: Duchovní místa, na které se rád vracím, tak jsou u nás na jihu. Jsou to hlavně místa v Novohradských horách, jsou to místa okolo Trhových Svinů, odkud pochází naše rodina. Mám tam hrozně rád poutní kostel Nejsvětější Trojice, to je takový barokní chrám v krajině, když se nám narodila poslední dcerka. Dostali jsme břízu, kterou jsme tam zasadili, ta bříza tam roste, je vlastně srůstá s tím místem, jako my jsme po generacích taky srůstali a srůstáme dál. Mám vlastně hrozně rád, že se dotýkám těch míst, kterých se dotýká naše rodina 300-400 let, je to pro mě důležitý.
1: Vy jste autorem románu Paví hody, který je příběhem vyprávěním vaší rodiny, vašich předků. Babička vám hodně vyprávěla, protože pocházíte z regionu, kde je to duchovno a mystika. Prostředí Horního Jelení určitě vám vyprávěla nějaké zajímavé příběhy.
2: My jsme doma měli několik příběhů a historek. Já si vzpomínám třeba na ten, jak vyprávěla moje babička, jak její maminka viděla anděla. Když šla jednou domů, tak seděl u sousedů, myslím, že se jmenovali Potužníků, tak viděla tam anděla na zahradě, jak sedí na studně a druhýho dne jí dcerka spadla do horké vody a do tak horké vody, že to nepřežila. Nám se potom stalo i něco takového jako zajímavého, tak trochu podobného. O několik let později, vlastně o mnoho let později, když se nám narodil první syn, ten asi ve 2 letech za náma chodil a říkal, že za ním chodí kluk malej, že s ním, že vlastně bydlí s náma doma, že se jmenuje Venoušek. Mě to tak jako trklo, protože jsem věděl, že Venoušek je právě kluk z Jelení mojí babičky bratr, který zemřel jako malý dítě. Ale my jsme se o Venouškovi doma nikdy nebavili a ještě to jméno Venoušek je to takový jako hodně specifický tady v tom tvaru. A říkal, že za ním chodí Venoušek, který má taky zvláštní tetování okolo hlavy a ten náš Venoušek zemřel po operaci, kdy on měl zápal mozkových blan a v Litomyšli se ho snažili operovat, tu hlavu mu nějak otevřeli, pak zase zašívali a on při té operaci zemřel. A teď najednou ten kluk říká, že tam je s náma ten Venoušek s tím divným tetováním kolem dokola hlavy. Já jsem tenkrát sáhnul po rodinných albech, kde je spousta svateb a dětí a křtin a ten Prokop si v tom listoval a mezi těma dětma našel toho kluka a říká, to je ten Venoušek. A on skutečně to byl ten náš Venoušek. Máme za to, že tady ty věci je dobrý uzavírat a vždycky jsme byli vyděšený, když přišel ten náš ten Prokop a říká, je dneska spal Venoušek u vás v posteli, to jsem nevěděl. A potom Venoušek se odstěhoval k babičce a k dědovi, k mojí mamce a tátovi, ty už ho neviděli a synek už tady ty věci taky přestal vidět, tak jestli tam Venoušek je, tak už o něm nikdo neví.
1: Vy jste na začátku říkal, že rád chodíte do kostela. Co je to za kostel? Jaké je to místo?
2: V Horním Jelení, když jsem, tak jsem vždycky v tom zdejším kostele. Dělá mi to dobře. Je to taková ta hodina, kdy člověk je vlastně sám se sebou a srovnává si, jaký je, jaký chce být, jaký je od toho ještě daleko. Z tohohle důvodu já třeba taky rád chodím, když ne moc často ke zpovědi. Je to taková ta situace zase, kdy si narovnávám ty představy sám o sobě, kudy kráčím a jak daleko jsem ještě od toho, abych měl pocit, že se ty věci dělou naprosto správně. Jinak tím, že bydlíme v Českých Budějovicích, tak kostel, který navštěvujeme, tak je buď to v Budějcích, nebo jezdívám do Trhových Svinů, protože už taky nebydlíme jenom v Budějcích, ale jsme rozkročeni mezi městem a chalupou, kterou máme v Novohradských horách, tak buď to vyrážím z těch Novohradek nebo z Budějc.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na letošním filmovém festivalu ve Zlíně zaujal porotu i diváky polský snímek režiséra Piotra Domolovského s názvem Ministranti. Jeho hrdiny jsou dospívající ministranti, kteří se rozhodnou bojovat proti bezpráví ve svém okolí. Vycházejí přitom z vlastního chápání Bible i spravedlnosti. Jenomže brzo zjišťují, že hranice mezi spravedlností, pomstou, dobrem a zlem není vůbec jednoduché rozpoznat. Film originálně propojuje prostředí farnosti a sídliště s atmosférou jakéhosi superhrdinského komiksu, ale zároveň otevírá velmi vážné otázky víry, svědomí i osobní odpovědnosti. S filmovým redaktorem Tomášem Pilátem o něm mluvila Nadežda Hávová.
1: Na první pohled je to příběh mladých ministrantů, kteří chtějí napravovat svět kolem sebe. Jak věrohodně film zachycuje jejich víru a duchovní motivaci? Je to opravdu film o náboženství, možná o církvi, anebo je to spíš o dospívání?
2: Ten film je o obojím, samozřejmě o dospívání fyzickém a především psychickém, o tom, že tohle období v životě člověka rozhodně není jednoduché a občas bolí. A samozřejmě i o náboženství a o církvi, jejím postavení v Polsku a o tom, že i církev tvoří lidé, kteří prezentují navenek. A právě tohle propojení témat se režisérovi Piotru Domolevskému náramně povedlo, je nenásilné a divácky velmi dobře funguje.
1: Hrdinové si Bibli vykládají po svém a rozhodnou se sami vykonávat spravedlnost. Tomáši, jaké otázky o svědomí, hříchu nebo odpovědnosti podle tebe tenhle film divákům klade?
2: Všechny tyhle otázky jsou zásadními otázkami života každého z nás, nebo by aspoň měly být. Co je to vůbec hřích, může nebo dokonce má být dobře míněné provinění proti pravidlům odpuštěno, pokud pomáhá potřebným, jak důležité je mít svědomí. Dá se svědomím něco odčinit a za co mám mít a za co nemám mít odpovědnost. V případě toho filmu Ministranti můžu si osobovat odpovědnost za lidi, za které odpovědnost právně ani společensky nemám. A jakým právem určuju, komu pomůžu a komu ne. A když se krade ve vysokých místech, mám právo v dobrém úmyslu krást taky a můžu podvádět, i když výsledky mojí činnosti chci použít ke konání dobra. A zase konkrétně je správné, že instaluju do zpovědnice skrytou kameru a podle toho, co pak vidím, pomáhám. Tak právě tady jsou vidět ty hranice mezi dobrem a zlem, spravedlností a pomstou, jak si to Nadě zmínila v úvodu našeho povídání.
1: Jak už jsme taky řekli, důležitou roli ve filmu hraje církev vztah mladých lidí k autoritám. Co myslíš? Je tenhle snímek kritikou církevních institucí, anebo je to spíš výzva k tomu, aby dospělí víc naslouchali mladé generaci?
2: Tak v případě filmu Ministranti jde spíše o to první. Snímek ukazuje na pochybení v řadách církve a na to, že právě některé kroky vyšších hodnostářů můžou v lidech vyvolat pocity křivdy a touhy je napravit. A jak to tak bývá, tak nejradikálnější se po takových zjištěních mobilizují mladí lidé, často velmi mladí lidé. V tom filmu Ministranti je jedna taková veskrze záporná postava a další rozpolcená, která se nedovede plně postavit za ty, které má chránit. A oba dva to jsou duchovní, navíc oni sami k sobě mají hodně daleko.
1: Ten film balancuje mezi nadsázkou, komiksem i vážnými tématy. Funguje tohle spojení při vyprávění o víře, o morálce, o hledání dobra?
2: Funguje skvěle a je přístupné divákům všech generací, přičemž tu je i tolik potřebný humor. Například, když mladiství rozdávají svůj lob chudým a

0: utiskovaným přes obličeje, mají pletené kukly, aby je nikdo nepoznal, ale jinak jsou oblečení úplně stejní, jako chodí do školy a ven, včetně školních brašen, takže samozřejmě je nikdo nepozná, tedy v uvozovkách. I díky těmto okamžikům je to filmové hledání dobra divácky vstřícné. Ten film není ani deprese, ani třeskutá řachanda. To vyprávění je vybalancováno tak přesně, akorát a je velice uvěřitelné. Důležité je, že diváci se můžou s postavami filmu bez okolku stotožňovat.
1: Zkus krátce, proč bychom si tenhle snímek neměli nechat ujít?
0: Na první dobrou, protože je velmi dobrý. Je skvěle napsaný, natočený, zahraný, protože se jeho příběh může odehrávat a taky často jistě odehrává hned vedle nás, i když nechodíme do kostela a neministrujeme tu. Protože možná v leckom z nás vzbudí pocit, že bychom si mohli udělat trošku pořádek sami v sobě. No a protože si uvědomíme, že pokud kolem sebe máme přátele a blízké, kterým na nás záleží, tak se i těžké chvíle snášejí mnohem, mnohem líp. Jedno ze zásadních témat toho filmu Ministranti a pro mě možná tím nejzásadnější tématem je opravdové, nefalšované, nezištné přátelství a to může fungovat a snad i funguje v jakémkoliv věku.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu se teď vydáváme do Francie. Voltaire, Rousseau, ale i Josephine Baker, přesně 85 osobností, které formovaly Francii z oblasti politiky, vědy i kultury, odpočívá v pařížském Panteonu památníku slavných. A teď i Marc Bloch, historik, vědec a hlavně významný člen protinacistického odboje za druhé světové války. Mučen a zastřelen nacisty. Teď mu ve Francii vzdali nejvyšší pocty. Jeho ostatky, stejně tak jako jeho ženy Simone, teď byly umístěny do slavného Panteonu. Pokračuje naše spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den. A nejen to, Marc Bloch, tento alsasko-mozelský Francouz židovského původu, byl důstojníkem francouzské armády, hájil a zastával se Alfreda Dreyfuse a byl to velký obdivovatel francouzské republiky a republikanismu. Ale hlavně byl jedním z nejvýznamnějších historiků vůbec. Byl zakladatelem nových metod v historickém zkoumání a nových postupů. Ukázal takové nové metody, jako jsou komparace například dvou států, zkoumal dějiny ve velkém časovém rozmezí, a to třeba i tisíce let, a hlavně propojoval vědy, zastával takzvaný interdisciplinární postup a metody. Sám je považovaný za zakladatele historické antropologie. Jeho postupy vzbuzovaly mnohdy posměch, protože působily tak trochu nedůvěryhodně a až slepě, ale jemu se podařilo vše dokázat. Zajímal se velmi o člověka a zkoumal například jeho rituály.
0: Marc Bloch byl židovského původu, hlásil se k tomu?
1: To je právě ta otázka. Marc Bloch totiž svůj původ nikdy nepotřeboval zmiňovat. Nebyl pro něj nijak podstatný. Zásadně se řídil otázkami spíš republikánství a příslušnosti k myšlenkám Francouzské republiky. A nikdy by svůj původ ani v podstatě, řekněme, neřešil. Ovšem velmi ho zasáhla Dreyfusova aféra ve Francii, která samozřejmě šokovala veřejnost, a to v pohledu vykonstruovaného procesu proti Židovi. Byl to tak ve Francii velký případ jasného antisemitismu v těch novodobých dějinách. A to Marca Blocha šokovalo. Judaismus Marca Blocha bychom mohli zredukovat do jeho citátu: svůj původ prohlašuji jen v jednom případě, když jsem konfrontován s antisemitou. A právě toto východisko napsal ve své knize Podivná porážka. Jakoby totiž prohlášení nebo být Židem, prohlásit svůj židovský původ, je vlastně jen způsobem, jak se bránit urážkám, a jen díky tomu můžeme napravit svou zraněnou čest, tedy v podstatě, aby lépe dokázal, že je v uvozovkách dobrým Francouzem. Eufemismus židovského původu mnozí ve Francii používají v souvislosti s Marcem Blochem a jeho judaismem velmi často, protože v zásadě vypovídá všechno, ale také nic.
0: Vstup a uložení ostatků Marca Blocha a jeho ženy Simone do francouzského Panteonu není jen poctou slavnému odbojáři. Co přesně znamená pro současnou společnost?
1: Je to do jisté míry symbol právě toho, jak lze hledět na společnost ve Francii v současnosti. Totiž je to i reakce na nárůst antisemitismu ve Francii a jistá stigmatizace, poukazování na ten takzvaný židovský původ. Jak své židovství právě vnímal sám Bloch. Jeho židovství bylo v podstatě až za samotným republikanismem a loajalitou Francii. Marc Bloch byl za druhé světové války popraven, zastřelen nacisty, a to nejen za svou odbojářskou činnost, ale právě i za svůj židovský původ. Jeho význam v tom, jak chápal lidského jedince a příslušníky k nějakému státu nebo kontinentu, je ale podstatnější a má přesah do budoucnosti. Jeho nadčasové myšlení, které je zvlášť proti stigmatizaci, proti rasismu nebo xenofobii, je zásadním posláním jeho myšlenek. Vstoupení Marca Blocha a jeho ženy Simone do Panteonu je symbolem odporu proti narůstajícímu antisemitismu nejen ve Francii.
0: Podrobnosti pro nás měla z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: mi voní dým.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: V časech, kdy Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači, nikdo ještě neznal internet ani reklamu a sociální sítě byly něco jako tichá pošta, šeptanda od jednoho člověka k druhému. Ten příběh je ale až neskutečně aktuální. Dávno nežijeme ve světě, kde je vzácné zasít nějakou myšlenku. Žijeme ve světě, kde se seje nepřetržitě. Od chvíle, kdy ráno otevřeme oči, někdo či něco bojuje o naši pozornost. Mobil nám nabídne zprávy, reklama další produkt, sociální sítě názor, politici vysvětlení světa, influencer XT recept na šťastný život, umělá inteligence další odpověď. Nikdy v dějinách lidstva se do lidského srdce nesnažilo zasít svá semínka tolik různých hlasů jako dnes. A třeba i proto Ježíš v podobenství neřeší tolik to, co člověk slyší, ale kam to dopadne. Do jakého podloží, do jaké půdy, do jakého srdce. Nejdůležitější není množství slov, ale obrovskou roli opravdu hraje půda. Často slyšíme, že dnešní společnost trpí tím, že každý má svou pravdu. Kdo ví, možná trpíme spíš nedostatkem ticha, protože bez ticha se pravda vůbec nedá poznat. V hluku zní všechno stejně naléhavě. Velmi hlasitě, mnohdy i přesvědčivě. A algoritmy sociálních sítí navíc nemají jediný cíl – hledání pravdy. Ale jejich cílem je udržet naši pozornost. Nezáleží, jestli je zpráva moudrá anebo hloupá. Hlavně, když na ní klikneme. A tak se může stát zvláštní věc, že největším nebezpečím není lež, ale rozptýlenost. Protože člověk, který už nedokáže dlouho naslouchat, nakonec nedokáže jít ani na hloubku, ať se jedná vlastně o cokoliv. Láska, ta vždycky začíná pozorností, časem, který dáváme. Ježíš mluví o cestě, kamení, trní a dobré půdě. Vypadá to jako čtyři obrazy pro podoby našeho nitra. Někdy jsme jako cesta. Všechno po nás sklouzne. Jsme tak unavení, že už se nás nic nedotkne. Jindy jsme kamenitou půdou. Pro něco se nadchneme, ale vydrží nám to dva dny. Pak přijde další podnět, další článek a video. Další krize a rozhořčení. A jedeme dál. A pak je tu trní. Ježíš říká, že semeno udusí starosti a bohatství. Ale dnes bychom přidali ještě jednu věc. Neustálé vyrušování. Naše doba nás učí přepínat. Ne se soustředit. Přeskakovat. Reagovat. A přitom to důležité v životě roste vlastně pomalu. Přátelství, důvěra, odpuštění, víra. A ani strom nevyroste během jednoho dne. Simone Weilová napsala, že nejčistší podobou velkorysosti je pozornost. Myslíme si, že velkorysost znamená hlavně něco dát. Ale ona říká, nejprve se opravdu dívej, opravdu poslouchej, buď přítomen nebo přítomna. Tak začíná i víra. V odvaze být skutečně přítomen Bohu, druhému člověku i sobě. Je zajímavé, že rozsévač v Ježíšově podobenství nezkoumá kvalitu půdy, prostě seje. Což je vlastně dost nerozumné, každý ekonom by mu spočítal ztráty. Ale evangelium nikdy nebylo účetnictvím. Bůh nejedná podle pravděpodobnosti úspěchu, ale jedná podle naděje. Věří člověku ještě ve chvíli, kdy člověk přestal věřit sám sobě. A tak si z tohoto evangelia odnáším jednu prostou otázku. Čemu dnes dávám vyrůst ve svém nitru? Čemu věnuji svou pozornost? Jaké hlasy ve mně bydlí? Které myšlenky zalévám? A které strachy krmím? Které naděje nechávám uschnout? Protože naše srdce nikdy nezůstává prázdné. Něco v něm vždycky roste. Něco je do něj zaseto. Otázkou je, čemu dovolíme zapustit kořeny. Svět byl od počátku stvořen pro život, pro důvěru, pro pro vztahy. A každý okamžik opravdové pozornosti je vlastně malým návratem k tomuto božímu snu. Každý sen, proměněný dál, začíná jedním jediným semínkem.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dálnici D10 ve Staré Boleslavi uzavře večer bourání lávky. Na dnešní Den mongolské kultury připravila pražská ZOO speciální program. Sobotní obloha bude slunečná, přechodně oblačná a teploty vystoupí až na 28 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Monika Vrchotová. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi se večer obousměrně uzavře dálnice D10. Neprůjezdná bude od 19 hodin do zítřejší 9. ráno mezi sjezdy na 10. a 14. kilometru. Objízdná trasa pro osobní auta povede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem. S částečným omezením provozu na dálnici D10 musí řidiči počítat už dnes odpoledne a také zítra dopoledne. Dne během odklízecích prací. Nová lávka pro pěší a cyklisty ve Staré Boleslavi za skoro 55 milionů korun má být hotová koncem příštího roku. Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky. Plánuje to ministerstvo školství. To si od změny slibuje, že se dětem bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď, kdy je povinný rok.
2: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoct i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
3: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
2: I podle Asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
4: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
2: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Pražská ZOO na dnešek připravila speciální program ke dni mongolské kultury a světovému dní koní. Zájemci si můžou u expozice Gobi zúčastnit komentovaného krmení koní převalského nebo se setkat s fotografem Václavem Šilhou. Ve vzdělávacím centru pak pro návštěvníky organizátoři připravili naučný program a ochutnávku mongolských specialit. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se dnes utkají ve finále dvouhry ve Wimbledonu. O titul na londýnské trávě si tak proti sobě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Hráli spolu i debl na olympiádě v Paříži. Podle kapitánky českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbory Strýcové přátelský vztah Češek utkání neovlivní.
5: Žádná, takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a těho obě dvě odehrát ze svý strany co nejlíp a porazit tu druhou a tak by to mělo být a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavě mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
0: Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne v 17 hodin. Počasí. 11. červenec zůstane slunečný, bude jasno až polojasno, jen přechodně až oblačno a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce budete popojíždět od sjezdu na Lysou na 18. kilometru až po 20., kde se po nehodě 3 osobních aut jede jen levým pruhem. Zpozorněte i na silnici 38 z Nymburka do Kutné Hory u sjezdu na dálnici D11. Za Poděbrady zasahují záchranáři u nehody se zraněním. A v Praze na Hlávkově mostě se ve směru z centra do Holešovic projíždí jen jedním pruhem. Fronta na 10 minut se sune z úrovně hlavního nádraží. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky. Kaky roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaky, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaky dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, které vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
2: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datle.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaky, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní, myslím, tak 3-4 leta, objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je poklidný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je ten malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluk z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů, si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další další, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny oplach, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu, Českého rybářského svazu.
1: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
2: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska?
1: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
2: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
1: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
0: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat. Go!

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete další výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příluby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tak tam je plus minus všechny ty skutry 2, 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak, takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50kách a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkovi.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde až co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střindou a chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejen pak na otavce, což je prostě někdy dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.

0: písničky, které nestárnou.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod já.
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Praze kvůli opravám Hlávkova mostu nejezdí tramvaje mezi Vltavskou a Těšnovem. V babyboxu v kolínské nemocnici našli večer chlapce, je v pořádku. Sobota zůstane převážně slunečná a teploty vystoupají až k 28 stupňům. Klidné dopoledne u zpráv přeje Monika Vrchotová. V centru Prahy ode dneška nejezdí tramvaje mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Důvodem jsou opravy Hlávkova mostu, které potrvají do konce prázdnin. Změnit trasu musely linky 12 a 41, přibližuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Náhradní doprava není zavedena. V oblasti mohou například cestující využít linku metra C, aby se dopravili z Vltavské na Florence.
0: Tramvaje už naopak znovu jezdí kolem Pražského hradu. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždějí jednosměrně z Chodkových sadů do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dohašují poslední ohniska, říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
3: Celou noc probíhal monitoring a samozřejmě chlazení zasažených konstrukcí. Teď ráno proběhlo zase střídání jednotek, jejich počet byl snížen na 6 jednotek. Čerpáme z čerpacího stanoviště na Dřevnici vodu a neustále skrápíme vlastně ty zasažené konstrukce a sutiny.
0: Do babyboxu v kolínské nemocnici večer někdo odložil chlapce. Podle zakladatele babyboxu Ludvíka Hesse je v pořádku, dostal jméno Libor. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce a pátým dítětem odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. Od roku 2005 bylo v Česku zřízeno už 93 babyboxů. Zdravotníci v nich dosud našli 283 dětí, z toho 130 kluků a 153 holek.
1: Sport.
0: Půl jedné odstartuje v Mladé Boleslavi 53. ročník automobilové rally Bohemia. První soutěžní den se posádky po absolvování úvodní RZ v Milovicích představí na Mladoboleslavsku. Na dvě rychlostní zkoušky se obzvlášť těší desetinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký.
4: To jsou letecký dny, ta rychlostka je strašně rychlá, jde se po širokých asfaltech, je tam ještě spoustu takového toho černého kluského asfaltu. Myslím si, že tady tu asi rychlostku známe úplně všichni dokonale, takže očekávám, že tady se nebude rozhodovat asi ve vteřinách, ale v desetinkách. No a pak se rozví řetice a musím říct, že některé úseky, hlavně na té šotolině, jsou letos hodně rozbitý, tak věřím, že se tam nestane nic závažného.
1: Počasí.
0: Po zbytek dne bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno a teploty odpoledne se dostanou na 25 až 28 stupňů a v podstatě stejně bude i zítra, kdy se teploty vyhoupnou až na 29 stupňů.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pevné nervy budete potřebovat na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Poprvé zpomalíte za Čestlicemi okolo 9. kilometru. Příčinou je nehoda na 11. a Pultem, která blokuje levý pruh. Následně houstne provoz před omezením na Šmejkalce. Zatím kratší zdržení naberete zhruba z 20. kilometru. A o kus dál směr Brno za sjezdem na Chodce Rady na 32. a Pultem kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. V pravém pruhu blokovaný je i stoupací pruh, jede se tak pouze levým a prudce se brzdí za pravotočivou zatáčkou okolo 32. kilometru. A ještě na příjezdu do Prahy po D8 před omezením Vekbelské je plná Cínovecká od sjezdu na Čakovice. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už středočeská setkání a Šárka Formánková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
5: Je tady další středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Když je člověk něčem nejlepší, je to úžasné. Když se mu podaří udělat něco jako prvnímu na světě, je to obdivuhodné. A když to všechno ještě navíc dělá v něčem, co je hodně nebezpečné, bývá to ohromující. A právě takový je náš dnešní host. Freestyleový motokrosař Petr Pělác Pišol u Benešova.
1: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Když se dívám na našeho dnešního hosta, tak je to moc příjemný pohled. Ale když jsem se dívala na jeho umění, které ho přivedlo jednak na Stupně vítězů a pak také sem k nám do studia, tak musím přiznat, že to moc příjemné nebylo. Mrazilo z toho v zádech a místy mě to nutilo zavírat oči, ale musím uznat, že to umí skvěle. Freestyleový motokrosař Petr Pilát z Pišol u Benešova. Vítejte u nás.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Tak a ze všeho nejdřív si musíme ujasnit pojmy, aby všichni naši posluchači měli jasno v tom, o čem bude dneska řeč. Co je to motokros a co je to freestyleový motokros?
1: Motokros je to vlastně o tom, že se jezdí v terénu na motokrosové motorce, je motokrosová dráha přesně vyznačená, je, dejme tomu, 30-40 závodníků na startu, vyrazej, jedou závod, většinou třeba půl hodiny přibližně a ten dojede první do cíle, je vítěz. Potom jsou tam ještě jako odvětví, jako je enduro například, to se vlastně jede taky na podobných motokrosových motorkách, ale jede se i lesem, není vyznačená úplně dráha, jezdci musí mít i navigaci a tak dále, takže možná takový složitější, třeba se zase nejede tak rychle jako v tom motokrosu. A potom je freestyle motokros, ten vznikl v Americe někdy roku 98-99. Bylo to vlastně o tom, že kluci, kteří rádi vyhrávali závody a bavilo je dělat kraviny na motorce, tím myslím, že vyhrál závod a chtěl lidem zamávat nebo udělat roznožku, pustit řídítka, tak vznikl z toho sport freestyle motocross a vlastně vymysleli to, že se pojede do kolečka, budou dva skoky třeba v nějaký aréně a bude se jezdit a ty kluci budou zkoušet udělat nejtěžší trik, nejzajímavější trik pro diváky, aby se jim to líbilo, aby diváci právě zavírali ty oči a báli se, že to ten jezdec nezvládne. V Americe to najednou vzniklo, obrovská popularita a do České republiky a v podstatě se dá říct i do Evropy to přitáhl Petr Kuchař, který byl už od malička můj trenér. Když jsem začal jezdit jako malej na motorce, tak jsem si říkal, to já vlastně chci dělat taky. Takže bylo to rychlovka, já jsem jezdil motocross, ale viděl jsem tyhle ten freestyle motocross a říkal jsem si, že to musím dělat taky a takhle to dopadlo.
0: Říká se, že když někdo chce začít s nějakým sportem, tak by měl začít opravdu hodně brzy. Ale pokud vím, tak vás na motorku posadili opravdu velmi záhy po narození.
1: Je to tak, můj tatínek, když mi byly 3 roky, tak mi koupil motorku. Původně, když jsem se narodil a táta jel z porodnice, tak říkal, že mi jde postavit motorku, tu nepostavil, ve 3 letech mi ji koupil. Já jsem si sednul na ní a hned jsem za barákem začal jezdit. Jenom do kolečka, nic, to nádhera, babičkám se to líbilo, mamince se to moc líbilo, to bylo krásný. No ale mě to bavilo natolik, že v podstatě ve školce jsem nedělal nic jiného, než maloval značky motorek. Ve škole potom už jsem se nemohl dočkat, až skončí škola, hned rychle na trénink, pořád dokola. A byly větší motorky, začal jsem jezdit rychlejc, větší skoky, tak se to trošičku babičkám a mamince i přestalo líbit.
0: To si myslím ale, určitě.
1: Ale pořád mě pochopitelně moc podporovali.
0: A kdy jste vlastně poprvé jel nějaké závody? Kolik vám bylo let?
1: 4 roky.
0: To už se jezdí takhle brzy závody?
1: Hmm, je to tak a v 5 letech už jsem byl vicemistr Evropy.
0: To znamená, že se vám dařilo hned od začátku.
1: Samozřejmě byly to malý motorky, dětský, takže dětská kubatura a všechno, ale myslím si, že se snad docela dařilo. Bavilo mě to tak moc a to mě hnalo dopředu, abych byl ten nejlepší.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je freestylový motokrosař Petr Pilat. Vy jste říkal, že jste začínal na motorce jezdit ve 3 letech. Uběhlo nějakých 10 let, bylo vám 13 a vy jste objevil ten freestyle motokros. Co vás vlastně k tomu přivedlo především? Možná to bylo to, jak jste o tom mluvil před chvilkou, že jste taky měl touhu, když jste dojel ten závod, udělat něco ještě navíc.
1: Je to tak. Už od malička, od těch 3-4 let, jsem se skamarádil, a hlavně můj táta, s Petrem Kuchařem, který bydlel vlastně o vesnici vedle v té době. Byl to můj vzor. Petr byl v té době určitě jeden z nejlepších českých i evropských světových závodníků. Ten, když vlastně jsem přitáhl tenhle ten freestyle motocross, tak já jsem to viděl a říkal jsem si, teď to je vlastně to, co baví mě. Vždycky, když jsem vyhrál ten závod, tak jsem se už nemohl dočkat, až těm divákům budu něco ukazovat. A ty diváci to věděli, ty už to čekali, že zase něco budu vymýšlet, ten poslední skok. No a najednou vznikl freestyle motocross. V té době jsem každý den, každý večer poctivě sledoval všechny VHS kazety, kde všichni tyhle americký závodníci už dělali různý skopičiny na motorkách, ten freestyle, a já jsem si říkal, tak to musím taky, a už jsem v hlavě vymýšlel nový triky a tak dále. Zkusil jsem to u Petra Kuchaře z té oficiální freestyle motocrossové rampy, odrazový skočit, no stačily asi 3 skoky a měl jsem jasno, že to chci dělat na 100%.
0: Vy jste ale chvilku dělal zároveň obě disciplíny, ten motocross i ten freestyle.
1: Je to tak, už právě ve 13 letech dělal jsem obě disciplíny v podstatě na 50%, jak ten motocross závody, tak i ten freestyle motocross. Já vlastně jsem vždycky jel na závody s tím, že jedu vyhrát. Nic jiného mě nezajímalo. A když jsem nevyhrál, nebo nedej bože, jsem nebyl na stupních vítězů, tak strašný zklamání, všechno špatně. A ten poslední rok přestoupil jsem na větší motorku potom a nebylo to ono. Na závodech jsem jezdil třeba kolem 5. místa a to bylo špatně, to se mi nelíbilo. Já jsem chtěl prostě jenom to vítězství, nic jiného mě nezajímalo. A v tom freestylu taky jsem jako neměl za tolik novinek. Chtěl jsem být lepší, ale nějak to nešlo. Přijel jsem potom na exhibici toho freestyle motocrossu, jsem byl pozvaný na Orlík, kde jsme skákali na přehradě, a než cokoliv něco dopadlo, tak jsem ošklivě spadnul. A to hodně ošklivě, takže vrtulníkem do motorské nemocnice, kde jsem strávil vlastně 1 měsíc a něco. Jenom 3 týdny jsem byl na áru, jsem ležel, takže moc špatný, vypadalo to hodně zle. Nakonec jsem se vrátil za 5 roku zpátky na motorku, i potom, co teda rodiče řekli, že už se ani na motorku
0: to
1: ani nepodívám.
0: Si myslím, že rodiče určitě nechtěli, abyste se do toho znovu pouštěl. A hlavně mi řekněte, co vás napadlo jako úplně první, když jste se v té nemocnici probral, protože pokud vím, tak jste byl v bezvědomí, potom v umělém spánku.
1: Měl jsem jako spoustu zlomenin a obrovský vnitřní zranění, vnitřní krvácení, takže jsem byl dlouho jako pod nějakýma práškama proti bolestech a všechno. A první, co jsem jako řešil, když jsem se jako tak nějak probral, začal jsem jako vnímat, co se děje, tak největší malér byl ten, že jsem měl zrovna tu akci novou helmu, kterou jsem si strašně vysnil, a taťka mi řekl, že se zlomila při tom pádu. Tak to bylo pro mě opravdu,
0: tak to vás zajímalo jako první.
1: To bylo hrozný, to jsem opravdu plakal.
0: No dobře, a potom co bylo, když rodiče řekli, že už nikdy na motorku nesednete?
1: Vůbec jsem si jako nedokázal představit, co to povídají. Proč? Tak jsem prostě spadnul a jsem v pohodě. Musím chvilku počkat, než se vyléčím. Obrečím tu novou helmu, co se zničila, a zase jdu zpátky. Ale rodiče ty to samozřejmě viděli jinak. Teď už to chápu, ale v té době jsem to naprosto nechápal. A dokonce mamka byla právě ta, která přemluvila tátu.
0: Neříkejte.
1: Ať teda pokračujeme.
0: Ona viděla, jak jste nešťastný, že?
1: Přesně tak. Od té školky jsem nedělal nic jiného, takže jsem si neuměl představit, že bych najednou prostě měl dělat něco, jiný sport, nebo prostě to bylo nepředstavitelné. Tak mamka právě zkusila na tátu, ať to děláme nějak bezpečněji, že nějak něco musíme vymyslet. Tak nakonec taťka svolil, ale řekl, že je potřeba, abych si vybral sport, který se budu dělat 100%, věnovat se mu, jestli motocross nebo freestyle motocross. Já jsem zvolil freestyle motocross.
0: To mě taky překvapilo po tom šíleném pádu.
1: A zůstal jsem u toho.
0: Jaký byl ten první pocit? Vzpomenete si ještě na to, když jste si po tom úrazu poprvé sednul na motorku?
1: Přiznám se, úplně si nepamatuju po tom letom úrazu, ale bohužel to byl jeden takový velký úraz, a potom v roce 2015 jsem měl druhý takový zásadní velký úraz, a tady z toho si úplně jednoduše pamatuju, že jsem se vrátil s tím, že po jednom dopoledním tréninku jsem se cítil líp ještě než před tím úrazem. Jak jsem byl namotivovaný tak strašně moc být zpátky a vyhrát, takže hnalo mě to. To bylo jediné, co pomohlo.
0: Je to prostě váš život.
1: Tak.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Obezita je nemoc, kterou je potřeba léčit. V současné době moderní farmakoterapii jde o revoluci v obezitologii. Lucie vážila 130 kg.
3: Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci a já jsem se vlastně nevyšla do toho křesílka na té atrakci.
2: Více s paní doktorkou Ditou Pichlerovou z Centra léčby obezity Fakultní nemocnice Motol.
4: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Host dnešního středočeského setkání jezdí na motorce. Ovšem ne na jen tak ledajaké. Je to freestyleový motokrosař Petr Pilát z Pišol u Benešova. Vám se dařilo nejenom v tom motokrosu, se kterým se začínal, ale začal jste být velmi úspěšný i v tom freestylu. A dokonce ve 14 letech jste se stal vůbec nejmladším jezdcem, kterému se podařilo skočit takzvaný backflip, neboli salto vzad. Jaký to byl pocit pro vás v tom dětském věku?
1: Vzniklo to z toho, že to byl můj sen. Právě když, jak jsem zmiňoval, studoval jsem stále každý večer VHS kazety a tam jsem viděl, že v Americe roku 2000 už skočil vlastně v Americe Kerry Hart. První salto na motorce, do té doby to bylo naprosto nepředstavitelné, že by nějaký takovýhle skok se dal skočit. O 3 roky později to právě skočil Petr Kuchař. Tady byl první Evropan, který to skočil, první v republice. A já jsem si říkal, to se musím taky naučit. O chvilku později jsem to začal trénovat na kole u Kamila Pfeiffera v Hradci Královém. Tam se to docela dařilo a právě jsem si říkal, to musím zvládnout na motorce. Tak jsme právě společně s Petrem Kuchařem jeli do Itálie, kde měli takzvaný foam pit, to je bedna plná molitanových kostek. I s motorkou se do toho vlastně skočí, jeřáb vyndá motorku a trénuje se dál. Takže tam tenhle molitan byl v té době snad jenom v Itálii a ve Španělsku jinde nebyl, tak jsme jeli trénovat do Itálie. Za 2 dny jsem se to naučil a šel jsem to skákat tady. Takže dal jsem u sebe v tréninku asi 5 skoků, 6. jsem spadnul úplně na hlavu, to se nezadařilo, naštěstí to byly jenom odřeniny, takže rychle zpátky. Znova jsem šel ještě ten den skočit, abych to jako si to uvědomil, co jsem udělal za chybu, a o týden později jsem to skákal tehdy v pražské O2 aréně tady před vyprodanou arénou, kde si všichni lidi stoupli, tak to bylo takový velký první krok k mý profesionální kariéře freestyle motocrossu.
0: Vy zmiňujete Petra Kuchaře jako svůj velký vzor, ale já o vás vím, že vy máte i jeden zahraniční vzor.
1: Je to tak, a je to jezdec, který se jmenuje Travis Pastrana, to je naprostá hvězda, dneska už sice tolik jakoby neskáče profesionální závody, ale stále umí neuvěřitelné věci, v podstatě já mu říkám, že polovinu skoků on vymyslel a zároveň je to neuvěřitelný člověk, úplně strašně fajn. Roku 2006 nebo 2007 se mi povedlo, že tady s pražským organizátorem FMX Gladiator Games jsme vyrazili za Travisem přímo domů.
0: Kolik vám bylo?
1: S Markem Raymanem mě bylo tehdy 16. A tak jsme vyjeli do Ameriky, do Marylandu, kde bydlí, to je v Baltimoreu. Byl tam úkol ten, že ho zkusíme ukecat, aby přijel sem do Prahy skákat. Přijeli jsme tam a pro mě to bylo něco nepředstavitelného, nebo abych asi vysvětlil něco podobného jako pro velmi věřícího člověka, jak kdyby se potkal s Bohem. Tak asi pro mě to bylo něco takového, když najednou jsem byl u Travise Pastrány doma a on mě učil nový skoky do molitanu, radil mi všechny jako skvělé věci, takže to pro mě bylo najednou nepředstavitelné. Oblíbil jsem si ho ještě o to víc, byl jsem potom u něj ještě snad 2x doma, takže skamarádili jsme se, stále jsme v kontaktu a strašně to těší, protože je to pro mě velká čest.
0: Vy o Travisovi říkáte, že přes to, co všechno dokáže a umí, tak je velmi pokorný. Jste takový i vy?
1: Na takovou otázku nechci odpovídat. Samozřejmě, myslím si, snažím se, ale to by měli posoudit ostatní.
0: Přitom ale rozhodně máte být na co pyšný, nejen na vyhrané tituly, ale třeba i na jeden konkrétní trik, který jste sám vymyslel a který nese vaše jméno.
1: Kapitán Pilát.
0: V čem spočívá, co to obnáší?
1: Je to trik, který jsem vymyslel právě roku 2015 v Čerčanech, kde trénuji, kde mám tréninkový areál, a je to o tom, že před tím nájezdem na ten nájezdový skok prostrčím nohu skrz řídítka, položím ji na přední blatník a jedu vlastně s tou nohou na tom předním blatníku, nechám ji tam a odrazím se, udělám salto, a když jsem hlavou dolů, tak ještě pouštím třeba obě ruce a dávám si je v bok a dopadnu s tou nohou pořád na tom předním blatníku. Vymyslel jsem to, zadařilo se, zvládnul jsem to během docela krátké doby se naučit a moc mě to potěšilo. Do té doby to nikdo neskočil, tak jsem to pojmenoval Kapitán Pilát, ten skok. A těší mě, že do dnešního dne, už je to vlastně 11 let, jsem stále jediný, kdo to skočil.
0: Nikomu se to nepovedlo ještě.
1: Nikdo jiný to neskočil jiný.
0: A zkoušeli to?
1: Zkoušeli to, spoustu lidí to zkoušelo a špičkoví jezdci mi to právě říkali, že je to hrozně štve, jak jsem to udělal, že jim to nejde. Takže u vozovka jsem se tomu smál, protože jsme kámoši.
0: Tak to je velká podsta.
1: Takže těší mě to. A musím se přiznat, už jsem to zase dlouho neskočil, měl bych to zase obnovit.
0: Abyste je trochu pošťouchnul, aby to zkoušeli dál.
1: Přesně tak.
0: Ale možná zase na druhou stranu, kdyby se to někomu povedlo, tak by to zase pro vás bylo takové ocenění toho, že jste vymyslel něco, co se skočit dá.
1: Přesně tak.
2: Středočeská setkání

0: Host dnešního středočeského setkání nás vzal jednak na motorku a jednak také do vzduchu, protože je to freestyleový motokrosař Petr Pilác Pišel u Benešova. Já se musím přiznat, že si vůbec nedokážu představit, jak se něco takového trénuje. Já bych před tím prvním pokusem byla úplně strachy bez sebe. Řekněte mi, jak to probíhá, než se poprvé pustíte do toho, že zkusíte nějaký ten skok?
1: Ten trénink je hodně individuální. Byl trik, který byl velice obtížný a já jsem to zvládnul za hodinu. A dneska si říkám, proč se to bere, jako že to je tak těžký. Pro mě to je naprostá rutina, sranda, pohoda. A potom je skok, který naopak spoustu závodníků, i si myslím, že bych řekl třeba slabších, než jsem já, tak naučili se trik, který zvládli celkem rychle a já jsem se ho nenaučil za celý život. Takže je to opravdu individuální, záleží na tom skoku, jak tomu jezdci sedne, každý preferuje prostě něco jiného. Každopádně trénink probíhá, nejvíce to vlastně zkouší do toho molitanu, do takzvaného fompitu, bedna plná molitanových kostek. Je to vlastně jako mají gymnasti, akorát máme trošku větší. Můj molitan je 17 metrů dlouhý, 10 metrů široký, 4 metry hluboký, takže s tou motorkou se zaletí přímo do toho molitanu.
0: Musí to mě právě vyndat. Původně napadlo, jak to vůbec dostáváte ven, ale vy jste říkal, že na to máte jeřáb.
1: Je tam takový jeřáb, elektromotor, kurtama se chytí pod řídítkama, motorka se vyndá, leze se ven. Je to docela náročný, jak fyzicky, tak i to docela bolí. I když se to nezdá, že se řekne do molitanu, to je sranda, ale ta motorka váží 100 kilo a já vlastně se zastavím na místě. Já nikam neodjedu tou motorkou, zastavím se v tom molitanu, takže nedej bože, když se to nepovede a motorka padá přímo na mě, tak vždycky volám všechny svatý. Ale samozřejmě jsme za to moc rádi, za tenhle molitan, protože nemít to, tak by těch úrazů bylo mnohem, mnohem víc. A teď, co se vzniklo v našem sportu, což je naprostá genialita, pár let zpátky vznikl takzvaný airbag landing, to znamená nafukovací doskok. Jenom pro představu, podobný materiál, jako jsou skákací hrady, tak z takovýhle gumy, která se nafoukne, se udělá to doskočiště a my vlastně skáčeme na ten skok. Takže když doskočím, tak je to mnohem, mnohem měkčí než ten hliněný doskok, dřevěný doskok.
0: My tady neustále mluvíme o skocích na motorce, ale je pravda, že já co by laik si toho moc představit nedokážu. Když byste nám měl trochu přiblížit některé ty skoky, co se všechno dá v tom vzduchu udělat?
1: Skok trvá přibližně 3 vteřiny. Většinou standardní skok toho skoku je 23 metrů. To znamená od té hrany, co se odrazím, až pod hranu toho doskoku je vzdálenost 23 metrů. Ve výšce jsem kolem 12 metrů. A například já, co mám motorku, tak je to čtyřtaktní 450, obsah váží přibližně 100 kilo. Zařadím rychlostní stupeň 2, to stačí na téhle vzdálenost toho skoku a freestyle je o tom jet naopak co nejpomaleji a dát co nejvíc plynu v tom nájezdu, aby motorka vylítla co nejvejš a získal jsem i o trošku víc třeba času. A jakmile se odrazím, tak předem musím vědět, který budu dělat skok. Takže pokud nedělám salto a dělám například trik, který se jmenuje Superman Seat Grab, to znamená, že vyskočím a pod sedlem mám takovou speciální díru vyřízlou, tak já vyskočím, levou rukou se chytnu za tou díru a vyhodím nohy vlastně dozadu za motorku a letím.
0: Jako když letíte.
1: Jako když letí ten Superman, opravdu. Je to rychlý, jak jsem říkal, necelý 3 vteřiny, celý skok, takže najednou natáhnu ty nohy, co nejvíce propnout, aby to všechno vypadalo tak, jak má vypadat správně. A rychle zase ty nohy zbalit zpátky k tomu sedlu, chytit stupačky, chytit zpátky řídítka a dopadá se. Takže každý ten skok má svoje kritéria, které jsou vždycky potřeba jakoby dodržet, aby právě nenastal nějaká ta chyba a potom úraz. Když se dělá salto, tak salto, já říkám, že není tak strašně obtížný, ale je to hlavně psychika o tom, že prostě to salto se musí, nejde udělat půlka a vrátit to zpátky. Prostě se to musí udělat od začátku do konce. A je to o tom vlastně v tom nájezdu vychytat ten správný moment, kdy se musí opravdu razantně zatáhnout za řídítka, nohama zatlačit do stupaček, aby ta motorka se najednou roztočila a udělá se vlastně salto.
0: Když najíždíte na ten skok, co se vám honí hlavou v tu poslední chvíli, než tu motorku zvednete do vzduchu?
1: Je tam jenom 100% soustředění na ten skok, co jdu dělat. Za svou kariéru jsem měl spoustu pádů, úrazů. Já to vím vždycky, že nastane ta chyba jenom z toho důvodu, že najednou nějaká setina tisíciny je prostě najednou myšlenka někde jinde, že už myslím na něco, co budu dělat další skok a jenom tam lehký podcenění a je z toho vždycky pád.
0: To jsem si říkala, jestli vlastně v ten moment

0: Kdy nastane ta nějaká drobná chyba, už hned víte, že to je špatně.
1: Z 90% ano. 90% se hned pozná, že je něco špatně. Já jsem jezdec, který se do poslední chvíle snaží to zachránit a zůstat na motorce. Spoustu závodníků zase preferuje vyskočit z motorky, když najednou zjistí, že je něco špatně, tak zahodí motorku a padají sami. Já jsem vždycky ten, že se snažím jí držet do poslední chvíle a zachránit to. No, občas to povede, občas ne.
0: To jsem si právě říkala, jestli se to vůbec ještě nějak v tom vzduchu zachránit dá.
1: Občas jo, ale je to náročný.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je freestylový motokrosař Petr Pilát. Jezdíte nejenom závody, ale také exibice a různé show. Děláte při tréninku stejné triky jako na těch show?
1: Je to potřeba. Je třeba trik, který nějakým způsobem z něj mám větší jako respekt. Líbí se mi, baví mě, ale vím, že tam je potřeba to opravdu soustředění ne na 100%, ale na 101%. Takže u tohohle triku v celý život nějakým způsobem vždycky se na něj dávám extra pozor. Kdysi můj kamarád z Japonska, Takahigashino jezdec, tak ten vím, že právě každý trénink si skočí i ten nejtěžší skok několikrát. Říká, dělej to samý a uvidíš, jak ti to pomůže. A je to pravda. Prostě i z té těžké věci se potom stane v uvozovkách rutina. Takže čím víc toho vždycky vyzkouším ten trénink, tak tím se to ukládá do té paměti. A samozřejmě chyba se může stát kdykoliv, ale pomáhá to.
0: A jak se přichází na nové triky? Je to nějaký momentální nápad nebo něco, co třeba uděláte za trik a teď si říkáte, že by se to ještě dalo povýšit?
1: Jste geniální, přesně tak to děláme. Někdy se stane, že najednou naskočí myšlenka, tyjo, to by šlo něco takového vymyslet, protože podobný sport je vlastně na kolech freestyle BMX a ty kluci, co dělají na těch kolech, je naprosto šílený, protože to kolo váží 8-10 kilo, tak je to něco jiného. A spoustu ale věcí zase my se snažíme i z toho skopírovat nebo nějakým způsobem vymyslet, co by to na té motorce, jak by to šlo pozměnit, aby to bylo taky reálný. Takže vymýšlí se kluci z celého světa, pořád přemýšlej, vymýšlej co novýho. Spoustu lidí mi už vždycky říkalo, teď už to není možné nikam dál posunout. Na jednu stranu si říkám, že mají pravdu a na druhou stranu nemají. Pořád se posouvá, pořád se něco vymýšlí. I když to třeba nejsou tak rapidní velký změny, třeba pro diváka, ale pro nás, pro jezdce, jsou to pořád novinky.
0: Vy jste říkal, kolik váží ta motorka? A tak mě napadlo, musíte si hlídat i svoji osobní tělesnou váhu?
1: Motorka má přibližně kolem těch 100 kilo a já teď poslední dobou trošičku jsem přibral a teď jsem z toho nějaký znepokojen, takže musím právě teď jsem v nějaký fázi diety, protože musím něco schodit.
0: Já teda musím říct, že na první pohled to není vůbec poznat.
1: Děkuju. Ale je mi 34 a ta váha, když se člověk už potom nehlídá, tak když v 18 jsem mohl sníst, co jsem chtěl a bylo mi to úplně jedno.
0: To je pravda.
1: Dneska to už musím si pohlídat všechno, ale pořád jako všechno v pohodě. Myslím si, že na tenhle sport není potřeba mít nějaký šílený svaly a tak dále, ale spíš být jako rychlej na té motorce, mršnej, spevněnej svaly, protože když se spadne, tak bohužel i těch chráničů tolik nevozíme, protože to tam hodně překáží, takže to taky pomůže. Nejsem úplně největší milovník fitka a tohodle, ale snažím se pořád něco dělat. Mám už dvě malé děti, takže s nima se člověk nenudí, pořád se něco děje. Miluju trampolínu, takže na zahradě trampolína, moje žena ta trénuje gymnastiku děti, takže pořád něco děláme.
0: Vy jste se v roce 2015 stal mistrem Evropy, ale já vím, že tomu předcházel nějaký další vážný úraz.
1: Je to tak, 2015 jsem bohužel při tréninku v Čerčanech, kdy jsem vymyslel dokonce ten trik kapitán Pilát. Byl jsem vlastně lídrem šampionátu mistrovství Evropy, v mistrovství světa jsem byl druhý, třetí. A takže opravdu našlápnuto, vrátil jsem se nějak týden předtím z Kalifornie z tréninku, kde se skvěle dařilo, měl jsem fakt našlápnutou sezónu. A po tomhle tom skoku ten kapitán Pilát, co se to povedlo, tak úplně namotivovaný a říkal jsem si, jdu si dát ještě pár takových těch rutinních skoků, který zvládám levou zadní, jenom abych si to jenom lehce procvičil a zbalím věci a jedu na závody si pro tu medaili. A o té medaili jsem podle mě přemýšlel už v tom skoku, kde jsem dělal toho supermana, jak jsem říkal, že se chytím pod tím sedlem a já jsem prohmátnul rukou to sedlo a vlastně motorka mi začala ulítávat, já jsem spadnul na ní hned bezvědomí do nemocnice a moc špatný. Krvácení do mozku, do břicha, všechno moc špatný. Lékaři stanovili diagnózu doba léčení minimálně 2 roky a já jsem to nějakým způsobem všechno pozměnil, to jsem si říkal, víra tvá tě uzdraví a spoustu lidí mi s tím pomohlo. A za 2 měsíce jsem byl zpátky na motorce.
0: A to mi neříkejte, po takovém úrazu za 2 měsíce?
1: Je to tak, no.
0: Potom mi musíte prozradit, jak to děláte.
1: Nevím, jak se to přihodilo, ale po 2 měsících jsem opravdu seděl na motorce, neskutečně namotivovaný a 2 týdny později jsem se stal mistrem Evropy, to jsem vyhrál, ten rok jsem se stal mistrem republiky. Byl to dobrý rok, bylo to náročný, ten úraz byl opravdu velký, bylo to špatný, moc bolesti a všechno, ale nějak jsem se dokázal v hlavě přesto přehodit.
0: Ono se říká, že to funguje.
1: Sami lékaři, když jsem šel na kontrolu, tak tam přišlo XX doktorů, které nechápali, jak je možný, že když mi dělali sono břicha, kde je ta krev sražená, nic tam prostě nebylo a já jsem jim ještě ke všemu řekl, že jsem všechny prášky vyhodil, že jsem začal pít 6 litrů neperlivý vody denně a tak dále, tak se jim protočili panenky, zasmáli se a říkali, no vy jste jiný, běžte.
0: Zkrátka v tom roce jste vyhrál úplně všechno.
1: Dařilo se, zaplať pánbu.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
4: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbál, už to stej.
2: Písničky, které nestárnou.

0: Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Pozvolna tam dojíždíme na freestyleové motorce, protože naším hostem je motokrosař, freestyleový motokrosař Petr Pilát. Vy dneska máte i svoji vlastní školu freestyle motokrosu. Jak staří jsou vaši svěřenci?
1: V první řadě jsem na ně moc pyšnej. 2015 jsem rozjel právě školu i freestyle motokrosu a chtěl jsem právě nějaký nový tváře do tohohle sportu dostat. Nakonec jich se přihlásilo pár, nebylo to špatný, ale byly spoustu úplně malinkých, kteří začínali s motokrosem. Přece jenom motokrosem pár let jezdil, tak snad něco můžu poradit i v tom motokrosu ještě. Takže teď tam mám docela spoustu závodníků, ani nevím přesný počet, ale je jich docela dost. Baví mě to, vždycky mi jako, když se třeba něco nedaří, nějaký skok, všechno náročný a přijdu na ten trénink a vidím tyhle ty mladochy, jak jsou namotivovaný, tak mě to vždycky naopak jako pozbudí, nakopne, takže jsem za to moc rád, baví mě to. A teď poslední 2 roky, teď tady mám asi 4 nebo skoro 5, moc nadějných, šikovných v tom freestyle motocrossu, to jsou všechno 13-letý kluci a ty do toho jdou úplně neskutečně, za to jsem strašně moc rád. Teď dokonce jedu akci, která je to turné, jmenuje se to Masters of Dirt, je to vlastně po Evropě, jedeme asi 15 víkendů, takže docela velký a povedlo se mi dokonce 2 z nich dostat už na tuhle tu největší vlastně tour světa, se dá říct, takže Matyáš Novotný 13 let a Krištof Mašek taky 13 let jedou tam, teď o víkendu jsme byli ve Švýcarsku, celá arena si stoupla, tleskala jim, takže já jsem měl opět husinu celou a jsem na ně pyšnej a jsem moc rád, že Českou republiku takhle podporujou.
0: Vy můžete učit nejenom ty technické dovednosti, ale samozřejmě předávat i spoustu těch zkušeností. Co jim tak radíte především?
1: Nespadnout. Je toho spoustu. Já říkám trénovat. Samozřejmě čím více trénuje, tím těch zkušeností se získávají, ukládá se to do té paměti, do té hlavy. Těch věcí tam je spoustu, které jsem za tu svoji kariéru zjistil, i spoustu věcí, proč jsem spadnul a vím, že jak se tomu teď dá předejít, tak doufám, že těm klukům tohleto dokážu vysvětlit, aby se jim to nestalo, protože jak říkám, když se spadne na té motorce, tak to bolí moc. Pokud nespadnou, tak si myslím, že i v té hlavě tam bude míň těch bloků a všechno, takže myslím si, že mají dobře našlápnuto.
0: Máte o ně někdy strach?
1: Větší než o sebe.
0: To jsem si myslela.
1: Vždycky, když jedu sám, tak se soustředím na ty skoky a nemyslím na ten strach. Ten prostě tam nějakým způsobem samozřejmě musí tam být ten respekt, ale nemyslím na to. Ale když skáčou oni a nedej bože jdou zkoušet něco novýho a vím, že nedej bože já jsem z toho třeba spadnul, z tohohle skoku, tak si říkám, tyjo.
0: Tak stejně jako mi přestáváte dýchat.
1: Držím palce, ať se jim to zadaří a vždycky mě to moc potěší.
0: Vy se během roku účastníte spousty akcí, ale jednu i sám organizujete tady u nás, vidíte?
1: Je to tak a na to jsem taky pyšnej. Je to moje akce, která se jmenuje Pilníkovo pozdní odpoledne. A je to naprosto neuvěřitelný. Letos slavíme jubileum 20 let. 20. ročník letos. Máme datum 18. července. Takže pro všechny z vás, kteří máte rádi tyhle ty sporty, extrémní sporty, a nebo rádi se chcete vyblbnout s dětma, tak určitě doražte. To akce o freestyle motocrossu, dalších sportech, letos tam bude Martin Šonka, líta s letadlem, kluci na těch BMX kolech tam budou skákat. Zároveň tam mám velký i soutěže o velice zajímavé ceny pro děti, protože jsem rád, když děti sportujou a nesedějí u počítače, takže je to takový sportovní vyžití odpoledne. Dokonce se mi povedlo, jsou tu kamarádi, skupina Divokej byl, že tam budou mít koncert. Plus ještě tam je jedno takový extra, jeden takový speciální bod, který nedávám úplně do světa, ale stejně to jako někde ze mě vypadne. Jak už jsem říkal, můj velký kamarád je Travis Pastrana a já dělám všechno pro to, co jsem dostal. Takže slíbil mi, že už to má v kalendáři, ale jeho program je naprosto šíleně vytížen, takže proto to nechci jako prodávat na tom, přijede Travis Pastrana, ale slíbil mi, že to v kalendáři má. Týden před tou akcí jsme spolu v Anglii na závodech, takže já pevně doufám, že se to povede a jestli jo, tak se zbořej Čerčany, kde to bude.
0: Tak já vám budu moc držet palce, aby to vyšlo a aby vás freestyle motocross stále tak bavil a především, aby tam nebyly už žádné úrazy.
1: Já moc děkuju za pozvání na rozhovor a budu se těšit, že se někde vidíme na akci.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Naším dnešním hostem byl freestyleový motokrosař Petr Pilát z Pišel u Benešova. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Slaný na Kladensku pořídí další kamery do ulic. Hasiči v Pražské Zbraslavi budou mít novou cisternu. Odpoledne zůstane slunečné, přechodně může být až oblačno a teploty se budou pohybovat kolem 27 stupňů. Příjemné poledne přeje Monika Vrchotová. Slaný na Kladensku rozšíří svůj kamerový systém. Za zhruba 500 000 nakoupí 2 mobilní kamerové body. Ty pak bude podle potřeby přesouvat po městě. Kontrolovat budou například dopravu nebo veřejný pořádek. Zařízení začnou v ulicích Slaného fungovat do 2 měsíců, říká starosta Martin Hrabánek z ODS.
2: Už jsme vybrali dodavatele, který má podle smlouvy dodat kamery do 60 dnů. Na realizaci jsme získali dotaci ze Středočeského kraje ve výši 300 000 korun v rámci fondu prevence.
0: Novou cisternu dostanou dobrovolní hasiči z Pražské Zbraslavy. Stát bude více než 8 000 000 korun a městské části na ní přispěje magistrát. Radnice už vybrala firmu, u které auto nakoupí. Hasiči by ho měli podle nezávislé starostky Kateřiny Pavlíkové dostat na přelomu května a června příštího roku.
3: Naše současná výjezdová cisterna je v tuto chvíli nejstarší výjezdový vůz v Praze a proto byla nutná obměna. Velké množství výbavy si dodáme do cisterny sami z vlastních prostředků a taktéž bude doplněna i nová moderní výbava, která v současné době chybí.
0: Handicapovaní budou moct v Kolíně od srpna parkovat zdarma. Výjimka bude platit pro držitele průkazů ZTP a ZTPP na vyhrazených místech městských placených parkovišť. Místostarosta Roman Šulc ze změny pro Kolín doplnil, že handicapovaní budou zdarma parkovat bez časového omezení. Opatření se bude vztahovat na všechny držitele platného parkovacího průkazu vydaného v některém ze států Evropské unie.
1: Sport.
0: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si spolu dnes zahrají o titul z wimbledonské dvouhry. Půjde o historicky první české finále v All England Clubu. Pro obě hráčky to bude neobyčejný zážitek. Už samotný nástup na kurt je specifický. Ve speciálu radiožurnálu Sport o tom mluvil kapitán Davis Cupového týmu a finalista travnatého Grand Slamu z roku 2010 Tomáš Berdych.
4: Ta cesta z té šatny na ten center kurt, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži. Potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
0: Zápas Noskové s Muchovou o wimbledonský titul začne po 17. hodině.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude nadále prosluněné, jen přechodně přibude mraku až na oblačno a teploměry dnes ukážou 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy do Brna těsně za Pražským okruhem na 11,5 kilometru zasahují záchranáři v levém pruhu u kolize 3 osobních aut. Fronta je na 10 minut a pak v Posázaví se sune kolona z 26. kilometru zhruba 20 minut na 32,5 za Chocerady, kde už ale nehodu odklidili a zdržení by se tak mělo začít krátit. No a se zdržením počítejte i na D8 z Prahy do Ústí. Kvůli omezení budete pojíždět u Kralup mezi 9. a 12. kilometrem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už vítám Ivetu Chlumskou, která dorazila, aby Ahoj. Vám pustila písničky na přání.
5: Děkuji za přivítání.
0: Ahoj.
5: Ahoj, krásný den všem.
1: Písničky na přání.
5: Tak hezké poledne, ano, začínají písničky na vaše přání. Dobrou chuť k obědu vám přejeme, příjemný poslech muziky, kterou si sami vybíráte. No a já myslím, že výběr je opravdu pestrý. Pojďme tedy začít a připomínám, že dnes vám budeme hrát ještě jednou mezi 17. a 18. Takže dnes už se tahle hodina naplnila, ale v té další ještě můžeme samozřejmě hrát, jak vy si budete přát. Číslo naší SMS brány 90 011 04, pište ve tvaru ST. Mezera váš text, anebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Jdeme na to.
1: Písničky na přání.

Iveta Bartošová, její PS prý končí, ale my začínáme. A co začínáme? No samozřejmě písničky na vaše přání. A vy mi píšete hezké odpoledne, zdravím do studia, prosím dlaně s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Věru Matouškovou, která v těchto dnech slaví narozeniny. A písničku s přáním hezké soboty všem posluchačům a oslavenkyni posílá Helena Pospíšilová.

Píseň Dlaně v podání Marcela Zmuška, další písnička na vaše přání. Dobrý den, prosím o písničku Ave Maria pro moji sestru Libušku Zahradníkovou, která včera slavila svátek. Přejeme jí s manželem všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu a ať si užije dnešní oslavu s rodinou. Přání posílají Stáňa a Vláďa a my ještě jednou moc gratulujeme.

0: Písničky na přání.
1: Sobotní poledne trávíte ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy a písniček na vaše přání. Píšete mi: dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. A všem posluchačům přejeme pohodovou sobotu, napsali Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka. A písničku posíláme Libuši, Amálce, Jindřišce, Světlaně, Janinám, Jindřiškám, Janě a Zdeňkovi, Haničce, Jiřince, Drahušce a Podneckým, napsali Liběna a Fanda s Příbrami.

Valdemar Matuška nám dospíval, střídá ho Jana Kiršner a Petr Habka. Písnička bude pro mamku paní Hanku, ať má pěkný den a dobrou náladu. Posílá jí syn Karel.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky na přání.
2: Na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy se teď věnujeme písničkám a vašim přáním. Zdravím do studia a prosím o písničku, kterou bych ráda poslala Jarmilkám, Janinám, Světlance, Květě, Romanovi, Jirkovi a taky vám. A přeji všem hodně krásných snů, napsala Jindra. A my přejeme paní Jindře taky hodně krásných dnů.

Judita Čeřovská na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, další písnička na vaše přání, píšete dobré sobotní odpoledne vám v rozhlase i všem posluchačům. Prosím o zahrání písně manželům Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníka a Květě a Romanovi z Vysoké. Písničku s přáním hezkého víkendu jim posílá Eva Kozderková.

0: Písničky na přání.
1: Jsou tu stále písničky na vaše přání, ta další má název Dík a posíláme ji všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia i všem přátelům a posíláme písničku, napsali Hanka a Jiřinka.

Tak díky Římu Kornovi za přispění do písniček na vaše přání. Máme 5 minut po půl jedné, stále vám hrajeme. K svátku teď Libušce Mochánové, Jindřišce Klauzové a Drahušce Beranové posílám indiánskou píseň lásky a přeji pohodové dny plné zdraví, štěstí a lásky, napsala Světla.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: Pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky na přání. Teď si přejete třeba plzeňský a posílám na přípitek písničku k narozeninám Jiřímu Batulkovi z Příbrami. Šťastný život plný lásky a zdraví mu přeje Anička z Kutné Hory a zdraví i manželku Ivanku. My se rádi připojíme, panu Jiřímu přejeme všechno jen to nejkrásnější. Zdraví vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unese.

si kravatu vzít. Když si pak v kavárně objedná kafe, je šíleně vzteklá, že chci plzeňský. Plzeňský.

máme sice víkend, ale s tím plzeňským to přeci jenom nepřehánějte. Dáme si další písničku na přání. Letní sobotu se sluníčkem vám do Karlína všem posluchačům přeji a prosím o hvězdy nad oceánem dnes Olinkám k svátku. Taky pro radost Janinám, Janům, Mírovi napsala Veronika z Rakovníka.

0: Písničky na přání.
1: Zahrajte pro radost Jarmilkám, Janičkám, Veronice, Věrám, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně, Světlance, Jindřišce. Písničku posílají Janiny, tak tedy Léto mé a Václav Neckář.

Tak já vám přeji, ať si to vaše léto trávíte podle svých vlastních představ, hlavně v pohodě a v dobré náladě. Náš čas se naplnil, za 8 minut 13. hodina. Mám tu poslední přání. Prosíme Janinám, Květě Romanovi, Jarce Skladna, Líbě Svendy, Maruš a Zdendovi, Jarmilkám, Jindře, Světle, Drahušce, taky vám. Písničku posílají Stáňa a Alča. A ještě na závěr příjemný sobotní den vám i posluchačům. Prosím dodatečně o hudební dárek pro Libušku Mochánovou a přeji zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost, napsala babi Jarka Skladna. Po 13. hodině hned po zprávách s Monikou Vrchotovou, se těšte na zámecké léto na zámku Neustupov na Benešovsku. A já se na vás budu těšit po 14. Hezké sobotní odpoledne.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kvůli Bohemia Rally je omezená doprava v Mladé Boleslavi a okolí. Charita Starý Knín vyhlásila veřejnou sbírku, potřebuje 1 000 000 korun na boj s dřevomorkou. Po zbytek dne bude převážně slunečno s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Monika Vrchotová. Na komplikace, zdržení a objízdné trasy se musí tento víkend připravit řidiči v Mladé Boleslavi. Městem pojede automobilový závod Bohemia Rally. Podle mluvčí magistrátu Šárky Charouskové bude až do 21 hodin neprůjezdných 13 ulic.
2: Z těch nejfrekventovanějších se to dotkne třeba Viničné a Pražské ulice. Nedělní rychlostní zkouška městská ovlivní dopravu v Boleslavi od 12 do 19 hodin. Týkat se bude celkem 8 ulic v samotném centru města, včetně náměstí Míru, Komenského a Českobratského.
0: Jinudy jezdí kvůli závodu i některé městské autobusové linky. Nezastavují asi na 10 zastávkách. Část barokní fary v Maršovicích na Benešovsku zničila dřevomorka. V přízemí budovy poškodila podlahy, obložení dveří i nábytek. Charita Starý Knín, která ji vlastní, zaplatila za opravu zhruba 1 000 000 korun a žádá lidi o pomoc. Vyhlásila veřejnou sbírku, říká František Čipera, který koordinuje odstraňování dřevomorky.
3: Jsem ve stavebnictví 55 let se pohybuju a tohle jsem neviděl, takovouhle zkázu. Sežerlo nám to i dáme obložky, které jsme měli udělaný nový. No bylo to teda opravdu tragický, no. Na pláč pomalu. Jo.
0: Fara přitom v roce 2023 prošla kompletní rekonstrukcí za 51 milionů korun. Jak se dřevomorka do budovy dostala, vedení Charity neví. Praha 7 vypsala tendr na stavbu nové základní školy v Jankovcově ulici v Holešovicích. Jak uvedl starosta městské části Jan Čižinský z uskupení Praha sobě, radnice bude nabídky hodnotit výhradně podle nabídnuté ceny. Už koncem června radnice zahájila demolici budov na místě budoucí základní školy, ta by měla skončit v říjnu a následně by mohla začít stavba budovy, ve které bude 18 tříd pro zhruba 550 žáků. Součástí bude i velkokapacitní kuchyň, jídelna a na střeše školy bude tělocvična s venkovním hřištěm s výhledem na řeku. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Na londýnské trávě v All England Clubu budou obě bojovat o svůj premiérový grandslamový titul. Wimbledonské finále rozehrají 17 hodin. Počasí. Dnes i zítra bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, s teplotami dnes do 28, zítra až do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna počítejte s několika potížemi. První poblíž okruhu na 11. a 5. kilometru je po nehodě neprůjezdný levý pruh, zdržení do 10 minut. Před sjezdem na Benešov je pak kratší fronta před nehodou v odstavném pruhu na 20. kilometru a výrazně se na D1 z Prahy do Brna zpomaluje u sjezdu na Sázavu na 34. kilometru a půl hodiny se popojíždí k omezení u exitu 41 Divišov. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh. Takže přejeme pevné nervy a všem za volantem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Žnářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kvasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach?

0: se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
1: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
0: Co je nejstarším vybavením na zámku?
1: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
0: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
1: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
0: A jak velké to psaníčko jedno je?
1: Tak 40x20 bych tak typoval.
0: Máte poštovní schránku?
1: Ano.
0: Jak vypadá?
1: Černá.
0: Proč černá?
1: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
0: Kde na zámku věšíte prádlo?
1: Ve svém bytě.
0: Věšíte vy nebo paní?
1: Tak na střídačku.
0: Co je největším, prostorově největším exponátem?
1: Asi ty kamna v tom velkém sále.
0: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
1: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
0: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
1: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět pátý ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
0: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
1: V ní teďka sedíme.
0: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák nebo co to je?
1: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
0: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
1: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
0: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
1: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
0: Co tomu říkají rodiče?
1: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
0: Nedožili?
1: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
0: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
1: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
0: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
1: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
0: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
1: Já taky. Děkuju.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně ráda mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchborkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantil z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Silničáři už vykoupili polovinu pozemků pro výstavbu středočeské části dálnice D3. Kladenští obyvatelé vykoupili všechny vstupenky na zářijové dny města Kladna. Fotbalové mistrovství světa dnes pozná zbývající dva účastníky semifinále. A dnešní počasí v regionu bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré sobotní odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic už vykoupilo polovinu potřebných pozemků pro výstavbu středočeské části dálnice D3. Do konce letošního roku chce mít kolem 80% těchto pozemků. Stavba zhruba za 70 miliard má začít v roce 2028 a skončit o 4 roky později. Potvrdil to ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Aktuálně teda probíhají jednání, v rámci už vlastně de facto dokumentace pro stavební povolení, pro povolení stavby, probíhají územní řízení. My v letošním roce chceme požádat na všechny ty úseky o povolení stavby a zároveň připravujeme výběrová řízení na zpracovatele zadávací dokumentace stavby.
2: Pražská Vinohradská nemocnice upravila centrum vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Za práce zaplatila téměř 400 milionů korun. Součástí projektu byla také oprava lůžkového oddělení a nákup nových speciálních přístrojů pro přesnou diagnostiku. Upřesní mluvčí nemocnice Eva Stulejda-Libigerová.
4: Pořízení PET-CT je pro naši nemocnici významným krokem, protože posiluje diagnostické možnosti ve Vinohradech a umožňuje přesnější vyšetření pacientů v rámci naší nemocnice. Nový lineární urychlovač pak přispěje k přesnější a šetrnější radioterapeutické léčbě.
2: Kladenský magistrát už prodal všech 13 000 vstupenek na hudební akci Dny města Kladna. Přednosti mohli získat obyvatelé s trvalým bydlištěm ve městě. Podle mluvčího magistrátu Víta Herala lidé lístky vykoupili za necelé 3 týdny.
5: Tedy ještě o 3 dny rychleji než před dosud rekordními 2 lety. Enormní zájem o Dny města Kladna nás samozřejmě těší. Bohužel kapacita městského stadionu s letiště nám nedovoluje dát do prodeje tolik vstupenek, abychom dokázali uspokojit tak velkou poptávku, kterou lidé o kladenské slavnosti projevují.
2: Dny města Kladna začnou v pátek 11. září, potrvají 3 dny. Vstupenky návštěvníci potřebují pouze na sobotní program, kde vystoupí například zpěvák Michal David nebo také skupiny Lucie a Kabát. Sport. Fotbalisté Španělska postupují do semifinále mistrovství světa. V Los Angeles porazili Belgii 2-1 a v úterý budou bojovat o účast ve finále proti Francii. Dnes večer a v noci na zítřek poznáme zbývající 2 účastníky druhého semifinále. Ve 23 hodin nastoupí ve čtvrtfinále Norsko a Anglie a ve 3 hodiny po půlnoci začne utkání Argentina-Švýcarsko.
1: Počasí.
2: Dnes odpoledne čekáme v regionu polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti až na jasno. Nejvyšší teploty dnes mezi 24 a 28 stupni. Vítr mírný od severu bude večer slábnout. Zítra bude ráno a večer málo oblačnosti, během dne přechodně zvětšená oblačnost a bude také poměrně větrno. Maxima zítra většinou mezi 25 a 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 Praha Brno za sjezdem na chodce rady je kolona na kilometru 32 téměř hodinu, pak zabere trasa k omezení u exitu 41 Divišov. V pravém pruhu pracují silničáři. Objížďka po silnici 113 je ucpaná mezi Třemošnicí a Divišovem. Plní se také trasa od Křešic. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná sobotní středočeské odpoledne. S vámi je a bude Iveta Chlumská.
6: A jsem s vámi ráda. Hezký den.
1: Středočeské odpoledne.
6: Ať už to dnešní odpoledne budete trávit jakkoliv, třeba půjdete na kolo nebo na procházku, anebo budete jenom odpočívat, to všechno se počítá. My vám k tomu budeme příjemně hrát a třeba Elány, Pokáče, Karla Gota a přidávat snad i zajímavé nebo inspirující informace. Charita Starý Knín vyhlásila veřejnou sbírku, potřebuje vybrat 1 milion korun. Na co peníze chce, tak to se dozvíte za chvíli. No a taky se dozvíte, že řidiči na cestě z centra Prahy do Holešovic musí ode dneška počítat s omezením. Podrobnosti přineseme, dodáme a vy se mějte krásně.
1: středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 17 minut po 14. hodině, krásné sobotní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Dozvíte se, že část fary v Maršovicích na Benešovsku zničila dřevomorka. Přízemí budovy poškodila podlahy, obložení dveří i nábytek. Charita Starý Knín, která jí vlastní, zaplatila za opravu zhruba 1 milion korun a žádá lidi o pomoc. Vyhlásila proto veřejnou sbírku. Situace je o to smutnější, že faru v roce 2023 zrekonstruovali za 51 milionů korun dělníci.
1: No, řeknu vám, že jsem ve stavebnictví 55 let se pohybuju a tohle jsem neviděl, takovouhle zkázu.
2: František Čipera, musím říct, že to je moc hezké tady jméno na pana řemeslníka. A slyšela jsem, že vy jste ten, který trošku tady odskákal tu dřevomorku, trhání podlah, pálení toho vlastně nakaženého dřeva.
1: No, tak asi tak nějak to bylo, no, ale jako nedělal jsem to sám, samozřejmě, že jo, tady místní a mě pomohli.
2: Bylo to tady sežrané, drolilo se to?
1: No, to bylo sežrané opravdu, sežralo nám to i dáme obložky, které jsme měli udělaný nový. No, bylo to teda opravdu tragický, no, na pláč pomalu, jo.
2: Tak pokyn zněl jasně, zaklekni a pracuj. Takže teďkon už tady vidíme tady novou podlahu, dlažbu.
1: Takže teda se ty podlahy vybouraly, dalo se tam pěnosklo, to je takový jako uhlí, takový je to izolace, pak se dělá to beton a na ten beton teda se dala ta dlažba, se položila. No.
2: Jana Moulíková, sociální pracovnice, mě bere tady přízemím, které zasáhla ta dřevomorka. Co se odehrávalo ve vás?
3: Smutek, bylo to smutný. My jsme tady vlastně, nám se podařilo i tu službu tady docela pěkně, jako, když to řeknu, rozjet, navázat tady na sebe nějaký rodiny, navázat na sebe tady místní lidi ve spolupráci s obcí a najednou jsme to vlastně museli všechno jako utnout, všechno jako ukončit, takže pro mě to představovalo víc jako jezdit do rodin, ale bylo to takový smutný. No.
2: Je vidět, že už se toho hodně udělalo, ale řemeslníci tady ještě stále jsou. Dokdy potřebujete mít 100% hotovo?
3: Do 2 týdnů musíme mít hotovo určitě, od 20. teďka července nám začínají příměstské tábory a to už musí být hotovo, protože tady bude plno dětí.
4: Jmenuji se Markéta Prodanová, děláme tady na charitě vlastně od začátku, co se tady ten dům otevřel.
2: A vy mi teď ukazujete v telefonu fotografie té dřevomorky, protože vy jste byla první, které se tady něco nezdálo, že se vám zdálo takhle, že je něco pod skříní. A tady teď máme teda fotografie té skříně.
4: Ten barák je z 16. století a je tady celková vlhkost. Takže my jsme se tady dělali kolikrát srandu, že budeme pěstovat houby, ale že nás to potom jako porazí takovýmhle směrem, to jsme netušili. A prvotně jsme tu dřevomorku našli v této místnosti, kde sedíme. Lezla vlastně z těch lišt, ale že to je dřevomorka, jsem prostě nevěděla, to jsme nevěděli nikdo.
2: Stanislav Žák a ředitel tedy v charity Starý Knín, pojďme říci, k čemu konkrétně tato fara slouží.
5: Tady mají jako zázemí 3 služby, to je pečovatelská služba, služba osobní asistence a služba aktivizace rodin s dětmi a máme tady 3-4 akce během týdne pro veřejnost.
2: Služby chce charita co nejdřív na faře obnovit. Boj s dřevomorkou ale vyšel na 1 milion korun a potřebuje teď pomoci s jeho uhrazením. Vyhlásila tedy veřejnou sbírku z Maršovic. Věra Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Řidiči na cestě z centra Prahy do Holešovic musí ode dneška počítat s omezením. Silničáři totiž začali opravovat Hlávkův most. Podrobnosti přineseme už za chvíli, takže se radši vypravíme do lesa s Pokáčem.
7: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dvě minuty po půl třetí na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy přejeme vám stále krásné sobotní odpoledne. Pražští silničáři zahájili opravu Hlávkova mostu mezi Holešovicemi a centrem města. Práce ovlivňují provoz aut, ale taky tramvají. Jaká je na místě situace, to nám teď poví reportér Josef Beneda, který je se mnou ve spojení. Josefe, dobrý den.
1: Hezký den. Na Hlávkově mostě je od rána omezený provoz ve směru z centra do Holešovic na jeden jízdní pruh místo dosavadních dvou. Dělníci tady instalovali dopravní značení a oddělili pruhy betonovými bloky. Auta tudy projíždí pomalu, ale plynule. Krátké kolony se tvoří jen na příjezdu na most. V opačném směru, tedy z Holešovic do centra, silničáři zachovali průjezdné dva pruhy jako dosud. Na mostě ale kvůli opravám nemůžou jezdit tramvaje, konkrétně mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Z běžných linek tuto trasu využívala pouze linka číslo 12, která na cestě z Karlína nezajíždí do zastávky Vltavská a objíždí toto místo přes Štefánikův most.
0: Josefe, prosím, co musí silničáři na mostě opravit a jak dlouho práce potrvají?
1: Tak především musí zpevnit přechodné desky ve středu konstrukce. Hlávkův most je totiž v podstatě takové soumostí, které spojují právě železobetonové desky. Technici při pravidelné diagnoze zjistili, že už nejsou v dobrém stavu. Původně se zvažovala jejich kompletní výměna. To by ale znamenalo také znovu instalovat tramvajovou trať. Nakonec se technická správa komunikací hlavního města rozhodla vybrat speciální zpevnění a díky tomu zkrátit celou dobu prací. Skončit by měli do 30. srpna.
0: Od pondělí ovlivní průjezd pražskou magistrálu taky další rekonstrukce. Konkrétně tedy u hlavního nádraží. Popiš nám, o co se jedná.
1: Tak tam správa železnic začne od pondělí opravovat strop odbavovací

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Region Express.
1: 3/4 na 3 máme, pojďme na železnici. Konec jedné éry, tak by se to dalo označit. Z železničních linek Pražské integrované dopravy vymizel 50 let starý motorový vůz řady 854 nebo 854 a nenahradil je nikdo jiný než Regiofoxy, tedy lišky. Prázdninové výlety vlakem po středních Čechách tak už nejčastěji budete právě vzdolávat v moderních nízkopodlažních vlacích.
2: Klimatizace, Wi-Fi a bezbariérový přístup. Nové lišky se od starých motoráků prakticky nemůžou lišit víc. České dráhy je testovaly už 2 roky zpátky. Loni a letos jejich dodávka pokračovala a v červnu převzali poslední z 38 jednotek pro Středočeský kraj a Prahu. Jezdit budou na neelektrizovaných tratích, jak říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Lišky obsluhují především tratě z Rakovníka do Berouna a dál do Prahy přes Nučice, z Prahy do Mělníka a také na Posázavském Pacifiku.
2: V rámci pražské integrované dopravy ujedou lišky denně víc než 10 000 kilometrů. Mají instalované 2 motory od Rolls-Royce o celkovém výkonu 750 kW, což jim dodává značnou dynamiku při rozjezdu ve srovnání se staršími motoráky. Motory mohou využívat také ekologické palivo HVO, což je syntetická obnovitelná nafta vyráběná z použitých olejů, živočišných tuků anebo odpadů. Maximální rychlost lišek je 120 km za hodinu. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Zůstaňte s námi stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, protože máme vám stále co říct a na hlavně i příjemnou muzikou potěšit. Vítě Vávra, taky Olga Lounová a další ještě do té 15. hodiny a pak tradičně po 15. budeme volat do České televize, abychom se zeptali na počasí. Službu má Michal Žák, určitě nám objasní, na co se máme v těch dalších dnech připravit. A jestli jste u vody, na zahrádce, odpočíváte, tak vám to samozřejmě schvalujeme a přejeme krásný den.

Víte, že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům? A to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dálnici D10 v okolí Staré Boleslavy večera v noci uzavře bourání lávky. Ve Slaném na Kladensku rozšíří tamní kamerový systém. V Mladé Boleslavi začal další ročník Rally Bohemia. A dnešní počasí v regionu stále převážně polojasno, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré sobotní odpoledne. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi se dnes večer v obou směrech uzavře dálnice D10. Neprůjezdná bude od 19. hodiny do 9 hodin do rána, a to mezi sjezdy na kilometrech 10 a 14. Objížďka pro osobní vozidla povede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem. S částečným omezením provozu musí motoristé počítat u dnes v podvečer a také zítra dopoledne. Ve Slaném na Kladensku rozšíří kamerový systém. Zhruba za 500 000 korun nakoupí dva nové mobilní kamerové body. Ty pak bude možné podle potřeby přesouvat po městě. Kontrolovat budou například dopravu nebo také veřejný pořádek. Zařízení začnou fungovat zhruba do 2 měsíců, potvrdil to starosta Martin Hrabánek z ODS.
3: Už jsme vybrali dodavatele, který má podle smlouvy dodat kamery do 60 dnů. Na realizaci jsme získali dotaci ze Středočeského kraje ve výši 300 000 korun v rámci fondu prevence.
2: Kolem Pražského hradu opět jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se totiž podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale tímto místem zatím projíždí jednosměrně z Chodkových sadů do Brusnice. V opačném směru nadále jezdí přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Poděbradská radnice hledá vánoční strom. Od začátku adventu bude stát na Jiřího náměstí. Dobře rostlý a zdravý jehličnán by měl růst v místě, kam se jednoduše dostane těžká technika, říká mluvčí města Klára Zubíková.
4: Pokud máte na svém pozemku urostlý strom, který plánujete pokácet, tak budeme rádi, pokud kontaktujete správkyni městské zeleně.
5: Technické služby města Poděbrady by přijeli, strom pokáceli a bezpečně odvezli.
0: Sport.
2: Mladé Boleslavi dnes popolední odstartoval už 53. ročník automobilové rally Bohemia. První soutěžní den se posádky po absolvování úvodní RZ v Milovicích představí na Mladoboleslavsku. Na dvě rychlostní zkoušky se mimořádně těší desetinásobný vítěz této soutěže Jan Kopecký.
6: To jsou letecký dny, ta rychlostka je strašně rychlá, jde se po širokých asfaltech. Je tam ještě spoustu takového toho černého kluského asfaltu. Myslím si, že tady tu asi rychlostku známe úplně všichni dokonale, takže očekávám, že tady se nebude rozhodovat asi ve vteřinách, ale v desetinkách. No a pak se rozví řetice. A musím říct, že některé úseky, hlavně na té šotolině, jsou letos hodně rozbitý, tak věřím, že se tam nestane nic závažného.
1: Počasí.
2: Po zbytek dnešního odpoledne i v podvečer čekáme polojasno až oblačno, večer výrazné ubývání oblačnosti na jasno. Nejvyšší teploty příjemné mezi 24 a 28 stupni, zítra čekáme ráno a také večer málo oblačnosti. Během dne přechodně zvětšená oblačnost a bude také poměrně větrno. Vše upřesní meteorolog už za několik minut.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Pozor na dálnici D4 Praha Strakonice, velmi opatrně u sjezdu na Pečice. V okolí kilometru 53,5 se pohybuje vozidlo proti správnému směru jízdy. Je to dálnice D4 z Prahy do Strakonic u sjezdu na Pečice. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Středočeské odpoledne pokračuje, slovo má opět Iveta Chlumská.
7: A jsem ráda, že jste na našich vlnách. Hezký den.
1: Středočeské odpoledne.
7: Večer skončí 60. Karlovarský filmový festival. Porota oznámí vítězné snímky, pořadatelé taky odtajní, kdo vyhrál hlasování diváků. Které snímky jsou tomu nejblíž, tak to se dozvíte, když zůstanete s námi. No a jaké máme venku počasí? Já myslím, že je pěkně, trošku nám pofukuje, jak to bude vypadat zítra. Dozvíme se od Michala Žáka. Zavoláme mu do České televize. A přidám příjemnou muziku Tereza Mašková, Marek Lambora, Brontosauři, taky Miraj. Tak se mějte, jak je nejlépe to půjde.

0: prací ve středních Čechách.
1: 15 minut po 15. nabízíme informace o počasí a voláme do České televize. Službu má meteorolog Michal Žák, kterého zdravím. Přeji krásné sobotní odpoledne.
2: Hezké odpoledne přeju i já.
1: Tak konečně máme po těch chladnějších dnech zase tepleji a sluníčko. Kolik v současné době ve středních Čechách naměříme a jsou nějaké rozdíly třeba napříč krajem?
2: Tak ty teploty se teď pohybují mezi 24 a 28 stupni Celsia. Nejtepleji je v Dobřichovicích, právě těch 28. Jinak ale ty rozdíly nejsou nějak velké, no a pokud jde o oblačnost, tak převažuje polojasné nebe, tvoří se nám kupovitá oblačnost, která ale nemá příliš velkou tloušťku, vertikální mohutnost, jinými slovy přehánky nepřinese.
1: Jinými slovy tedy nezaprší, zase bude sucho. Nicméně trošku nám pofukuje. Jak to bude vypadat třeba k večeru? Bude se ten vítr uklidňovat?
2: Bude, ten vítr fouká většinou od severu, večer bude slábnout, v noci bude vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní. No a teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů, tedy do rána klesnou na 15 až 12, v údolích může být i 10 a noc bude jasná až polojasná.
1: Na co se můžeme těšit v neděli?
2: Bude opět převážně slunečno, je tedy jasno až polojasno. Přechodně ale může být více oblaků a trochu nám zesilí vítr, proti dnešku bude zítra silnější od severu až severozápadu. Rychlost mezi 4 a 7 metry za sekundu, takže to už je nějakých, řekněme, 12 až 25 km za hodinu, kdo si to lépe představí takto. No a teploty zítra budou ale letní 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Co nás čeká v těch dalších dnech? Přeci jenom stále máme prázdninový čas, čas dovolených, možná někdo vyrazí právě pod stan. Může se těšit na to, že bude mít příjemné počasí?
2: Může. Proto na to účel určitě ty následující dny budou příznivé. Bude totiž nadále slunečno a teplo. Počítáme tedy s jasným až polojasným nebem. Možná v průběhu týdne se při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně může objevit přehánka nebo bouřka, ale vlastně až do pátku ta pravděpodobnost nebo šance na přehánku nebo bouřku vypadá, že bude poměrně malá. Teploty během nocí budou klesat většinou na 18 až 13 stupňů. No a ty nejvyšší denní teploty počítejme maximum mezi 27 a 32 stupni, možná později v závěru pracovního týdne v pátek až 33. No a změna by měla přijít během příštího víkendu, kdy bychom už měli mít více oblaků, více přeháněk a bouřek a od neděle se pravděpodobně začne ochlazovat.
1: Říká meteorolog Michal Žák. My děkujeme za informace o počasí. Přeju hezký sobotní den a budu se těšit na slyšenou.
2: Já také. Hezké odpoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Večer nám skončí 60. Karlovarský filmový festival. Porota oznámí vítězné snímky, pořadatelé a taky odtajní, kdo vyhrál hlasování diváků. Které snímky jsou asi tomu nejblíž, tak to se dozvíte, když zůstanete s námi. Právě.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Naše studio tentokrát svou energií naplní herečka Regina Rázlová. Mluvit bude nejen o svých slavných filmových a televizních rolích, ale i o vášni pro zahradničení a chov slepic.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Skvělá Celine Dion nám dopěla, máme 15:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Vám teď říkáme, že jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary končí. To ale asi víte. Večer převezme cenu za přínos světové kinematografii francouzská herečka Juliette Binocheová. Cenu prezidenta festivalu dostane Magda Vašáriová a Jeffrey Wright. Ocenění večer rozdá taky odborná porota, převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu.
1: Tady je Bára Baziková.
2: Bára Baziková.
3: Bára Baziková.
4: Máme za sebou čas trápení a manželskou krizi.
5: Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Baziková zatím pozbíral nejvyšší hodnocení návštěvníků. Těsně za ním je další životopisný snímek, taky od české tvůrkyně. Někdejší studentka FAMU Jana Hojdová natočila dokument o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi.
6: That he would answer me. I couldn't believe it.
5: Večer převezmou křišťálový globus taky herečky Juliette Binocheová a Magda Vašáriová. Slovenská herečka letos v Karlových Varech uvedla trezorový film Vtáčkovi a siroty a blázni. Ve festivalovém vysílání Radiožurnálu vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
7: Já tam zomírám ako tehotná, že mi rozpárajú brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
5: Letošní cenu prezidenta festivalu dostane americký herec Jeffrey Wright, ktorý sa do Karlových Varů vrátil s filmem Basquiat o stejnojmenném americkém průkopníkovi graffiti. Lucie Pávová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Petr Rezek s písní Syn a vy tu jste s námi stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. Viděli jste někdy polární záři? Jak vůbec tenhle úkaz vzniká, tak to se dozvíte už za chvíli od Martina Písaříka.
9: Jsi, prostě jsi, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Činasky a hlavolám na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 2 minuty máme po 3:15. Utíká to, co přímo letí. Viděli jste někdy polární záři? Jak tenhle ten úkaz vzniká, nám teď přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 16. hodina na spadnutí, chystají se další zprávy, chystá je pro vás Otane Hasil a po 16. vás čekají veselé historky a ukázky s hercem, mimem i klaunem v jedné osobě. Ano, s Bolkem Polívkou. Vyprávět bude o svých rodičích, o svém působení na jamu nebo o tom, jak to vypadalo u něj na farmě. A k Bolkovi se přidá i historkami řada dalších jeho kolegů, to všechno nabídneme ve hvězdných návratech na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Už za chvíli s Patrikem Rozehnalem. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne, těším se po 17. Dnes ještě jednou při poslechu písniček na přání.

protože v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům, a to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Praze kvůli opravám Hlávkova mostu nejezdí tramvaje v úseku Vltavská Těšnov. Už za hodinu začne historické finále wimbledonské dvouhry žen mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. A počasí v regionu zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů a vítr bude zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobré sobotní odpoledne. V centru Prahy ode dneška nejezdí tramvaje, a to mezi zastávkami Vltavská a Těšnov. Důvodem jsou aktuální opravy Hlávkova mostu, které potrvají do konce letních prázdnin. Linky číslo 12 a 41 mají změněné trasy. Upřesní mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Náhradní doprava není zavedena. V oblasti mohou například cestující využít linku metra C, aby se dopravili z Vltavské na Florence.
0: Technici v Nymburce v několika nejbližších letech vymění stovky lamp veřejného osvětlení. Stará sodíková světla nahradí moderní svítidla. Radnice teď chystá výběrové řízení na firmu, která práce téměř za 25 milionů korun provede. Město na polovinu nákladů získalo dotaci. Upřesní jeho mluvčí Marta Svobodová.
3: Zaměříme se na části města, kde jsou dosud původní sodíkové výbojky s vysokou spotřebou energie. Ty budou nahrazeny moderními LED svítidly s inteligentním řízením, která přinese jsou nižší energetickou náročnost i nižší provozní náklady.
0: Hasiči třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dál zůstává 6 jednotek, je to polovina proti noci na dnešek. Hasiči se teď snaží chladit trosky vyhořelé stavby. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny z místa stále stoupá dým.
4: Bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
0: V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno, následně se její většina zřítila. Požár policie prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti.
1: Sport.
0: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si spolu dnes podvečer od 17. hodiny zahrají o prestižní titul z wimbledonské dvouhry. Půjde přitom o historicky první české finále na tomto slavném turnaji. Pro obě dvě hráčky to bude neobyčejný zážitek. Už samotný nástup na kurt je specifický. Českému rozhlasu řekl více finalista tohoto travnatého Grand Slamu z roku 2010 Tomáš Berdych.
5: Ta cesta z té šatny na ten center kurt, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži. Potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
1: Počasí.
0: Večera v noci na neděli čekáme v regionu středních Čech jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 15 a 12 stupni, v údolích až 10. A zítra přes den jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, ale bez deště, maxima zítra většinou mezi 25 a 29 stupni. Vítr zpočátku jen slabý, bude ale postupně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 směr Brno-Praha přetrvává velmi dlouhé zdržení za sjezdem na Měřín. Brzdí se na kilometru 129 a přes dvě omezení se k exitu 119 Velký Baranov jede přes hodinu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
6: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
7: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
6: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
7: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
6: Tak, takhle?
7: Ne, zády.
6: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
7: Odložte ty věci.
6: No dobře.
7: Tady se prostě postavíš, pojď.
6: No jo.
7: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
6: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
7: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
6: Ahoj, já jsem Patrik.
7: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
6: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měl nastříkané v bodě. To nebude na to nesmysl. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mopet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a že jsem se prý hodně pohyboval. A paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují. Jako co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí, zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělí mě a papoušek se nedá říct. Tam se válí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, požadu, se ho omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve seru na peří.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: Do mě, a v tom Londýně, do mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to bylo... Ta hlava se takhle... Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je. Hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím ti, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, ptám se, kolik roku má ten Viktor. A mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Balin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, děti. No tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brinko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já on si připadal, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče, člověče. Takže Barry zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát, třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. My zatím družstvo jsme.
2: Tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichala ta. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým maštary, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumím, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že?

0: znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka. A taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to jsi
2: založil. Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale co? Abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte, co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů a jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a na tom mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, a teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím, Bolek se nevozívá. A jeď pro něj. Já říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se, herci připravený. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. A říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a Královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky s kamarádama se občas napít.
6: Jako. Já jenom

0: znovu hraju. No, stínu.
1: Jo?
0: Já mám, já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: No musím. Byl jsi na záchytce?
4: Byl jsem na záchytce. Maminko, ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkejte, maminka to dnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamarád, když jsem tam přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to, že dávám, jsme šli specoprostit, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka. Ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík. A ještě
2: nechápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. Jo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a teď jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš? A teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypalo do sklo a tak, já rozumím, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, nic ustřízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, no, protože to samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on vstál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každý válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No?
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no si má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No. Že?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jak jsi mě nerozdělat, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No, co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No, no jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, to. Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: No teď jo, já to musím zaburovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
6: Paní Magdo, já vás varuju.
8: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
8: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josefa, to by se mě docela hodí navázat. Z Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
6: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to taky, tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět. Ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
6: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, a teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potichu, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji doma rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, takhle, když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Silničáři vykoupili polovinu pozemků pro výstavbu středočeské části dálnice D3. Praha 7 hledá firmu, která postaví novou základní školu v Holešovicích. Fotbalové mistrovství světa večer pozná poslední dva účastníky semifinále. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 27 stupňů a vítr začne zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobré sobotní odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic vykoupilo už polovinu pozemků potřebných pro výstavbu středočeské části dálnice D3. Do konce roku chce mít kolem 80% pozemků. Stavba zhruba za 70 miliard korun má začít v roce 2028 a skončit by měla o 4 roky později, řekl to ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Aktuálně teda probíhají jednání, v rámci už vlastně de facto dokumentace pro stavební povolení, stavby, probíhají územní řízení. My v letošním roce chceme požádat na všechny ty úseky o povolení ze stavby a zároveň připravujeme výběrová řízení na zpracovatele zadávací dokumentace stavby.
1: Praha 7 vypsala tendr na výstavbu nové základní školy v Jankovcově ulici v Holešovicích. Předpokládanou hodnotu zakázky neupřesnila. Radnice na konci června zahájila demolici budov, které stojí právě v místě budoucí základní školy. V nové škole bude celkem 18 tříd, zhruba pro 550 žáků. V ideálním případě by stavba mohla začít už letos na podzim. Do babyboxu v kolínské nemocnici včera někdo odložil chlapce. Podle zakladatele babyboxu Ludvíka Hesse je v pořádku, dostal jméno Libor. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce a celkově pátým odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. Část barokní fary v Maršovicích na Benešovsku zničila dřevomorka. V přízemí budovy poškodila podlahy, obložení dveří a také nábytek. Charita Starý Knín, která ji vlastní, zaplatila za opravy zhruba 1 milion korun a žádá veřejnost o pomoc. Vyhlásila proto veřejnou sbírku, říká František Čipera, který odstraňování dřevomorky koordinuje.
3: Jsem ve stavebnictví 55 let se pohybuju a tohle jsem neviděl, takovouhle zkázu. Sežerou nám to i dáme obložky, které jsme měli udělaný nový. No bylo to teda opravdu tragický, no. Na pláč pomalu, jo.
1: Fara přitom v roce 2023 prošla kompletní rekonstrukcí. Jak se dřevomorka do budovy dostala, vedení charity neví. Sport. Fotbalisté Anglie a Norska dnes večer od 23 hodin nastoupí na světovém šampionátu ke čtvrtfinále. O poslední místo v semifinále se pak od 3 hodin od rána střetnou Argentina se Švýcarskem. Počasí. V noci na neděli čekáme ve středních Čechách ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 15 a 12 stupni, v údolích až 10. Zítra přes den jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, ale bez deště, maxima mezi 25 a 29 stupni. Vítr zpočátku slabý, bude ale postupně zesilovat. Podle dnešního výhledu meteorologů by se v příštím pracovním týdnu mělo dál oteplovat a čekáme převážně slunečné počasí. A zatím to vypadá na příští víkend na bouřky a příští neděli na ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 Praha Turnov na úrovni Staré Boleslavy na kilometru 13,5 silničáři uzavřeli pravý pruh. Fronta z 12. je přibližně na 10 minut. Tolik doprava, Český rozhlas. Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají písničky na přání dnes s Ivetou Chlumskou.
4: Krásné sobotní odpoledne.
0: Písničky na přání.
4: A dnes ještě jednou vítejte při poslechu písniček na vaše přání, nebo chcete-li při poslechu hodiny ve vaší režii. Psali jste prostřednictvím SMS brány a psát stále ještě můžete na číslo 90 011 04 ve tvaru STC Mezera váš text. A nebo mi o písničku můžete napsat i elektronicky přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky na přání.

Tak to jsem já, zpívala Hana Zagorová. Tak to jsme my, Český rozhlas Střední Čechy a písničky na vaše přání. Začínají 8 minut po 17. Píšete mi, abych zahrála Fešáky pro radost všem, kdo mají rádi country. No a taky, ať si píše píseň užijí a krásný sobotní den plný sportu. Komu fandit? Otazník, napsala Veronika z Rakovníka. Jistě naráží na to, že Karolina Muchová a Linda Nosková se každou chvíli utkají na Wimbledonu. Komu fandit? No, jsou tam dvě Češky a já myslím, že to je opravdu kuriozní záležitost, ať vyhraje tedy ta lepší a my budeme držet palce.

0: Písničky na přání.
1: 12 minut po 17. už to překlápíme do toho dechového módu, protože píšete si o dechovku, píšete, Iveto, zahrajte jen tak pro radost, Světlance, Erbenové, Marušce, Křížové z Nymburka, Stáně s Alenkou, Pečinkovým, Novotným, Libušce, Svendy, Květě s Romanem a Jirkou. Písničku jim posílá Anička z Úpice.

Lipkovanka z písní Březová ale je další písnička na vaše přání. Píšete mi hezký podvečer všem, písničkový pozdrav posílám Aničkám z Kutné Hory a Úpice, Libušce s Vendy, taky manželům Pečínkovým, Procházkovým a Novotným. Posílám také citát, dělat, co je rozumné a správné, je v každém údobí života především nudné, napsala Jindra.

0: Písničky na přání.
1: Ano, jsou tu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy dnes ještě jednou odpolední písničky na přání. Iveto, zahrajte pro radost Janičkám se Zdendou, Jarmilkám, všem Aničkám, Libušce s Vendy, všem Maruškám, taky Květě s Romanem, Světlance, Jindřišce a Stáně s Alčou. Přejí si Janiny.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita je nemoc, kterou je potřeba léčit. V současné době moderní farmakoterapii jde o revoluci v obezitologii. Lucie vážila 130 kg.
2: Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci.
1: Více s paní doktorkou Ditou Pichlerovou z Centra léčby obezity Fakultní nemocnice Motol.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky na přání.
3: Na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy vám stále v sobotu odpoledne dělá společnost Příjemná muzika, ještě ke všemu na vaše přání. Takže píšete mi, Iveto, prosíme zahrát Kdo ze srdce dává pro Jindřišku Klauzovou k svátku. Vše nejlepší přeje Hela a Milátka Bukovské z Kutné Hory. My gratulujeme a samozřejmě rádi vyhovíme.

Další písnička s názvem Tvůj úsměv bude pro potěšení Drahušce, Janinám, Jarmelkám, Babiarce, Veronice, Jindřišce, Jadrným, Pečinkovým, Vápeníkovým a všem dalším přátelům přeje si Anička z Kutné Hory.

0: Písničky na přání.
1: 2 minuty po 17:30, stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, posloucháte písničky na vaše přání. Teď slepičku krupenatou. Aničkám z Kutné Hory, Úpice, Pečinkovým, Novotným, Věře z Čachovic, Liběně s Fandou, Veronice, Marcele i Podneckým posílají Stáňa s Alčou.

Další písnička na vaše přání bude voňavá, bude patřit Libuši a Vendy, Janinám, Jarmelkám, Jindře, Světlance, Pečínkovým, Novotným, Dosvoru, Jaderným i Vápeníkovým. Přeji si to Květa a Roman.

Hezký podvečer, píšete mi dál, vám všem i přátelům. Dnes písnička, ať potěší všechny dříve narozené osamělé a taky ty, co jim nemá kdo dát zahrát, taky nemocným. Vždyť písnička to je lék a pohlazení. Tak všem přejeme krásný večer, ať se jim splní vše, co si přejí, a krásné chvíle plné hezkých vzpomínek. To od srdíčka přejí dvě.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky na přání.
3: A píšete mi: dobrý den, zahrajte prosím Aničce a Radkovi do Úpice, posíláme písničku Od moře pro radost, za zahrání děkuje dcera Anička s rodinou.

To bylo v Zálužanech na Potoce, teď Baboucy a písničku Černý kříž prosílám pro manžela Fandu, protože se po druhé narodil. Ještě taky pro radost Květě, Stáně, Alče a písničku posílá Liběna z Příbrami.

Babouci s písní Černý kříž. No a my jdeme pomalu, ale jistě do finále. Za 8 minut 18. hodina. Co mi ještě píšete? Vážená redakce, prosíme, zahrajte oslavencům z Kolína, mají narozeniny. Mirek Oupický, Jarda Trnka, Maruška Hurtová, Jindřich Hlubocký, Věra Kvízová, Miloš Hájek, Maruška Žítková, všem přejeme hodně zdraví. Iva Kobyláková, Michal Matyáš, Boža Třešňáková, Drahozalovi, Kospertovi, Míla Žáková, Marcela Růžičková. V 18 hodin zprávy s Otounem Hasilem, po nich Šárka Formánková a její další středočeská setkání. No a my se zase na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy sejdeme zítra. Budu se na vás ve 12 moc těšit.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dálnici D10 ve Staré Boleslavi večer a v noci na zítřek uzavře bourání lávky. Obyvatelé Kladna vykoupili všechny vstupenky na Dny města Kladna. Ve wimbledonském finále ženské dvouhry je blíže k titulu Linda Nosková. A počasí v regionu zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 27 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý sobotní podvečer. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi se dnes večer v obou směrech uzavře dálnice D10. Neprůjezdná bude od 19. hodiny až do rána do 9 hodin, a to mezi sjezdy na kilometrech 10 a 14. Objížďka pro osobní vozidla povede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní vozidla pojedou přes Lysou nad Labem. S částečným omezením provozu musí motoristé počítat už dnes v podvečer a také zítra dopoledne. Pražská Vinohradská nemocnice upravila centrum vysoce specializované onkologické a hematoonkologické péče. Za veškeré práce zaplatila téměř 400 milionů korun. Součástí projektu byla oprava lůžkového oddělení a také nákup nových speciálních přístrojů pro přesnější diagnostiku. Upřesní mluvčí nemocnice Eva Stulejda-Libigerová.
2: Pořízení PET-CT je pro naši nemocnici významným krokem, protože posiluje diagnostické možnosti ve Vinohradech a umožňuje přesnější vyšetření pacientů přímo v rámci naší nemocnice. Nový lineární urychlovač pak přispěje k přesnější a šetrnější radioterapeutické léčbě.
0: Kladenský magistrát prodal už všech 13 000 vstupenek na hudební akci Dny města Kladna. Přednostně je mohli získat obyvatelé s trvalým bydlištěm právě ve městě. Podle mluvčího magistrátu Víta Herala lidé lístky vykoupili za necelé 3 týdny.
3: Tedy ještě o 3 dny rychleji než před dosud rekordními 2 lety. Enormní zájem o Dny města Kladna nás samozřejmě těší. Bohužel kapacita městského stadionu s letiště nám nedovoluje dát do prodeje tolik vstupenek, abychom dokázali uspokojit tak velkou poptávku, kterou lidé o kladenské slavnosti projevují.
0: Dny města Kladna začnou v pátek 11. září, potrvají 3 dny. Vstupenky návštěvníci potřebují pouze na sobotní program, kde vystoupí například zpěvák Michal David nebo skupiny Lucie a Kabát. Sport. Wimbledonské finále ženské dvouhry mezi Češkami Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou má za sebou úvodní set. Ten se výrazně lépe vydařil Lindě Noskové, která vyhrála 6-2. Ve druhé sadě, která se hraje právě teď, je stav nerozhodný 2-2.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 15 a 12 stupni, v údolích až 10, zítra přes den slunečné počasí, zpočátku dne jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, ale bez deště, maxima zítra mezi 25 a 29 stupni. Vítr zpočátku slabý bude v průběhu dne postupně zesilovat a podle výhledu meteorologů by se příštím pracovním týdnu mělo dál oteplovat, čekáme převážně slunečné počasí a zatím to vypadá na příští víkend na bouřky. Příští děli také na slabé ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte zdržení od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Příčinou zdržení zhruba na 15 minut je vážná nehoda na kilometru 17. Ze 3 pruhů je tam průjezdný pouze 1. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Středočeská setkání. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
4: Je tady další Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Když je člověk něčem nejlepší, je to úžasné. Když se mu podaří udělat něco jako prvnímu na světě, je to obdivuhodné. A když to všechno ještě navíc dělá v něčem, co je hodně nebezpečné, bývá to ohromující. A právě takový je náš dnešní host. Freestyleový motokrosař Petr Pělác Pišel u Benešova.
1: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Když se dívám na našeho dnešního hosta, tak je to moc příjemný pohled. Ale když jsem se dívala na jeho umění, které ho přivedlo jednak na stupně vítězů a pak také sem k nám do studia, tak musím přiznat, že to moc příjemné nebylo. Mrazilo z toho v zádech a místy mě to nutilo zavírat oči, ale musím uznat, že to umí skvěle. Freestyleový motokrosař Petr Pilát z Pišol u Benešova. Vítejte u nás.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Tak a ze všeho nejdřív si musíme ujasnit pojmy, aby všichni naši posluchači měli jasno v tom, o čem bude dneska řeč. Co je to motokros a co je to freestyleový motokros?
1: Motokros je to vlastně o tom, že se jezdí v terénu na motokrosový motorce, je motokrosová dráha přesně vyznačená, je, dejme tomu, 30-40 závodníků na startu, vyrazej, jedou závod, většinou třeba půl hodiny přibližně a ten, kdo jede první do cíle, je vítěz. Potom jsou tam ještě jako odvětví, jako je enduro například, to se vlastně jede taky na podobných motokrosových motorkách, ale jede se i lesem, není vyznačená úplně dráha, jezdci musí mít i navigaci a tak dále, takže možná takový složitější, třeba se zase nejede tak rychle jako v tom motokrosu. A potom je freestyle motokros, ten vznikl v Americe někdy roku 98-99. Bylo to vlastně o tom, že kluci, kteří rádi vyhrávali závody a bavilo je dělat kraviny na motorce, tím myslím, že vyhrál závod a chtěl lidem zamávat nebo udělat roznožku, pustit řídítka, tak vznikl z toho sport freestyle motocross a vlastně vymysleli to, že se pojede do kolečka, budou dva skoky třeba v nějaký aréně a bude se jezdit a ty kluci budou zkoušet udělat nejtěžší trik, nejzajímavější trik pro diváky, aby se jim to líbilo, aby diváci právě zavírali ty oči a báli se, že to ten jezdec nezvládne. V Americe to najednou vzniklo, obrovská popularita a do České republiky a v podstatě se dá říct i do Evropy to přitáhl Petr Kuchař, který byl už od malička můj trenér. Když jsem začal jezdit jako malej na motorce, tak jsem si říkal, to já vlastně chci dělat taky. Takže bylo to rychlovka, já jsem jezdil motocross, ale viděl jsem tyhle ten freestyle motocross a říkal jsem si, že to musím dělat taky a takhle to dopadlo.
0: Říká se, že když někdo chce začít s nějakým sportem, tak by měl začít opravdu hodně brzy. Ale pokud vím, tak vás na motorku posadili opravdu velmi záhy po narození.
1: Je to tak, můj tatínek, když mi byly 3 roky, tak mi koupil motorku. Původně, když jsem se narodil a táta jel z porodnice, tak říkal, že mi jde postavit motorku, tu nepostavil, ve 3 letech mi ji koupil. Já jsem si sednul na ní a hned jsem za barákem začal jezdit. Jenom do kolečka, nic, to nádhera, babičkám se to líbilo, mamince se to moc líbilo, to bylo krásný. No ale mě to bavilo natolik, že v podstatě ve školce jsem nedělal nic jiného, než maloval značky motorek. Ve škole potom už jsem se nemohl dočkat, až skončí škola, hned rychle na trénink, pořád dokola. A byly větší motorky, začal jsem jezdit rychlejc, větší skoky, tak se to trošičku babičkám a mamince i přestalo líbit.
0: To si myslím určitě.
1: Ale pořád mě pochopitelně moc podporovali.
0: A kdy jste vlastně poprvé jel nějaké závody? Kolik vám bylo let?
1: 4 roky.
0: To už se jezdí takhle brzy závody?
1: Je to tak. A v 5 letech už jsem byl vicemistr Evropy.
0: To znamená, že se vám dařilo hned od začátku.
1: Samozřejmě byly to malé motorky, dětský, takže dětská kubatura a všechno, ale myslím si, že se snad docela dařilo. Bavilo mě to tak moc a to mě hnalo dopředu, abych byl ten nejlepší.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je freestylový motokrosař Petr Pilát. Vy jste říkal, že jste začínal na motorce jezdit ve 3 letech. Uběhlo nějakých 10 let, bylo vám 13 a vy jste objevil ten freestyle motokros. Co vás vlastně k tomu přivedlo především? Možná to bylo to, jak jste o tom mluvil před chvilkou, že jste taky měl touhu, když jste dojel ten závod, udělat něco ještě navíc.
1: Je to tak. Už od malička, od těch 3-4 let, jsem se skamarádil, a hlavně můj táta, s Petrem Kuchařem, který bydlel vlastně o vesnici vedle v té době. Byl to můj vzor. Petr byl v té době určitě jeden z nejlepších českých i evropských světových závodníků. Ten, když vlastně jsem přitáhl tenhle ten freestyle motocross, tak já jsem to viděl a říkal jsem si, to je vlastně to, co baví mě. Vždycky, když jsem vyhrál ten závod, tak jsem se už nemohl dočkat, až těm divákům budu něco ukazovat. A ty diváci to věděli, ty už to čekali, že zase něco budu vymýšlet, ten poslední skok. No a najednou vznikl freestyle motocross. V té době jsem každý den, každý večer poctivě sledoval všechny VHS kazety, kde všichni tyhle americký závodníci už dělali různý skopičiny na motorkách, ten freestyle, a já jsem si říkal, tak to musím taky, a už jsem v hlavě vymýšlel nový triky a tak dále. Zkusil jsem to u Petra Kuchaře z té oficiální freestyle motocrossové rampy, odrazový skočit, no stačily asi 3 skoky a měl jsem jasno, že to chci dělat na 100%.
0: Vy jste ale chvilku dělal zároveň obě disciplíny, ten motocross i ten freestyle.
1: Je to tak, už právě ve 13 letech dělal jsem obě disciplíny v podstatě na 50%, jak ten motocross závody, tak i ten freestyle motocross. Já vlastně jsem vždycky jel na závody s tím, že jedu vyhrát. Nic jiného mě nezajímalo. A když jsem nevyhrál, nebo nedej bože, jsem nebyl na stupních vítězů, tak strašný zklamání, všechno špatně. A ten poslední rok přestoupil jsem na větší motorku potom a nebylo to ono. Na závodech jsem jezdil třeba kolem 5. místa a to bylo špatně, to se mi nelíbilo. Já jsem chtěl prostě jenom to vítězství, nic jiného mě nezajímalo. A v tom freestylu taky jsem jako neměl za tolik novinek. Chtěl jsem být lepší, ale nějak to nešlo. Přijel jsem potom na exhibici toho freestyle motocrossu, jsem byl pozvaný na Orlík, kde jsme skákali na přehradě. A než cokoliv něco dopadlo, tak jsem ošklivě spadnul. A to hodně ošklivě, takže vrtulníkem do motorské nemocnice, kde jsem strávil vlastně 1 měsíc a něco. Jenom 3 týdny jsem byl na áru, jsem ležel, takže moc špatný, vypadalo to hodně zle. Nakonec jsem se vrátil za 5 roku zpátky na motorku, i potom, co teda rodiče řekli, že už se ani na motorku
0: to
1: ani nepodívám.
0: Si myslím, že rodiče určitě nechtěli, abyste se do toho znovu pouštěl. A hlavně mi řekněte, co vás napadlo jako úplně první, když jste se v té nemocnici probral, protože pokud vím, tak jste byl v bezvědomí, potom v umělém spánku.
1: Měl jsem jako spoustu zlomenin a obrovský vnitřní zranění, vnitřní krvácení, takže jsem byl dlouho jako pod nějakýma práškama proti bolestech a všechno. A první, co jsem jako řešil, když jsem se jako tak nějak probral, začal jsem jako vnímat, co se děje, tak největší malér byl ten, že jsem měl zrovna tu akci novou helmu, kterou jsem si strašně vysnil, a taťka mi řekl, že se zlomila při tom pádu. Tak to bylo pro mě opravdu,
0: tak to vás zajímalo jako první.
1: To bylo hrozný, to jsem opravdu plakal.
0: No dobře, a potom co bylo, když rodiče řekli, že už nikdy na motorku nesednete?
1: Vůbec jsem si jako nedokázal představit, co to povídají. Proč? Tak jsem prostě spadnul a jsem v pohodě. Musím chvilku počkat, než se vyléčím. Obrečím tu novou helmu, co se zničila, a zase jdu zpátky. Ale rodiče ty to samozřejmě viděli jinak. Teď už to chápu, ale v té době jsem to naprosto nechápal. A dokonce mamka byla právě ta, která přemluvila tátu.
0: Neříkejte.
1: Ať teda pokračujeme.
0: Ona viděla, jak jste nešťastný, že?
1: Přesně tak. Od té školky jsem nedělal nic jiného, takže jsem si neuměl představit, že bych najednou prostě měl dělat něco, jiný sport, nebo prostě to bylo nepředstavitelné. Tak mamka právě zkusila na tátu, ať to děláme nějak bezpečněji, že nějak něco musíme vymyslet. Tak nakonec taťka svolil, ale řekl, že je potřeba, abych si vybral sport, který se budu dělat 100%, věnovat se mu, jestli motocross nebo freestyle motocross. Já jsem zvolil freestyle motocross.
0: To mě taky překvapilo po tom šíleném pádu.
1: A zůstal jsem u toho.
0: Jaký byl ten první pocit? Vzpomenete si ještě na to, když jste si po tom úrazu poprvé sednul na motorku?
1: Přiznám se, úplně si nepamatuju po tom letom úrazu, ale bohužel to byl jeden takový velký úraz, a potom v roce 2015 jsem měl druhý takový zásadní velký úraz, a tady z toho si úplně jednoduše pamatuju, že jsem se vrátil s tím, že po jednom dopoledním tréninku jsem se cítil líp ještě než před tím úrazem. Jak jsem byl namotivovaný tak strašně moc být zpátky a vyhrát, takže hnalo mě to. To bylo jediné, co pomohlo.
0: Je to prostě váš život.
1: Tak. Hudební kavárna
2: Pavla Vítka.
3: Naše studio tentokrát svou energií naplní herečka Regina Rázlová. Mluvit bude nejen o svých slavných filmových a televizních rolích, ale i o vášni pro zahradničení a chov slepic.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Host dnešního středočeského setkání jezdí na motorce, ovšem ne na jen tak ledajaké. Je to freestyleový motokrosař Petr Pilát z Pišol u Benešova. Vám se dařilo nejenom v tom motokrosu, se kterým se začínal, ale začal jste být velmi úspěšný i v tom freestylu. A dokonce ve 14 letech jste se stal vůbec nejmladším jezdcem, kterému se podařilo skočit takzvaný backflip, neboli salto vzad. Jaký to byl pocit pro vás v tom dětském věku?
1: Vzniklo to z toho, že to byl můj sen. Právě když, jak jsem zmiňoval, studoval jsem stále každý večer VHS kazety a tam jsem viděl, že v Americe roku 2000 už skočil vlastně v Americe Kerry Hart. První salto na motorce, do té doby to bylo naprosto nepředstavitelný, že by nějaký takovýhle skok se dal skočit. O 3 roky později to právě skočil Petr Kuchař. Tady byl první Evropan, který to skočil, první v republice. A já jsem si říkal, to se musím taky naučit. O chvilku později jsem to začal trénovat na kole u Kamila Pfeiffera v Hradci Královém. Tam se to docela dařilo a právě jsem si říkal, to musím zvládnout na motorce. Tak jsme právě společně s Petrem Kuchařem jeli do Itálie, kde měli takzvaný foam pit, to je bedna plná molitanových kostek. I s motorkou se do toho vlastně skočí, jeřáb vyndá motorku a trénuje se dál. Takže tam tenhle molitan byl v té době snad jenom v Itálii a ve Španělsku jinde nebyl, tak jsme jeli trénovat do Itálie. Za 2 dny jsem se to naučil a šel jsem to skákat tady. Takže dal jsem u sebe v tréninku asi 5 skoků, 6. jsem spadnul úplně na hlavu, to se nezadařilo, naštěstí to byly jenom odřeniny, takže rychle zpátky. Znova jsem šel ještě ten den skočit, abych to jako si to uvědomil, co jsem udělal za chybu, a o týden později jsem to skákal tehdy v pražské O2 aréně tady před vyprodanou arénou, kde si všichni lidi stoupli, tak to bylo takový velký první krok k mý profesionální kariéře freestyle motocrossu.
0: Vy zmiňujete Petra Kuchaře jako svůj velký vzor, ale já o vás vím, že vy máte i jeden zahraniční vzor.
1: Je to tak, je to jezdec, který se jmenuje Travis Pastrana, to je naprostá hvězda, dneska už sice tolik jakoby neskáče profesionální závody, ale stále umí neuvěřitelné věci, v podstatě já mu říkám, že polovinu skoků on vymyslel a zároveň je to neuvěřitelný člověk, úplně strašně fajn. Roku 2006 nebo 2007 se mi povedlo, že tady s pražským organizátorem FMX Gladiator Games jsme vyrazili za Travisem přímo domů.
0: Kolik vám bylo?
1: S Markem Raymanem, mě bylo tehdy 16. A tak jsme vyjeli do Ameriky, do Marylandu, kde bydlí, to je v Baltimoru. Byl tam úkol ten, že ho zkusíme ukecat, aby přijel sem do Prahy skákat. Přijeli jsme tam a pro mě to bylo něco nepředstavitelného, nebo abych asi vysvětlil něco podobného jako pro velmi věřícího člověka, jak kdyby se potkal s Bohem. Tak asi pro mě to bylo něco takového, když najednou jsem byl u Travise Pastrány doma a on mě učil nový skoky do molitanu, radil mi všechny jako skvělé věci, takže to pro mě bylo najednou nepředstavitelné. Oblíbil jsem si ho ještě o to víc, byl jsem potom u něj ještě snad 2x doma, takže skamarádili jsme se, stále jsme v kontaktu a strašně to těší, protože je to pro mě velká čest.
0: Vy o Travisovi říkáte, že přesto, co všechno dokáže a umí, tak je velmi pokorný. Jste takový i vy?
1: Na takovou otázku nechci odpovídat. Samozřejmě, myslím si, snažím se, ale to by měli posoudit ostatní.
0: Přitom ale rozhodně máte být na co pyšný, nejen na vyhrané tituly, ale třeba i na jeden konkrétní trik, který jste sám vymyslel a který nese vaše jméno.
1: Kapitán Pilát.
0: V čem spočívá, co to obnáší?
1: Je to trik, který jsem vymyslel právě roku 2015 v Čerčanech, kde trénuju, kde mám tréninkový areál, a je to o tom, že před tím nájezdem na ten nájezdový skok prostrčím nohu skrz řídítka, položím ji na přední blatník a jedu vlastně s tou nohou na tom předním blatníku, nechám ji tam a odrazím se, udělám salto, a když jsem hlavou dolů, tak ještě pouštím třeba obě ruce a dávám si je v bok a dopadnu s tou nohou pořád na tom předním blatníku. Vymyslel jsem to, zadařilo se, zvládnul jsem to během docela krátké doby se naučit a moc mě to potěšilo. Do té doby to nikdo neskočil, tak jsem to pojmenoval Kapitán Pila, ten skok. A těší mě, že do dnešního dne, už je to vlastně 11 let, jsem stále jediný, kdo to skočil.
0: Nikomu se to nepovedlo ještě.
1: Nikdo jiný to neskočil jiný.
0: A zkoušeli to?
1: Zkoušeli to, spoustu lidí to zkoušelo a špičkoví jezdci mi to právě říkali, že je to hrozně štve. Jak jsem to udělal, že jim to nejde. Takže uvozovka, jsem se tomu smál, protože jsme
0: tak to kámoši. Je velká podsta.
1: Takže těší mě to. A musím se přiznat, už jsem to zase dlouho neskočil, měl bych to zase obnovit.
0: Abyste je trochu pošťouchnul, aby to zkoušeli dál.
1: Přesně tak.
0: Ale možná zase na druhou stranu, kdyby se to někomu povedlo, tak by to zase pro vás bylo takové ocenění toho, že jste vymyslel něco, co se skočit dá.
1: Přesně tak.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Host dnešního středočeského setkání nás vzal jednak na motorku a jednak také do vzduchu, protože je to freestyleový motokrosař Petr Pelác Pišel u Benešova. Já se musím přiznat, že si vůbec nedokážu představit, jak se něco takového trénuje. Já bych před tím prvním pokusem byla úplně strachy bez sebe. Řekněte mi, jak to probíhá, než se poprvé pustíte do toho, že zkusíte nějaký ten skok?
1: Ten trénink je hodně individuální. Byl trik, který byl velice obtížný a já jsem to zvládnul za hodinu. A dneska si říkám, proč se to bere, jako, že to je tak těžký. Pro mě to je naprostá rutina, sranda, pohoda. A potom je skok, který naopak spoustu závodníků, i si myslím, že bych řekl třeba slabších, než jsem já, tak naučili se trik, který zvládli celkem rychle a já jsem se ho nenaučil za celý život. Takže je to opravdu individuální, záleží na tom skoku, jak tomu jezdci sedne, každý preferuje prostě něco jiného. Každopádně trénink probíhá, nejvíce to vlastně zkouší do toho molitanu, do takzvaného fompitu, bedna plná molitanových kostek. Je to vlastně jako mají gymnasti, akorát máme trošku větší. Můj molitan je 17 metrů dlouhý, 10 metrů široký, 4 metry hluboký, takže s tou motorkou se zaletí přímo do toho molitanu.
0: Musí to mě právě vyndat. Původně napadlo, jak to vůbec dostáváte ven, ale vy jste říkal, že na to máte jeřáb.
1: Je tam takový jeřáb, elektromotor, kurtama se chytí pod řídítkama, motorka se vyndá, leze se ven. Je to docela náročný, jak fyzicky, tak i to docela bolí. I když se to nezdá, že se řekne do molitanu, to je sranda, ale ta motorka váží 100 kilo a já vlastně se zastavím na místě. Já nikam neodjedu tou motorkou, zastavím se v tom molitanu, takže nedej bože, když se to nepovede a motorka padá přímo na mě, tak vždycky volám všechny svatý. Ale samozřejmě jsme za to moc rádi, za tenhle molitan, protože nemít to, tak by těch úrazů bylo mnohem, mnohem víc. A teď, co se vzniklo v našem sportu, což je naprostá genialita, pár let zpátky vznikl takzvaný airbag landing, to znamená nafukovací doskok. Jenom pro představu, podobný materiál, jako jsou skákací hrady, tak z takovýhle gumy, která se nafoukne, se udělá to doskočiště a my vlastně skáčeme na ten skok. Takže když doskočím, tak je to mnohem, mnohem měkčí než ten hliněný doskok, dřevěný doskok.
0: My tady neustále mluvíme o skocích na motorce, ale je pravda, že já co by laik si toho moc představit nedokážu. Když byste nám měl trochu přiblížit některé ty skoky, co se všechno dá v tom vzduchu udělat?
1: Skok trvá přibližně 3 vteřiny. Většinou standardní skok toho skoku je 23 metrů. To znamená od té hrany, co se odrazím, až pod hranu toho doskoku je vzdálenost 23 metrů. Ve výšce jsem kolem 12 metrů. A například já, co mám motorku, tak je to 4-taktní 450, obsah váží přibližně 100 kilo. Zařadím rychlostní stupeň 2, to stačí na tato vzdálenost toho skoku. A freestyle je o tom jet naopak co nejpomaleji a dát co nejvíc plynu v tom nájezdu, aby motorka vylítla co nejvejš a získal jsem i o trošku víc třeba času. A jakmile se odrazím, tak předem musím vědět, který budu dělat skok. Takže pokud nedělám salto a dělám například trik, který se jmenuje Superman Seat Grab, to znamená, že vyskočím a pod sedlem mám takovou speciální díru vyřízlou, tak já vyskočím, levou rukou se chytnu za tou díru a vyhodím nohy vlastně dozadu za motorku a letím,
0: jako
1: když letí ten Superman, opravdu. Je to rychlý, bo jak jsem říkal, necelý 3 vteřiny, celý skok, takže najednou natáhnu ty nohy, co nejvíce propnout, aby to všechno vypadalo tak, jak má vypadat správně. A rychle zase ty nohy zbalit zpátky k tomu sedlu, chytit stupačky, chytit zpátky řídítka a dopadá se. Takže každý ten skok má svoje kritéria, které jsou vždycky potřeba jakoby dodržet, aby právě nenastal nějaká ta chyba a potom úraz. Když se dělá salto, tak salto, já říkám, že není tak strašně obtížný, ale je to hlavně psychika o tom, že prostě to salto se musí, nejde udělat půlka a vrátit to zpátky. Prostě se to musí udělat od začátku do konce. A je to o tom vlastně v tom nájezdu vychytat ten správný moment, kdy se musí opravdu razantně zatáhnout za řídítka, nohama zatlačit do stupaček, aby ta motorka se najednou roztočila a udělá se vlastně salto.
0: Když najíždíte na ten skok, co se vám honí hlavou v tu poslední chvíli, než tu motorku zvednete do vzduchu?
1: Je tam jenom 100% soustředění na ten skok, co jdu dělat. Za svou kariéru jsem měl spoustu pádů, úrazů. Já to vím vždycky, že nastane ta chyba jenom z toho důvodu, že najednou nějaká setina tisíciny je prostě najednou myšlenka někde jinde, že už myslím na něco, co budu dělat další skok a jenom tam lehký podcenění a je z toho vždycky pád.
0: To jsem si říkala, jestli vlastně v ten moment, kdy nastane ta nějaká drobná chyba, už hned víte, že to je špatně.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je freestylový motokrosař Petr Pilát. Jezdíte nejenom závody, ale také exibice a různé show. Děláte při tréninku stejné triky jako na těch show?
1: Je to potřeba. Je třeba trik, který nějakým způsobem z něj mám větší jako respekt. Líbí se mi, baví mě, ale vím, že tam je potřeba to opravdu soustředění ne na 100%, ale na 101%. Takže u tohohle triku v celý život nějakým způsobem vždycky se na něj dávám extra pozor. Kdysi můj kamarád z Japonska, Takahigashino jezdec, tak ten vím, že právě každý trénink si skočí i ten nejtěžší skok několikrát. Říká, dělej to samý a uvidíš, jak ti to pomůže. A je to pravda. Prostě i z té těžké věci se potom stane v uvozovkách rutina. Takže čím víc toho vždycky vyzkouším ten trénink, tak tím se to ukládá do té paměti. A samozřejmě chyba se může stát kdykoliv, ale pomáhá to.
0: A jak se přichází na nové triky? Je to nějaký momentální nápad nebo něco, co třeba uděláte za trik a teď si říkáte, že by se to ještě dalo povýšit?
1: Jste geniální, přesně tak to děláme. Někdy se stane, že

0: najednou naskočí myšlenka, tyjo, to by šlo něco takového vymyslet, protože podobný sport je vlastně na kolech freestyle BMX a ty kluci, co dělají na těch kolech, je naprosto šílený, protože to kolo váží 8-10 kilo, tak je to něco jiného. A spoustu ale věcí zase my se snažíme i z toho skopírovat nebo nějakým způsobem vymyslet, co by to na té motorce, jak by to šlo pozměnit, aby to bylo taky reálný. Takže vymýšlí se kluci z celého světa, pořád přemýšlej, vymýšlej co novýho. Spoustu lidí mi už vždycky říkalo, teď už to není možné nikam dál posunout. Na jednu stranu si říkám, že mají pravdu a na druhou stranu nemají. Pořád se posouvá, pořád se něco vymýšlí. I když to třeba nejsou tak rapidní velký změny, třeba pro diváka, ale pro nás, pro jezdce, jsou to pořád novinky.
1: Vy jste říkal, kolik váží ta motorka? A tak mě napadlo, musíte si hlídat i svoji osobní tělesnou váhu?
0: Motorka má přibližně kolem těch 100 kilo a já teď poslední dobou trošičku jsem přibral a teď jsem z toho nějaký znepokojen, takže musím právě teď jsem v nějaký fázi diety, protože musím něco schodit.
1: Já teda musím říct, že na první pohled to není vůbec poznat.
0: Děkuju, ale je mi 34 a ta váha, když se člověk už potom nehlídá, tak když v 18 jsem mohl sníst, co jsem chtěl a bylo mi to úplně jedno.
1: To je pravda.
0: Dneska to už musím si pohlídat všechno, ale pořád jako všechno v pohodě. Myslím si, že na tenhle sport není potřeba mít nějaký šílený svaly a tak dále, ale spíš být jako rychlej na té motorce, mršnej, spevněnej svaly, protože když se spadne, tak bohužel i těch chráničů tolik nevozíme, protože to tam hodně překáží, takže to taky pomůže. Nejsem úplně největší milovník fitka a tohodle, ale snažím se pořád něco dělat. Mám už dvě malé děti, takže s nima se člověk nenudí, pořád se něco děje. Miluju trampolínu, takže na zahradě trampolína, moje žena ta trénuje gymnastiku děti, takže pořád něco děláme.
1: Vy jste se v roce 2015 stal mistrem Evropy, ale já vím, že tomu předcházel nějaký další vážný úraz.
0: Je to tak, 2015 jsem bohužel při tréninku v Čerčanech, kdy jsem vymyslel dokonce ten trik kapitán Pilát. Byl jsem vlastně lídrem šampionátu mistrovství Evropy, v mistrovství světa jsem byl druhý, třetí. A takže opravdu našlápnu to, vrátil jsem se nějak týden předtím z Kalifornie z tréninku, kde se skvěle dařilo, měl jsem fakt našlápnutou sezónu. A po tomhle tom skoku ten kapitán Pilát, co se to povedlo, tak úplně namotivovaný a říkal jsem si, jdu si dát ještě pár takových těch rutinních skoků, který zvládám levou zadní, jenom abych si to jenom lehce procvičil a zbalím věci a jdu na závody si pro tu medaili. A o té medaili jsem podle mě přemýšlel už v tom skoku, kde jsem dělal toho supermana, jak jsem říkal, že se chytím pod tím sedlem a já jsem prohmátnul rukou to sedlo a vlastně motorka mi začala ulítávat, já jsem spadnul na ní hned bezvědomí do nemocnice a moc špatný. Krvácení do mozku, do břicha, všechno moc špatný. Lékaři stanovili diagnózu doba léčení minimálně 2 roky a já jsem to nějakým způsobem všechno pozměnil, to jsem si říkal, víra tvá tě uzdraví a spoustu lidí mi s tím pomohlo. A za 2 měsíce jsem byl zpátky na motorce.
1: A to mi neříkejte, po takovém úrazu za 2 měsíce?
0: Je to tak, no.
1: Potom mi musíte prozradit, jak to děláte.
0: Nevím, jak se to přihodilo, ale po 2 měsících jsem opravdu seděl na motorce, neskutečně namotivovaný a 2 týdny později jsem se stal mistrem Evropy, to jsem vyhrál, ten rok jsem se stal mistrem republiky. Byl to dobrý rok, bylo to náročný, ten úraz byl opravdu velký, bylo to špatný, moc bolesti a všechno, ale nějak jsem se dokázal v hlavě přesto přehodit.
1: Ono se říká, že to funguje.
0: Sami lékaři, když jsem šel na kontrolu, tak tam přišlo XX doktorů, které nechápali, jak je možný, že když mi dělali sono břicha, kde je ta krev sražená, nic tam prostě nebylo a já jsem jim ještě ke všemu řekl, že jsem všechny prášky vyhodil, že jsem začal pít 6 litrů neperlivý vody denně a tak dále, tak se jim protočili panenky, zasmáli se a říkali, no vy jste jiný, běžte.
1: Zkrátka v tom roce jste vyhrál úplně všechno.
0: Dařilo se, zaplať pánbu.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Pozvolna tam dojíždíme na freestyleové motorce, protože naším hostem je motokrosař, freestyleový motokrosař Petr Pilát. Vy dneska máte i svoji vlastní školu freestyle motokrosu. Jak staří jsou vaši svěřenci?
1: V první řadě jsem na ně moc pyšnej. 2015 jsem rozjel právě školu i freestyle motokrosu a chtěl jsem právě nějaký nový tváře do tohohle sportu dostat. Nakonec jich se přihlásilo pár, nebylo to špatný, ale byly spoustu úplně malinkých, kteří začínali s motokrosem. Přece jenom motokrosem pár let jezdil, tak snad něco můžu poradit i v tom motokrosu ještě. Takže teď tam mám docela spoustu závodníků, ani nevím přesný počet, ale je jich docela dost. Baví mě to, vždycky mi jako, když se třeba něco nedaří, nějaký skok, všechno náročný a přijdu na ten trénink a vidím tyhle ty mladochy, jak jsou namotivovaný, tak mě to vždycky naopak jako pozbudí, nakopne, takže jsem za to moc rád, baví mě to. A teď poslední 2 roky, teď tady mám asi 4 nebo skoro 5, moc nadějných, šikovných v tom freestyle motocrossu, to jsou všechno 13-letý kluci a ty do toho jdou úplně neskutečně, za to jsem strašně moc rád. Teď dokonce jedu akci, která je to turné, jmenuje se to Masters of Dirt, je to vlastně po Evropě, jedeme asi 15 víkendů, takže docela velký a povedlo se mi dokonce 2 z nich dostat už na tuhletu největší vlastně tour světa, se dá říct, takže Matyáš Novotný 13 let a Krištof Mašek taky 13 let jedou tam, teď o víkendu jsme byli ve Švýcarsku, celá arena si stoupla, tleskala jim, takže já jsem měl opět husinu celou a jsem na ně pyšnej a jsem moc rád, že Českou republiku takhle podporujou.
0: Vy je můžete učit nejenom ty technické dovednosti, ale samozřejmě předávat i spoustu těch zkušeností. Co jim tak radíte především?
1: Nespadnout. Je toho spoustu. Já říkám trénovat. Samozřejmě čím více trénuje, tím těch zkušeností se získávají, ukládá se to do té paměti, do té hlavy. Těch věcí tam je spoustu, který jsem za tu svoji kariéru zjistil, i spoustu věcí, proč jsem spadnul a vím, že jak se tomu teď dá předejít, tak doufám, že těm klukům tohle to dokážu vysvětlit, aby se jim to nestalo, protože jak říkám, když se spadne na té motorce, tak to bolí moc. Pokud nespadnou, tak si myslím, že i v té hlavě tam bude míň těch bloků a všechno, takže myslím si, že mají dobře našlápnuto.
0: Máte o ně někdy strach?
1: Větší než o sebe.
0: To jsem si myslela.
1: Vždycky, když jedu sám, tak se soustředím na ty skoky a nemyslím na ten strach. Ten prostě tam nějakým způsobem samozřejmě musí tam být ten respekt, ale nemyslím na to. Ale když skáčou oni a nedej bože jdou zkoušet něco novýho a vím, že nedej bože já jsem z toho třeba spadnul, z tohohle skoku, tak si říkám, tyjo.
0: Tak stejně jako mi přestáváte dýchat.
1: Držím palce, ať se jim to zadaří a vždycky mě to moc potěší.
0: Vy se během roku účastníte spousty akcí, ale jednu i sám organizujete tady u nás, vidíte?
1: Je to tak a na to jsem taky pyšnej. Je to moje akce, která se jmenuje Pilníkovo pozdní odpoledne. A je to naprosto neuvěřitelný. Letos slavíme jubileum 20 let. 20. ročník letos. Máme datum 18. července. Takže pro všechny z vás, který máte rádi tyhle ty sporty, extrémní sporty, a nebo rádi se chcete vyblbnout s dětma, tak určitě doražte. Je to akce o freestyle motokrosu, dalších sportech, letos tam bude Martin Šunka, líte s letadlem, kluci na těch BMX kolech tam budou skákat. Zároveň tam mám velký i soutěže o velice zajímavé ceny pro děti, protože jsem rád, když děti sportujou a nesedějí u počítače, takže je to takový sportovní vyžití odpoledne. Dokonce se mi povedlo, jsou tu kamarádi, skupina Divokej byl, že tam budou mít koncert. Plus ještě tam je jedno takový extra, jeden takový speciální bod, který nedávám úplně do světa, ale stejně to jako někde ze mě vypadne. Jak už jsem říkal, můj velký kamarád je Travis Pastrana a já dělám všechno pro to, aby jsem dostal. Takže slíbil mi, že už to má v kalendáři, ale jeho program je naprosto šíleně vytížen, takže proto to nechci jako prodávat na tom, přijede Travis Pastrana, ale slíbil mi, že to v kalendáři má. Týden před tou akcí jsme spolu v Anglii na závodech, takže já pevně doufám, že se to povede a jestli jo, tak se zbořej Čerčany, kde to bude.
0: Tak já vám budu moc držet palce, aby to vyšlo a aby vás freestyle motocross stále tak bavil a především, aby tam nebyly už žádné úrazy.
1: Já moc děkuju za pozvání na rozhovor a budu se těšit, že se někde vidíme na akci.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Naším dnešním hostem byl freestyleový motokrosař Petr Pilát z Pišel u Benešova. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Ve Slaném na Kladensku rozšíří tamní kamerový systém. Kolem Pražského hradu opět jezdí tramvaje. Finále Wimbledonské dvouhry žen rozhoduje třetí sada. A počasí zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 27 stupňů a vítr bude zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Radnice ve Slaném na Kladensku chce rozšířit tamní kamerový systém. Zhruba za 500 000 korun nakoupí 2 nové mobilní kamerové body. Ty pak bude možné podle potřeby přesouvat po městě. Kontrolovat by měly například dopravu nebo veřejný pořádek. Zařízení začnou fungovat zhruba do 2 měsíců, upřesní starosta Martin Hrabánek z ODS.
4: Už jsme vybrali dodavatele, který má podle smlouvy dodat kamery do 60 dnů. Na realizaci jsme získali dotaci ze Středočeského kraje ve výši 300 000 korun v rámci fondu prevence.
3: Technici v Nymburce v několika nejbližších letech vymění stovky lamp veřejného osvětlení. Stará sodíková světla nahradí moderní svítidla. Radnice teď připravuje výběrové řízení na firmu, která práce téměř za 25 milionů korun provede. Město na polovinu nákladu získalo dotaci, upřesní jeho mluvčí Marta Svobodová.
5: Zaměříme se na části města, kde jsou dosud původní sodíkové výbojky s vysokou spotřebou energie. Ty budou nahrazeny moderními LED svítidly s inteligentním řízením, která přinesou nižší energetickou náročnost i nižší provozní náklady.
3: Kolem Pražského hradu opět jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala na konci března. Tramvaje ale místem zatím projíždí jednosměrně, a to schodkových sadů do Brusnice. V opačném směru nadále jezdí přes Hračanskou. Do normálního provozu se vrátí příští víkend. Poděbradská radnice hledá vánoční strom. Od začátku adventu bude stát na Jiřího náměstí. Dobře rostlý a zdravý jehličnán by měl růst v místě, kam se jednoduše dostane těžká technika, říká mluvčí města Klára Zubíková.
6: Pokud máte na svém pozemku urostlý strom, který plánujete pokácet, tak budeme rádi, pokud kontaktujete správkyni městské zeleně.
7: Technické služby města Poděbrady by přijeli, strom pokáceli a bezpečně odvezli.
2: Sport.
3: Finálové utkání Wimbledonské dvouhry žen vrcholí a Karolíně Muchové se v průběhu druhého setu podařil neuvěřitelný obrat. S Lindou Noskovou prohrávala už 2-6 a 2-5, odvrátila celkem 5 matchbolů a druhý set nakonec vyhrála 7-5. Rozhodující třetí sada je teď na začátku a Linda Nosková vede 1-0.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 15 a 12 stupni, v údolích až 10. Zítra přes den jasno až polojasno, během dne přechodně zvětšená oblačnost, ale bez deště. Maxima zítra mezi 25 a 29 stupni. Vítr zpočátku slabý bude během dne postupně zesilovat. Podle dnešního výhledu meteorologů by se v příštím pracovním týdnu mělo nadále oteplovat a čekáme převážně slunečné počasí. Zatím to vypadá na příští víkend na bouřky a na příští neděli na slabé ochlazení.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dálnice D10 mezi 10. a 14. kilometrem, tedy mezi sjezdy na Brandýs a Starou Boleslav, je úderem 19. hodiny v obou směrech neprůjezdná. Důvodem je bourání lávky pro pěší nad dálnicí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme. Vlčno.

0: ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaný jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním výjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, o který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká, s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusy, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejenže králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero? Bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu, v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to bylo u nás.

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku, pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného. Co zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zabrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině. Je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil koň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdu, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty jsi byl slavit?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já si přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí rekruti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčnovského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda králů příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králů, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije

0: ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, Matičko, na krála!
2: Na krála, Matičko, na krála!
1: Už odjedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, Matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, Matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, Matičko, na krála.
5: A já to říkám za znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na krála, Matičko, na krála.
3: Ten ty sležny mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: V tomto době se mají urádí, peně spí a v noci řádí. Na krála, Matičko, na krála. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník vlšovské chasy. Na krála, Matičko, na krála.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech pořadu Goranka Oljača. Setkání a rozhovor s Delem Kajumim, dnešním hostem, byly plný překvapení. Věděla jsem, že se narodil v Afganistánu a zajímalo mne, kdy a za jakých podmínek začal chodit do školy. Jeho odpovědi jsem ale nemohla věřit. Zní.
2: To by mohlo být někdy v roce 1355, teď je tam 1402 nebo něco takového, pokud teda vemu afgánský datum.
1: A prosím vás, můžeme to dát, aby nám rozuměli.
2: Dáme. Já jsem se narodil v roce 1970.
1: A tak mi Del Kajumi dal najevo, že je vtipný, že nezapomíná ani po tolika letech, odkud je, jak se tam žije a počítá čas. Samozřejmě rád vysvětlil to, co nám je neznáme, a také to, jak přijal zvyklosti, ve kterých teď žije. Pozorní posluchači vědí, že občas v pořadu vysvětlujeme význam jmén našich hostů a také dbáme na to, aby správně zazněly všechny tituly. Del Kajumi nebyl výjimkou, jenže mé představy tentokrát nebyly pravdivé.
2: Já nejsem doktor, já jsem zdravotnický záchranář, mám asi tak 12 let české školy, takže já jsem titulem magister i bakalář. Já mám oba tituly, protože ten magister je vlastně, jako se říká, managementu ve zdravotnictví, a bakalář je vlastně o tom, abych mohl samostatně pracovat na zdravotní záchranné službě z Českého kraje. Co se týká toho mého jména, v podstatě s tím jménem mám celoživotný problém, když jsem přistěhoval nebo byl jsem převezen do ČSSR tehdy v roce 1987. Moje původní jméno bylo Delaga Kwayumi, to znamená psáno na Kwe, Q-U-Y-U-M-I. Bohužel, tady se to strašně mělo složit, toto jméno jako vyslovit, Kwayumi, a potom manželka moje byla Češka Kwayumiová, protože tenkrát se muselo jako převzít slovo ova. To bylo strašně složitý na těch českých úřadech, tak jsme si domluvili, že počeštíme to příjmení. Takže jsme to počeštili na Kajumi, normálně psáno česky. A když jsem požádal o občanství, musel jsem jakoby zrušit svoje občanství v Afghánistánu. A moje křestní jméno, což je Del Aga, tak tady na českých úřadech mě tvrdili, že jsou dvě křestní jména. Del a Aga. Agha. A já jsem jim tvrdil, že to není, tak po mě chtěli, abych přivěl potvrzený za afgánské ambasády, že to jméno je jedno jméno. To bylo vždycky komplikovaný a oni by nepochopili, co po nich chci. Co chci, vlastně je to tam napsaný. Já to asi zkrátím. Nakonec jsem říkal na těch českých úřadech, říkám, prosím vás, vyberte si z toho křesního jména buď Del nebo Agu. A nakonec tam byla taková milá úřednice, říká, tak si teda myslí by to ten Del, tak si napíšem Del Kajumi. Tak to dopadlo.
1: A já občas také přemýšlím, na co se ještě smím zeptat. A řekl jste na všechno?
2: Na všechno.
1: Na všechno. Takže začneme u dětství.

0: Ozdoba u djetstvu su hračky a hry. Že jo, vzpomenete si na první hračku?
1: Ano, vzpomenu si, my jsme žádné hračky nedostávali v dětství, ale my jsme měli jako dětské hry, my jsme z vesnice, takže tam byly takové jako dětské hry jako mezi těma dětma. To, že bych jako děcko dostal nějakou hračku, to je nemyslitelný. Nám jako nebylo možné něco takového, nějaké oslava narození nebo něco takového neexistovalo, neexistuje. To se nedělá tam, výjimečně nějaké rodiny možná jo dneska, ale v té době ne. A takový ty, co jsme si jako děti hráli, že jo, nahoněnou, že jo, měli jsme takový něco jako, jak se to jmenuje, kriket. Něco jako kriket, není to jako doslovně, jak ta pravidla, jak jsme si hráli, anebo potom jsme si postavili na jednu nohu a jako do druhou jsme drželi rukou a také jsme skákali, jak do koho porazil, jako by položil na zem, tak, nebo spustil tu nohu, tak vlastně zvítězil. Jenom dětské hry. Nepamatuji se za žádnou hračku, kterou bych jako dost jako děcko.
2: My a oni.
0: Já si hned vzpomenu na knížku Lovci draků. Byly nějaké draky kolem vás?
1: Co se týká knihy Lovci draků, ta kniha neodpovídá skutečný život v Afghánistánu. To je vlastně život nějakých individuálních rodin. Neříkám, že ten způsob života tam není. To je, ale je to opravdu nepatrné množství lidí nebo rodin, kteří tak jako žili a žijou. Ale co se týká draků a pouštění draků, no. V Afghánistánu to je velká hra. Soutěžní hra. Kdo koho porazí v tom vzduchu, oni mají ty nitě mají ostrý, natažený takovým sklem. Takový ve formě takového gelu a tu nit, když držíte, tak musíte mít rukavice, jinak se pořežete ty ruce. A ono pak jako na tom, v tom vzduchu je trénink, se pouště, jak komu usekne tu nit, tak vyhraje. To je ohromná jakoby hra, ale to je pořád dětská hra.
0: Spisovatel Hosejný to krásně popsal literárně, je to výjimečně úspěšná kniha. Řekl jste, že jste vyrůstal na vesnici. Ano. Kde to přesně bylo a jaká to rodina byla, co jste dělali?
1: Pravda, trošku vypadá, že bych se chlubil, to já bych nerad. Moje rodina byla, jakoby, řekneme, jak se říká česky, za vodou. To znamená, že rodiče měli nějaký zázemí, měli pole, měli zahrady, měli majetek vysoký, měli restaurace, můj tatínek ještě dva bráchové. Jeden měl na jednom místě nějakou restauraci jako motorist u silnici a druhý měl zase na horách. Ten majetek, ty zahrady, ty všechno měl na starost jejich starší bratr, můj starší strejda, a ten měl na starost nejenom ty pole, ten majetek, ale měl na starost i ty rodiny. My jsme byli jako jedna rodina v podstatě. Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta.

0: kterém roce to bylo?
1: Vy mě dáváte. V Afganistánu je 100 lety úplně někde jinde, co se týká roku. Já jsem se narodil v roce 1970. Poprvé jsem chodil do školy v 7 letech.
0: A potom?
1: Potom, protože to bylo strašně komplikované, pak se postavila škola blíž jakoby naše vesnici. To už byla taková modernější škola, jako základní. A bohužel v roce 79 do Afganistánu vtrhla Rudá armáda, že tam byly nějaké jakoby mezistátní smlouvy a to je jako sovětská Rudá armáda tam vtrhla a udělali jednu velkou chybu, ohromnou životně důležitou chybu. My jsme měli ve škole krom jiných předmětů, taky náboženský předmět, to znamená, že vyučoval Korán. Takže samozřejmě to bylo součástí vyučování, aby se děti naučili správně, o čem to je ten Korán. Pochopitelně. Proto oni se to učí taky v mešitách a všude jinde. A oni nám ten předmět zrušili, nám dali tam ruštinu. A to byl problém. Začali tam proti těm Rusům brojit lidi a začali nám bohužel spálit tu školu. Pak jsme postěhovali do Kábulu, když mi bylo 10 let, no a potom jsem pokračoval v podstatě v tom Kábulu.
0: V hlavním městě pokračovala cesta za vzděláním Delaka Jumicho, našeho dnešního hosta. Brzy se dozvíme, jakou střední školu si zvolil. Zůstaňme ale ještě chvilku u dětí. Stejně jako hračky, i jejich počet nám něco řekne o rodinných vztazích v této afgánské rodině.
2: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Kolik vás dětí bylo v rodině?
1: No, nás bylo 8, 6 kluků a 2 holky. Moje maminka umřela potom, když nám mě bylo 4 roky, tak tatínek se ještě jednou oženil a pak má ještě nějakých 6 dětí s tou druhou maminkou.
0: Jo, holčičky také byly v škole?
1: Ne, ty, co byly moje sestřičky, jako by od moje maminky ne, protože v těch vesnici jako nebylo možný a jiný sestřičky z ty druhé maminky, my tomu říkají maminka, nechci říct jako masecha, ale proto byla opravdu maminka, byla strašně milá. Tak ty jo, a ty ano.
0: Během sovětské vlády, že jo?
1: Tom ano, ale jenom do takový ty základní a dokonce potom jako později chodili na střední a jako moje sestřička třeba porodní asistentka a dcera od bratra, to je taky jako porodní asistentka, jako takový ty, spíš takový ty ženský obory, to ano.
0: Kdo byl autoritou v rodině?
1: Autorita v rodině, v naší rodině byl otec a maminka, určitě ano, potom starší bratr.
0: Jaká role byla maminčina?
1: Bohužel role ženy obecně v Afganistánu, nejen moje maminky, je, protože když oni mají hodně dětí, tak to role je daná. O ty děti se někdo musí starat. Musíme jít do práce, žehlit, vařit a tak dále, znáte to. A pokud žena má víc dětí, tak se jakoby žádný jiný čas nemá. Pokud je to skutečná matka. Čas na jiné možnosti nemá. Je tam prostě zvykem daný, tradičně daný, že muž je o tom, aby zajišťoval obživu.
0: Mne zajímá to, že jste měl zájem o zdravotní školu. Kolik kluků a kolik holek bylo ve vaší třídě?
1: Já jsem studoval v Afganistánu střední zdravotnickou školu, kde jsem studoval rentgen. Ten obor moc Olek jako nechtěl studovat. A nebo v Afganistánu vůbec. To byl zdravotnický obor. Rentgen jak si jako nikdo nechtěl jakoby z Olek. Tak potom po 2 letech tady byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaní studenty jakoby úspěchem nejlepší. Ale taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita. Pak jsem byl přivezen sem s tím, že můžu jít jako na medicinu rovnou. No a když jsem tam přiletěl, tak oni řekli, že rovnou ne, až udělám maturitu tady v ČSSR.
0: Stalo se v roce 1992. Delka Jumi se rozhodl zůstat tady, přestože se slíbo studiu medicíny nějak vzdaloval.
1: Tak nám přednostně vyřídili ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afganistánu probíhala v té době občanská válka. Vysokou školu v té době jsem nemohl studovat a pak jsem nastoupil na záchranku, kde jsem potom studoval takový obor ARIP se jmenuje, to je anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Dálkově při práci, pak jsem studoval 2 roky bakalářský, v tom svém oboru zase a 3 roky potom magisterský. 2 roky som bol v nemocnici v Semilech a od roku 2005 do súčasnosti som na záchrannej službe Stredočeského kraja.
0: O tom, jak ho Češi celkovie prijali, uslyšíte v pokračovaní rozhovoru. To vysílame příští sobotu. Pro dnešek jen závěrečná věta. Vzpomínka na školu.
1: Dokonce som sa pak zamieroval do budoucí manželky Češky z stejnej třídy. Za sebe môžu říct, že ja som byl přejat. Nemám pocit, že by to bylo nejak ako nieco špatného.
0: Na příští pořad My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident republiky Petr Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO v Turecku zlepší. Policisté zneškodnili nevybuchlou munici na brněnské přehradě. Vítězkou tenisového Wimbledonu je Linda Nosková. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě přeháňky i déšť, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO v Turecku uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
2: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
0: Prezident Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil jako absurdní. Hrad už dříve uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebné pravomoci. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Jihomoravští policisté museli dnes odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů totiž našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat. Upřesní policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
0: Mezinárodní asociace filmových kritiků letos v Karlových Varech ocenila slovenský film Pramen. Zachycuje morální důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen v bývalém Československu. Zatímco v Česku mohly ženy požádat stát o odškodnění, na Slovensku takovou možnost neměly. Českému rozhlasu řekl více režisér Ivan Ostrochovský.
4: Na Slovensku bohužel situace je taká, že vlastně to odškodnění těch žen nebylo schválené, a veď my právě proto jsme robili ten film, že doufáme teda, že aj ten film napomůže, že se tu debatu otvoriť.
0: Film Pramen budou kina v České republice i na Slovensku promítat od druhé poloviny července. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou po velké bitvě 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak svůj premiérový grandslamový titul. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit slabý déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne pouze přechodně oblačno. A naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přeháňky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, tady mezi kilometry 10 a 14, úderem dnešní 19. hodiny obousměrně uzavřeli. Důvodem je bourání lávky pro pěší nad dálnicí. Uzavírka potrvá do zítřejšího rána. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: Pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků i hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo, nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.

0: Se ptáte, já nevím.
1: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
0: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
1: Ne.
0: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
1: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
0: Co je nejstarším vybavením na zámku?
1: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
0: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
1: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
0: A jak velké to psaníčko jedno je?
1: Tak 40x20 bych tak typoval.
0: Máte poštovní schránku?
1: Ano.
0: Jak vypadá?
1: Černá.
0: Proč černá?
1: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
0: Kde na zámku věšíte prádlo?
1: Ve svém bytě.
0: Věšíte vy nebo paní?
1: Tak na střídačku.
0: Co je největším, prostorově největším exponátem?
1: Asi ty kamna v tom velkém sále.
0: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
1: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
0: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
1: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět pátý ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
0: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
1: V ní teďka sedíme.
0: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
1: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
0: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
1: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
0: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
1: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
0: Co tomu říkají rodiče?
1: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
0: Nedožili?
1: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
0: Osvítlí to, ne? Měl by radost asi.
1: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
0: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
1: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
0: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
1: Já taky. Děkuju.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna, podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: A to do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21-22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15-16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
4: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
4: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
4: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
4: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
4: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
4: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
4: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
4: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
4: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
4: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: České ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Film Padlé ovoce získal hlavní cenu na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Fotbalové mistrovství světa dnes pozdě večer pozná zbývající dva účastníky semifinále. A zítřejší počasí polojasno až oblačno, na severovýchodě zvětšená oblačnost a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Ministerstvo školství připravuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti k návrhu představit na začátku podzimu. V Národním parku České Švýcarsko dnes hledali policisté, hasiči, strážci parku a psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl zcela v pořádku. Upřesní policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
3: Díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko, se podařilo pohřešovaného 12-letého chlapce v pořádku nalézt. Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů.
2: Křišťálový globus za nejlepší film získal na letošním 60. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas tento film popsal umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och.
4: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot i sociálního útlaku vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková vyhrála nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou večer od 23. hodiny. Do posledního čtvrtfinále pak ve 3 hodiny ráno nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Jeho kouč Murat Yakin upřesnil, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 gólů na šampionátu Lionela Messiho.
5: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messi ho zastavit, máme.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. A zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno, pršet by nemělo. Naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni. Na východě a severovýchodě kolem 22. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Lovosicemi za Terezínem je hlášená nehoda. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Na místě jsou záchranáři i hasiči. Projíždí se opatrně Kyvadlově. Zdržení z obou stran je zhruba do 5 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
0: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky. Kaky roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaky, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaky dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
3: Aha. Doporučil by se na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaky, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm. A pak máme flox subulata a to je po klidným floxích. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou. A plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy a je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá?
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřík na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další další, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny oplach, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemysťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příruby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2-2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je Simjet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střídou vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k

0: chytnou se té party a viděl studio stopu a naučil se to docela rychle.
1: Čem jsou záludnosti jízdy na skútru?
0: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
1: Jaké rychlosti je schopný skútr?
0: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
1: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skútru.
0: Aby člověk začal na skútru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skútru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno, zákony pojištění a kde se to přihlásit a jezdí.
1: Servisovat jak často a proč?
0: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen, variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a ne pak na otavce, což je prostě někdy dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
2: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.

0: pražský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
2: Za prvních 9 červencových dnů museli hasiči na Jižní Moravě vyjíždět k více než 30 požárům v přírodě. Policisté i letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě více oblačnosti a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, pěkný večer. Meteorologové v Česku rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Od pátku platí nejen na Jižní Moravě, ale také v částech okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dnů 35 případů požárů v přírodě. Loni to přitom bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole, říká mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
3: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty, je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopalky.
2: Policisté také letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek nesmí ze zákona překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí také pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Policisté doporučují vodákům vyhnout se alkoholu nejen kvůli pokutám, ale hlavně kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Dnes je Světový den populace. Má upozornit hlavně na současné demografické problémy lidstva. Organizace Spojených národů ho poprvé vyhlásila před 37 lety, tedy přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
4: Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dále rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojiný, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková se v 21 letech stala poprvé v kariéře wimbledonskou šampionkou. Ve finále na trávě v Londýně vyhrála nad krajankou Karolínou Muchovou po velkém boji 2-1 na sety. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes ve čtvrtfinále střetne od 23 hodin Anglie s Norskem. V noci pak Argentina nastoupí proti Švýcarům. Angličané jsou proti Norům velkými favority. Dobře ale vědí o největší zbrani soupeře, útočníkovi Erlingu Haalandovi. Mluvil o něm anglický záložník Morgan Rogers.
5: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát 2 góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, během noci začne na severovýchodě oblačnosti přibývat, ráno se může hlavně na horách výjimečně objevit déšť, nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, ale bez deště. Naopak na severovýchodě České republiky se bude převažovat zvětšená oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě Moravy déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě Moravy kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha za sjezdem na Měřín hlásíte omezení na kilometru 123 a pak na kilometru 119 pracují silničáři v pravém pruhu. Projedete plynule, bez kolon. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
7: Jak on to taky zadarmo nedělá?
6: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
7: To snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
6: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
7: No, to je celý on.
6: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
7: Že už je neměl kam dát?
6: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
7: To je celý on.
6: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
7: To je celý on, jak povídám.
6: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
7: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat. No.
6: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
7: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
6: Ale křcuš, potichu bude písnička pohádková.

zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. S písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku, už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příšerý. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A dobré, už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl.
5: A kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
5: Protože
4: jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, tak ty se zbál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sadr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kveruce. Kde pát? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: Jak to říkal pan Bejvl, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
8: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
9: Kdo vám tohle říkal?
8: Tam, přece jeho šofér.
9: Ministru?
8: Ano.
9: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
10: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
11: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
9: No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
9: Ale já... Jakže z práci, soudruhu řediteli.
11: Z práci.
9: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
11: Slyšíte? Tak jsou druzi nohu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
9: Já přesto připomínám.
11: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: dobrý chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: V zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jako hrad. Ten, kdo se nechová jak v chrámu páně, nesmí v něm vůbec zůstávat.

domě tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domácí se svojí van.

Jistě by důden z kvítu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradách, Tadeáš, aby dům nevzbudil ze sna, domů zas přišel po špičkách. Přived si děvčátko oči jak

0: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
2: Tak spuste.
3: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkého a jednoho malého. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
2: No. No tak to je od vás velice správné.
0: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
3: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
3: No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
3: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
4: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
3: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
3: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
5: Čum se? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
3: Ten velký.
2: No, vypadal.
3: Tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
3: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
6: Byly to tyhle?
3: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
6: A co vlasy? Nebyl on takovej...
3: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
6: A vlasů měl hodně?
3: No, ani ne. Spíš...
6: Málo?
3: Jo, tak.
6: A teď pozor, co tadyhle?
3: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená, to jsem si všim dobře, to jo.
6: No tak to je jasný, Valínek Václav, vulgo tlustej Venca, ten nebezpečný lump, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
7: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
8: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
7: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
8: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
7: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
8: Ale...
7: No a co vám mám povídat, sedí tam ve dne v noci.
8: Kde?
7: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
8: A co tam dělá?
7: To je to, nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat, moje stará už ji tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco po dvousi povídá.
7: Sakryš, to je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
7: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
9: Obětuj dámu.
7: Jak myslíš? Ale teď. Aha. To byl tak.
10: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
7: Ale teď.
9: Jsem počestná žena.
7: To jo.
9: V sobotu nemohu?
7: Tak to ne.
9: Snad v pondělí odpoledne.
7: A jo, ono by to šlo.
9: Pro Bůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
7: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
11: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
7: No tak co děláte, člověk?
11: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
9: Ano. Že tady máme volné.
11: Děkuji vám.
7: Ale to je po party.
11: Děkuji vám.
7: Uložte figurky.
9: Ano.
7: Tady budete mít místečko, habaděj.
11: Děkuji vám.
7: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
9: Ano.
7: Bude se balit. Pane Vrtní.
12: Prosím.
7: Platím, nebo se ztratím.
12: Jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
13: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
9: Ale to ještě nepadlo, že tady vůbec v žádném případě se dělají, co mají vůbec jedině.
10: Promiňte, Laskavě, ale já vůbec
9: budučím. Vezme
14: a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
9: to. Ale co by se právě dělat, co lůdá
14: Dejte se
13: to jasný. Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až v pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyři. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasné jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
14: Teď mě to došlo. Co mi to děláš? Co ty si to
10: děláš?
0: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
15: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
16: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
15: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky.
16: Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
15: No, abyste vy byla taková boubelka.
17: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
15: Pane Medrindáček.
17: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde a bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vy z Mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně z jedinou.

0: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, pozor, už je tady zas.
1: Kde je?
0: Teče nahoru.
1: Počkat. Co má na sobě?
0: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Kaliku, Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Co pak?
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, viděl, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji dobrý trochu na svatbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
3: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
5: Dobrý den!
2: Dečko, co? Tak co, budu potrestá nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
8: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano.

0: Ano, slavní soude.
1: Pekla si mu buchty, no řekni. Řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tady ty byly. Pardon, promiň. Tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
0: Musí a likér se mu dávala, slavní souda. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
3: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
3: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
0: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
0: To jsem na mě.
2: Co chtěl dělat, drahá?
0: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
0: Ach, ty můj.
4: Já bych mi chtěl, že krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Duch.
2: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní chopky.
0: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
3: Prosím.
0: Viktorek se ke mně vrátí. Napeču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
0: Ach, ty můj.
2: Ach, ty moje.
0: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
2: To jsou radosti.
5: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Maruška, Hlásníková dceruška, byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

našla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce z kázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

112, troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká.

0: lidí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu trounu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem
4: čestný.
5: To by se tak někdo drál.
6: Bojčo!
5: Čestný.
6: Prachy
3: jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře?
6: Mm-hmm.
3: Aha. Proč asi?
7: Roura, to je pouzdro.
6: Utrál.
7: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
7: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
6: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takový ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
5: a děti, prosím tě, no, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co?
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování?
3: Jo.
8: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchový jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyly, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, vidíš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: To se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodu kdýli, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že i dnes si můžeme udělat společný čas na povídání o životě. O životě takovém, jaký skutečně je. Plném plánů, ale i nečekaných zvratů, které nás někdy zaskočí, jindy potěší a občas nám úplně změní směr. Právě o těchto okamžicích si budeme dnes povídat. Co bylo největším překvapením vašeho života? Která chvíle vás zastihla nepřipravené, ale nakonec se stala důležitou součástí vašeho příběhu? Bylo to radostné překvapení, osudové setkání, nečekaná zpráva nebo nějaká zkušenost, která vás něco naučila? Největší překvapení mého života, opakuji téma. Každý z nás nosí nějaký příběh, který stojí za to vyprávět a právě dnešní noc je příležitostí se podělit o ní s ostatními. Třeba vaše vzpomínka dodá někomu odvahu, vykouzlí úsměv nebo připomene, že i nečekané životní cesty mohou vést ke krásným věcem. Přeji vám klidný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. Volejte Jarku Barboříkovou do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: milí posluchači, dnešní noc bude patřit příběhům. Příběhům o náhodách, osudových setkáních, nečekaných zprávách i překvapeních, která změní lidské životy. Největší překvapení mého života, téma i pro pana Jaroslava, který volá z Pelhřimova. Zdravíme vás.
1: Taky dobrý večer, paní Jaruško. Zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá. A já už jsem o tom krátce povídal mimo éter, že jo, jste se o tom rozpovídali, co to jak to vytíží teď v momentální době, dneska, stalo se to právě dnes.
0: To tak, tak ještě to řekněte všem posluchačům.
1: Ne, jste mě sice jmenovala, ať to slyší ten dotyčný, třeba bude i na drátě, nebo takový poslouchat vaší vlnu. Takže já jsem dneska oslovil nějaký inzerát na nejmenovaném serveru jako z Bazary. A tam prostě nabízel motocykl Java Mustang, že ho je ochoten i přivíst. A už to bylo takový dlákavý, takže jsem tam prostě telefonicky zavolal, to ten pán neodpovídal, tak jsem mu poslal pár SMSek, pak se následně ozval, že už teda zájemce měl, ten si proto nejede. Takže je ochotnej mi to naložit, nebo že už to mají naložený a že je mi to ochotnej sem přivízt do toho Pelhřimova. A říkám, že já teď momentálně nemám hotovost u sebe, že jako co za to chce. A on říká, cestu jenom jako za benzín. A já říkám, na tu hotovost u sebe nemám, takže musím to udělat jediným způsobem, že vám tam prostě ty peníze pošlu na účet. A říkám, no tak tu 200 jsem teda obětoval, poslal jsem mu ji na účet a pár proběhlo ještě pár telefonátů, že už je furt na cestě, že bude 20 minut u mě. A furt čekám a furt se nic neděje, že jo. Takže to si to přišlo taky podezřelý, tak jsem si ten inzerát rozklik znovu a zaznělo tam, že se jedná asi o podvod, už takhle někdo naletěl tomu pánovi, že takhle reagoval přesně, jak jsem reagoval on na mě, jak to udělal přesně s tím stylem mě.
0: Jaroslave, takže abychom to zhrnuli, vy jste si našel inzerát, že někdo daruje motocykl a on vám řekl, že vám ho přiveze, když mu pošlete peníze na benzín. Takže jste mu poslal 200 korun, motorka nepřijela. Jaroslave,
1: motorka by se přijela. Byl, vy, já jsem byl na ní tak zatěšený, udělal mi to radost takovou a hrozně mi to zklamalo.
0: No,
1: a...
0: ale, Jaroslave, vy jste říkal, že to byla Java Mustang.
1: Ano.
0: To by vám zadarmo nikdo nedal. Já myslím, že to je historický motocykl, který má velmi vysokou hodnotu.
1: No, to už bylo, prostě to znělo zvláštně, no, bylo takový,
0: ale víte, je to tam ten inzerát furt. Tak... o tom, že jste člověk, který je důvěřivý a na tom není nic špatného, protože člověk, který věří, že jedná s poctivým člověkem, tak žádné zklamání nečeká a taková nepříjemná zkušenost ho velmi nemile překvapí. No, setkáváme se s těmito podobnými případy stále častěji.
1: To běžně čím dál víc, ale jako říkám se, bojím, já jsem toho pána teda nahlásil na policii i kvůli 800 koruně, aby se to dál neopakovalo a jakoby... chci dosáhnout té spravedlnosti, aby byl řádně potrestán.
0: A jak to potom pokračovalo, Jaroslave? On vám potom přestal zvedat telefon, nebo...
1: už jsem zvedal telefon, ještě jsem mu napsal SMSku, zprávu, jako co se děje, že už čekám hodinu, jestli se mu vážně něco ještě jako nestalo při cestě, něco a už vůbec nereagoval.
0: A co vám na to řekla policie?
1: No jako pro mě, já jsem je potkal venku přes služebnou, říkají, že ještě má nějaký výjezd a prostě, že ať tam přijdu za hodinu, že to nechám ještě hodinu být, kdyby se nahoru třeba na té cestě vážně něco stalo, nevím, a tak to hlásím až za hodinu. Takže jsem to šel hlásit za hodinu, tam byla ještě paní policajtka, mi pouštěla dovnitř, protože chlapi ještě nepřijeli z nějaký jako, výšky. Ty se pak vrátil asi do 10 minut a jeden to tam zase sepsal, no.
0: Tak rozumím tomu, že 200 korun není tolik, aby to bylo pro člověka likvidační, ale jde tady skutečně o ten pocit, že jste někomu naletěl a ten je horší.
1: Když podvede dalších 1000 lidí, tak už ta částka je mnohem vyšší, že jo?
0: No, ale právě proto si dnes povídáme, proto je dobře, že jste zatelefonoval a že sdílíte tuto zkušenost, protože možná pak budou ostatní posluchači opatrnější.
1: A opatrnější, a přesně tak, a když to buď opatrnější, anebo fakt jakoby, když se tohle už tohle situace nastane, tak prostě na tu policii se nebá zajít a řekne, když si do těch 200, jo, ono to takhle, tak jsem naletěla, ale když se to bude opakovat, těch případů přibývá a prostě není já už jsem to řešil takhle jednou s kloboukem, jsem nalít, stejná situace, poslal jsem peníze, peníze jsem nedostal, klobouk taky ne, a tak jsem tuto ženu taky nahlásil a zjistil se, že podvedla lidi za 300 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A řešila to policie v Rakovníku a myslím, že z toho vyplnula nakonec podmínka pro tu dotyčnou.
0: Jaroslave, tak to je dobře. Nahlásit každou škodu, byť drobnou, protože pak se to sčítá, to je dobré vědět. Hmm. Tak děkujeme, že jste se podělil o svůj příběh. Ono není úplně jednoduché přiznat, že se člověk stal obětí podvodu, ale já věřím, že vaše zkušenost může být varováním pro ostatní posluchače. Tak vám přeji, aby vás příště potkávali už jenom samí poctiví lidé. Mějte se dobře.
1: Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Co sudičky přáli nám, teď zaspívá Karel Gott a Lucie Bílá v noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Někdy nám život připraví překvapení, která bychom si nikdy nedokázali představit. Právě o těchto největších životních překvapeních si budeme dnes povídat s paní Michaelou, která volá. Odkud? Mě to vypadlo.
1: Volám z Brna.
0: Z Brna. Tak těšíme se, že se i vy podělíte o svůj příběh. Největší překvapení mého života. Téma.
1: No, tak to moje největší překvapení nastalo v mých 23 letech, když jsem končila vysokou školu. Krátce jsem chodila s mým spolužákem, takže jsme si plánovali, jak prostě uděláme státnice. Měli jsme před sebou spoustu učení, ukončení zimního semestru, diplomovou práci, obhajovu diplomové práce, státnice. Tak jsme si prostě plánovali, že i hned po státnicích vyjedeme k moři, budeme si užívat po těžkém roce života. Sice jsme tak jako uvažovali i o tom, že bychom eventuálně se mohli po státnicích spolu vzít, ale moji rodiče ho vůbec neznali, protože já jsem bydlela v Brně. Manželovi rodiče mě tak jako trochu znali. No a v lednu, když tedy jsem měla nejvíc práce s mnoha zkouškami, s přípravou diplomové práce, tak jsem najednou zjistila, že jsem těhotná.
0: Já jsem si říkala, opravdu, že to tam asi bude směřovat. Tak to je velké překvapení.
1: To bylo velké překvapení a největší překvapení to bylo pro mé rodiče, protože manžela vůbec neznali. Takže jsme se s manželem prostě vypravili to mým, já jsem jednak ho rodičům přijela představit, že to je tedy můj hoch a současně jsem jim sdělila, že jsem těhotná a že tedy se spolu hodláme vzít. Takže to bylo, moje matka to tehdy vzala úplně šíleně, ta prostě byla překvapená, vůbec nechápala, že já ve svých 23 letech chci mít dítě, když ještě nemám ukončenou vysokou školu. Otec můj to tehdy vzal jako docela stoický. A takže jsme se s manželem opravdu museli 29. března vzít a já tedy jsem v tom těhotenství prožila ty největší nervy, příprava diplomky, obhajoba státnice. A aby toho nebyl konec, protože samozřejmě všechno jsme s manželem zvládli, pak jsme jeli na odloženou svadební cestu do Karlových Varů, vrátili jsme se ze svadební cesty, mně začalo být špatně, byla jsem vlastně v 7. měsíci těhotenství. A prasklo mě slepé střevo, dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dnů jsem ležela v kritickém stavu v nemocnici, takže na počátek toho našeho manželství to bylo opravdu víc než dost překvapení, ale všechno jsme překonali a myslím si, že naopak to, co jsme spolu na počátku manželství zažili, takže to nás prostě tak jako zblížilo, že vlastně jsme teď oslavili 52 let od svatby.
0: Teda, ve 23 letech během státnic, to si umím představit, že to byl pořádný životní zvrat. Měla jste radost, nebo nejdřív přišel šok? Pamatujete si na ty okamžiky, jaké to bylo, když jste to sdělila i vašemu tehdy klukovi?
1: Ne. My jsme oba dva měli radost, ale já jsem měla hrozný strach z mých rodičů, protože jsem si opravdu nedokázala představit, jak jim to všechno vysvětlím. A manžel samozřejmě, protože je neznal, tak měl strach. Já si vzpomínám, když jsme spolu jeli autobusem z Brna do mého bydliště, jak jsme prostě si oba dva pořád plánovali, jak to řekneme, jak jim to vysvětlíme. Protože manželovi rodiče, těm jsme to sdělili dříve. Sice tchyně také nebyla z toho úplně nadšená, ale musím říct, že my dva jsme žádný šok neměli. My jsme v podstatě jsme si řekli, že to musíme nějak překonat a vlastně jsme z toho měli radost a nutno říct, že já už jsem pak žádné jiné děti neměla, protože po všech těchto problémech, které jsem měla, tak nakonec se ukázalo, že prostě další děti mít nemohu. Takže je dobře, že to tehdy všechno tak dopadlo. No. A další, bohužel, tedy další šok s manželem nás čekal koncem minulého roku, protože manžel měl nějaké problémy s umělým kloubem v koleni, stále ho to bolelo, najednou mu noha otekla, skončil v nemocnici v pondělí mu tam něco v noze prasklo, v úterý jsem za ním přišla do nemocnice, už mě čekal lékař a sdělil mě, že u něho začíná celková sepse a že mu prostě tu nohu musí amputovat nad kolenem. Takže to byl taky takový, ale to byl opravdu velmi nepříjemný šok, ale nějak se s tím prostě postupem času vyrovnáváme, nedá se nic dělat.
0: Přesně tak. Já mám teď v hlavě, víte co, že vlastně vy jste přišla do jiného stavu velmi mladá brzy, potom přišel ten problém vlastně s tím slepým střevem a vlastně díky tomu, že už jste byla těhotná, miminko jste donosila a bylo a je v pořádku, tak vlastně možná díky tomu vlastně nějaké dítě máte, že to velké štěstí, protože je možné, že kdybyste první prodělala vlastně to slepé střevo nebo ten zánět slepého střeva, tak kdo ví, jak by potom...
1: Ano, já si to právě jako říkám, že je to velké štěstí, že to vůbec je velké štěstí, že jsem to přežila, protože v dnešní době už to není snad prý takový problém, ale ve 84. roce opravdu jako manželovi lékaři nedávali příliš naději, že to přežijí, protože mě vlastně to slepé střevo prasklo před operací, takže když mě operovali, tak už zjistili, že mám zánět pobřešnice.
0: Ano.
1: Syn se narodil předčasně, takže byl v inkubátoru, také s ním bylo mnoho problémů, ale má 3 děti, je velice šikovný, pracovitý, takže z něho máme radost.
0: Děkuju za vaše otevřené vyprávění, paní Michaelo, je krásné slyšet, že z nečekané chvíle se může stát jeden z nejdůležitějších a nejhezčích okamžiků života, tak ať vám vaše vzpomínka na tuto životní změnu stále přináší úsměv na tváři a zvládnete všechno s manželem, i ty zdravotní komplikace, hlavně, že jste spolu a že je v pořádku.
1: Ano, děkuji, naschledanou, přeji všem dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám bude zpívat Valdemar Matuška a potom doufám, bude povídat někdo další k dnešnímu tématu největší životní překvapení. Otevíráme téma, které se dotýká snad každého z nás. Bylo krásné slyšet to vaše překvapení, nebo vás to nejdříve zaskočilo? O čem budete vyprávět?

0: Nádherný sobotní večer všem. Každý z nás někde zažil okamžik, kdy se během několika vteřin změnilo úplně všechno. Jaké bylo vaše největší životní překvapení? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a to paní Vlastiny z Krnova. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, obzvlášť Roberta z Olomouce. Je to moc horný chlapec. A teď vám řeknu překvapení mé maminky, jakou jsem udělala překvapení. Bylo to po válce a odešli dva bráši někde na služby. Ten jeden se utopil, jak brodil koně někde u Sedláka, no a ten druhý nebyl k nalezení. Až v roku 64 mě Červený kříž zjistil jeho adresu, tak normálně jsem napsala trejdomy a to bylo o Vánocích a teď najednou on přijel a my jsme bývali v paneláku, on přijel a ty zazvonil, že... A já ho navletěla do koupelny a říkala, maminko, otevřte, protože maminka bývá potom už u mě. A maminko, otevřte, já jsem ve vaně. A nebyla jsem ve vaně, já jsem poslouchala z koupelny, co se bude dít. No, a teď ona otevřela, trýda ve dveřích, ty na sebe hleděli. No ale asi tak půl hodiny. Nemohli ani mluvit ani jeden, ani druhý. A potom, jak se z toho dostali, to jste neviděla tu radost té maminky a toho strejdy. To jsem zažila. To bylo něco tak nádherného. Ona myslela, že jako potom, že ve vás zahynul. A ne, on žil. Představte si to. Tak jsme ještě naštívili ho paní.
0: Vlastinko, můžu se k tomu jenom vrátit? Vy jste říkala, že to bylo po válce, pak jste mluvila o roku 60 něco, takže oni se setkali po 20 letech?
1: Až potom v 64. roku se nám ozval.
0: Jo? Po 20 letech?
1: Skoro. Jo? A maminka byla zoufala, ta kolikrát plakala, protože ho měla hrozně ráda, jak byl malý.
0: No tak nám řekněte, co se stalo.
1: A jak do té služby se neviděli tak dlouho.
0: A jak to? Jak to, že ten kontakt se ztratil? Proč se nevrátil domů?
1: On byl trochu postižený. Jo? A on z toho zmatku, že ten bráka se mu... On se mu utopil, brodil koně a kůň ho zalehl ve vodě. A on z toho byl takový šokovaný, že bylo hrozně. No a potom, až se dostal z toho šoku, že a já taky k jeho adrese, jo, tak nakonec všechno dobře dopadlo. Maminka měla strašnou radost a strejda ještě větší. Tam jsme byli na návštěvě na Jižní Moravě. Tam jako on už býval, měl rodinu, jo. Tak jsme se jeli podívat, oni neměli děti, tak si osvojili chlapečka. Jo, a tak šlo teda jako po smrti, ale to bylo tak něco nádherného.
0: No, Jenko, to já bylo mám úplně mraz po těle, takže já vám úplně věřím, no. Že to bylo silné a opravdu bych to považovala za největší životní překvapení, pokud se někomu něco takového stane v životě. Ale pořád mám v hlavě, proč se to nepodařilo dřív. pořád mi to tam
1: nevím,
0: vysí a říkám
1: nevím,
0: si, jak je možné, že to trvalo 20 let.
1: On teda byl postižený, ne se z toho všeho dostal, že tak ani nechtěl z nich mluvit, strejda, jo, pak se omlouval, že jako nebyl schopen vůbec, že on brodil ty koně s ním, že on byl v té službě s ním, tak z té služby úplně odešel a někam jinam, jo. Uh-huh. A prostě tak odešel, tam se oženil a tak ze začátku tam bylo, že no tak neměl zájem nějak, až potom se z toho dostal, tak se ozval. A já jsem byla taky tak šťastná, jak jsem viděla tu maminku, jak měla radost toho, že ten brácha nezahynul a že žije. No, to si dovedu představit.
0: Vlastně.
1: Já jsem toho byla svědkem, že? Hmm. Ale dneska pořád mám to v myšlenkách, jo. Už jsou po smrti, a i maminka je po smrti, jo, i strejda.
0: A byli potom v kontaktu už navždy? Vídali se, bydleli jste někde pak blízko?
1: My jsme ještě potom, my dvakrát u nich a potom ještě zabil u nás, asi tak 5 roků ještě jsme byli v kontaktu a tak strejda odešel a teta nějak neměla zájem. Ona byla dříve z Polska, víte, tak, že ona nebyla nějak, že by měla zájem o nějakou rodinu. To byla taková flegmatická paní, což je tam taky na vrchu, nechci mluvit o ní špatně.
0: Dobře. Vlastníko, byla to krásná připomínka toho, že někdy se dveře, o kterých jsme si mysleli, že už zůstanou zavřené, mohou otevřít. Přeju vám, abyste, teď jsem chtěla říct, abyste prožila někdy něco podobně silného, ale myslím si, že to už se nedá. Tak vám přeji, aby bylo mnoho jakýchkoliv překvapení, byť budou menší.
1: Tak vás všechny pozdravuju tam v Českém rozhlase.
0: Děkujeme.
1: A moc jste výborný pořad. Já už 60 let volám do toho, do Českého rozhlasu.
0: Do rozhlasu. Tak volejte dál, budeme se těšit. To byla paní Vlastina Skrnova, pojďme zopakovat téma. Někdy stačí jediný telefonát, jedno setkání, jedno rozhodnutí a život se vydá úplně jiným směrem. Jaké překvapení změnilo ten váš? Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Čeká na vás Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, jsem ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. Dnešní téma možná probudí ve vás vzpomínky na chvíle, které přišly nečekaně a navždy se zapsaly do vašeho života. Největší překvapení mého života, téma i pro paní Janu z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já zdravím taky všechny. A ten krásný pořad, co vysíláte leta už. A tak můžu už mluvit, nebo ne?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jsme ve vysílání. Moje největší překvapení bylo, když jsme dostali degret na byt. 6 let jsme se trápili 200letým starým baráku plesnivým. Já jsem chodila stále na Národní výbor. Pořád nic a už jsem tomu nevěřila. A pak najednou přivezla puštěcka degret na byt a dostali jsme krásný byt 3 pokoje na Novodvorský. A bydlíme už tady skoro 60 let. 2 děcka jsme vychovali a bylo to nádherný překvapení. To opravdu. No a druhý překvapení bylo, no, že se nám tenkrát narodil syn a tak dále. Ja, ale to bylo velice krásné překvapení. Já už jsem tomu nevěřila, že ten byt získáme.
0: Protože tak to věřím, byl, že je velký životní přelom. Tak jak se to tehdy slavilo? Pamatujete si na to? Jaké byly ty první okamžiky?
1: Jo, to si pamatuju. No, zaprvé jsme nemohli sehnat stěhovák. Tak jsme to stěhovali městskou dopravou hlubokým kočákem. Furt jsme měli strach, aby si to Národní výbor nějak nerozmyslel, ale zašubil to někam. Protože celý dům, všech asi 6 partají,

0: A pak jsme přijeli stěhovat, tak 8 metrů stěhovat, nám to dovezli k baráku a teď byl problém. Jestli nepojede výtah, tak nám to zamknou a budeme čekat, až pojede. No, to byla hrůza. No a náhodou ten den ty výtahy zaply, jo. Takže jsme to nastěhovali jako normálně a i tak jsme měli velikou radost. Děti jako měli radost, protože my jsme bydleli v Pavlačovém domě. Neměli se kde hrát a tady běhali z jedné místnosti do druhé. No to byla velká oslava. Pak přijeli rodiče a známí, tak jsme si udělali kafíčko a maminka přivezla zákusky. To byla oslava. Jsme byli všichni šťastní, že máme byt, no. A když jsme šli potom do důchodu před 20 lety, tak jsme si ten byt museli koupit. Jo, protože tenkrát byla ta privatizace, tak jsme si museli vzít i půjčku a Národní výbor to udělal bezúročno a do 5 let jsme to už v důchodu zaplatili.
1: Hmm.
0: Tak to byla další oslava, že ten byt je náš. To bylo moc pěkné.
1: Jani, tak děkuju za vaše krásné vzpomínání. Nový byt, nový domov, tak to je samozřejmě velká kapitola každého člověka. Tak přeju vám, ať je to stále místo plné hezkých vzpomínek, ať kam se podíváte, tak se vám vybaví něco milého. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště noční.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dospívala Věra Špenarová písničku Fernando. Pohodlně se usaďte, uvařte si čaj, na kávu, už je možná pozdě, a pojďte s námi strávit další část Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o překvapeních, která nám život připravil. Volá paní Martina, která volá z Německa, je to tak?
1: Ano, volám z Pamentálu, to je 20 km od Heidelbergu a měli jsme dneska pořádný teplo, odpoledne 35 stupňů. A to mě to právě připomnělo, že v té době, kdy jsem byla s gymnáziem kijovským sbírat kameny 14 dní a 14 dní jako užívat si u moře, tam bylo taky 38 stupňů tenkrát a tisíce a tisíce medúz a já jsem jednu zvedla a tam mě žahla na levou ruku, to jsem ten žáh měla ještě 2 roky, tak jsem dostala zánět mozku, ne mozkových, ten mozku a měla jsem 41 pár dní, tak jsem prožila 2 roky v nemocnicích a to pozitivní na tom bylo, že tatínek svého kolegu doktora Dolečka požádal, aby mi pomohl zhubnout. Tenkrát. Já jsem za 3 měsíce přibrala 40 kilo, tenkrát vám to mě bylo 17. A on právě se mi líbil a říká, já jsem Rajko, ty jsi Jucha a Martinu ti splasknem. A to bylo takový veselý a to mě vlastně změnilo dál názor na hubnutí a rozhodně mě to pomohlo, protože jsem potom od 2013 těch 6 let zhubla 80 kilo.
0: Kolik jste říkala?
1: A to se mi podařilo tím, že jsem jedla 3x denně malé porce, večer už vůbec ne chleba jako kolehydráty. A po 5 hodinách jsem vůbec nejedla žádný jogurt, jabko nebo něco mezi tím, žádný svačinky, jenom 3x po 5 hodinách.
0: A kolik, že jste říkala, že jste zhubla?
1: 80 kilo.
0: A za jak dlouho?
1: Za 6 let.
0: Za 6 let.
1: A to jsem si udělala svůj systém hubnucí. Já teda už teďka na moc nehubnu, ale dodržuju to a jsem to doporučila svým kamarádkám, oni jsou úplně blažený z toho. A moje terapeutka, ta nutriční, ta mě řekla, vy byste to mohla učit, že to dělám dobře.
0: No vy jste neuvěřitelná, to věřím, že je teda velmi inspirativní příspěvek. Hlídala jste si, co jíte, nebo to bylo téměř cokoliv?
1: Ne, jedla jsem, na co jsem měla chuť, zmrzlinu, čokolády. Já jsem teda musela to trochu hlídat, protože jsem dostala tou nadváhou těžkou diabetes, jako cukrovku. Ale jinak já si nepíchám inzulin a beru jenom 2 prášky na tu cukrovku.
0: Aha, ale když jste říkala, že jste jedla jenom 3x denně malé porce a pak jste říkala, že jste jedla třeba i zmrzlinu nebo cokoliv, tak...
1: Ne, to, co jsem si, počkejte, to jsem si někde vyčetla, že do 15 hodin se může ještě jíst nějaký moučník nebo něco sladkého, ale jenom do 15 hodin.
0: Mhm.
1: A já jsem prostě snídala.
0: Paní Martino, ale to chtělo velmi silnou vůli.
1: Pak mezi 12. a 1. a mezi 17. a 18.
0: A co bylo tím vaším hnacím motorem? Bylo to právě to zdraví?
1: Ano. Já jsem se na sebe nemohla dívat. Můj syn měl tenkrát, potom měl v těch 2013, měl 13 roků nebo kolik a ne, prostě nezáleželo to jenom na mě, ale já už jsem se styděla. Mm-hmm. Styděla jsem se, že syn se za mě bude taky stydět. On to sice bral sportovně, protože věděl, že jsem byla těžce nemocná, ale jako chronicky. Ale i přesto žiju pozitivně, jím tak jako jak třeba dvě housky v plnozrnné ráno, plátek sýra, plátek šunky, skleničku džusu a kafe.
0: A co bylo během těch 6 let nejtěžší?
1: Nejtěžší, když mi to stálo, ta,
0: když to začalo stagnovat,
1: ta váha, ano. Mm-hmm.
0: Tak vám to muselo hodně...
1: No, chtěla bych všem říct, ať mají sílu, ať to nevzdávají, ono to přijde, musí se tomu věnovat nejenom tělo, ale duše, víte, celkově.
0: A za jak dlouho jste viděla první výsledky, Marti?
1: Už první týden 3 kila.
0: Mhm. Tak to je fajn, když to člověk cítí a vidí tak rychle, tak je to pro něho motivující pak, že to má smysl.
1: Ano, ale pak po těch 14 dnech, 3 týdnech to stálo asi 10 dní a pak jsem teda omezila úplně, i tu snídaní jsem udělala jenom ovoce a zase se to zhouplo, zase to šlo dolů.
0: Marti, a co na to pak říkal váš syn?
1: No, říkal, že jsem statečná, že je na mě hrdej.
0: To věřím.
1: Tomu je teď momentálně 33 roku a sám je jako Heil Erzieherpflege, to je jako hojivý ošetřovatel.
0: Tak šikovný chlapec. Dobře, moc děkujeme, Marti, to bylo úžasné.
1: Ne, ale dejte to dál. Já si myslím, že je to správný, jak jsem to vzala. Já jsem si z různých časopisů a všech vybrala to, co mě sedí a pak jsem to na sobě vyzkoušela.
0: Ano, ale pořád to chce velkou a silnou vůli, tak to jste dobrá, že jste to dokázala.
1: Denně, ano. 3 jídla denně po čtyřech, pěti hodinách. A mezi tím vůbec nic jíst, jenom pít, 3,5 litru denně.
0: Přejeme krásnou noc, ještě jednou děkujeme za sdílení, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky všichni, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Přeji vám krásný a klidný noční čas, ať už nás posloucháte doma v teple, na cestách, při noční směně, nebo jenom tak v tichu svého pokoje. Jsem ráda, že tuto noc můžeme strávit společně a že se můžeme navzájem obohatit vašimi vyprávěními. Pokud máte svůj příběh o největším překvapením života, budu moc ráda, když se s námi o něj podělíte. Zavolat můžete do studia na telefon 731 800 900, napsat můžete pod téma na web rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše telefonáty, vaše vzpomínky i na další milé chvíle, které spolu v této hodině prožijeme. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi paní Věra z Náchoda. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, všechny taky zdravím, vás taky.
0: Říká se, že život je plný překvapení. Některá bychom nejraději nikdy nezažili, jiná bychom chtěli prožít znovu. Které zůstalo nejhlouběji ve vaší paměti?
1: Překvapením. Tak bylo to v roce 2019, my jsme bydleli v rodinném domku a přestěhovali jsme se do bytovky, protože manžel onemocněl a už jsme to tam jako nezvládali. A bylo to teda v listopadu, když já jsem měla mít 70. Ale byl to takovej zmatek, bylo to prostě mnoho práce, převážili jsme si to autem, ty krabice a to. A já jsem říkala všem těm, který jsem vždycky u nás na baráku hostila a dělali jsme si ty narozeniny dohromady tam. Prostě byli jsme tam jako rodina a bylo nás třeba 30, tak jsem všechny lidi obešla a řekla jsem, musíte to pochopit, já prostě teďka, když se stěhujeme, tak to nezvládnu a neměla bych na to ani žádnou, tak jako čas ani ne a prostě ani ty myšlenky, tak až budeme usazeni v tom bytě, tak já tu oslavu udělám a všechny vás pozvu a pak to všecko dodatečně oslavíme. Takže jako jo, všechny, že to chápou a tak dobrý. A teď se teda přiblížil, už jsme tady byli teda plno krabic tady v tom bytě všecko a už se teda přiblížil ten den můj a dcera naše mě říká, mami, to nás ani nepozveš na oběd do hospody, to jsi tak lakomá. Já říkám, no prosím tě, dovol, jak lakomá, když to vidíš, když nemáme na to ani vůbec žádnou mysl a to, když to musíš taky pochopit. No jo, tak dobře. No, já jsem říkala, tak do té hospody půjdeme, takže jako jsem řekla, kam chci jít. A ona teda jako už věděla, že bych jedině tam chtěla jít. A teď jsme teda přijeli pro nás a teď ona mě říká, mami, a to jdeš v tomhle svetru? Já říkám, no teď ho nemám špatný, proč bych si ho nevzala? No jo, dobrý. A táta jde v tyhle košili. Já říkám, no teď jsme čistý, všecko, tak zase tam naobědujeme, půjdeme domů a hotovo. No tak dobrý, tak jsme tam přijeli do ty hospody, bylo to v Zábrodi tady u Červeného kostelce, to jsem ani neřekla, že to je Červený kostelec. A teď teda oni nás tam dovezli a já říkám, a běžte tam se podívat a do nějakého kouta, aby nás nebylo moc vidět. A ty čtyři místa tam zaříť a něco si teda dáme a rychle odtud vypadnem. No tak tam šli, jo, je tam volno, pojďte. Tak jsme přišli do ty hospody, hospoda byla plná a já teda ještě musím připomenout, že hrozně málo vidím. A takže já se ani tak nějak, jako jsem se nedívala, do ty hospody jsme přišli a teď najednou takový jako hovor jsem slyšela a najednou to všechno stichlo a začala hrát harmonika. A když začal ten harmonikář zpívat, tak já jsem přesně věděla, kdo tam je a jenom jsem řekla, tady je pan Olga a teď všecky, už jsem to teda viděla, 30 lidí kolem stolu, všecko nazdobený a s tou harmonikou prostě, že mě jako přivítali a já jsem vůbec nevěděla, paní moderátorko, já jsem myslela, že vomdlím.
0: No to
1: byl
0: věřím.
1: Takový šok strašný. A teď oni všichni se tak jako smáli na mě. A já říkám, no co tohle to je? Vždyť já vůbec jsem nic nepřivezla. Já nic nemám, já vždycky jsem všecko pekla, rychtovala. A oni, co bys nosila tady toho je hojnost. Tak dcera to zařídila, abych to vůbec já s manželem nevěděla. Včera to zařídila s mojí neteří, od sestry s dcerou a celý ty narozeniny tam takhle zařídili. Já jsem takhle ještě vypulená a překvapená nebyla, ale to byl takovej šok, ale tak nádherný narozeniny jsem já nezažila a nikdy na ně nezapomenu.
0: To věřím, Věruško, to byl vždycky můj sen. A vy jste si ho splnila, já myslím, že mnohých z nás.
1: No a potom teda tohle to teda bylo opravdu, to je, na to nikdy nezapomenu, ani se nemusím dívat na fotky, na nic, jen to mám prostě před očima, tu nádheru, ty všechny lidi, prostě já jsem ty všechny lidi milovala, taky bych je pozvala. No tak to tak všecko dopadlo. A ještě takovej, k tomu ještě takovej dodatek, zase z jiného soudku, že největší štěstí a největší radost, kterou jsem prožila, bylo při mým narození dcery a syna, protože to jsem si myslela, že je celý svět můj. Prostě když prostě bylo po tom porodu, tak já jsem si myslela, že se snad radosti úplně pominu. Já jsem byla tak šťastná, to bylo takový štěstí, takový, já říkám, největší dar, který vůbec může člověk dostat. A na to taky nikdy nezapomenu.
0: Chápu.
1: A to je všechno už a všechny vás zdravím a promiňte mě ještě to kňučení moje.
0: Naopak, prosím, tady ty city a emoce patří do noční linky. Vždyť noční linka, to je čas příběhů životních a my jsme vděční za každou otevřenost. Tak moc děkujeme.
1: A já taky a děkuju všetky zdravím a všetky, který už znám, ty lidi a to tak všetky taky zdravím a na všetky vzpomínám. A nejvíc, co mě jako utkvělo v paměti, tak to je ten pan František ze Židlochovic. To musí být tak perfektní chlap, že to takhle řeknu, že to je prostě něco úžasného, jak když začne mluvit. A potom paní Anička, která je nevidomá, tak tu obdivuju, protože já moc málo vidím, takže já vím, co to je. A mám teda ještě zbytky toho zraku, ale mám praktickou slepotu a jako nevím, jestli bych se vůbec naučila žít a bojím se toho, kdyby se to mělo zhoršit a nechci o tom ani přemýšlet, ani mluvit, ale takhle jsem to ještě všechno řekla a všechny vás zdravím a dobrou noc a nashledanou.
0: Děkuju, že jste se s námi podělila o tak osobní vzpomínky. Bylo hezké slyšet, jak hluboko v nás některé životní chvíle zůstávají. To byla, milí posluchači, paní Věra z Náchoda a toto je Michal Prokop. Zaspívá písničku Kolej Yesterday.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý lidský život je jedinečný, každý ukrývá okamžik, který nikdo nečekal. A dnes budeme naslouchat právě těmto příběhům. Je s námi další návštěva, krásnou noc.
1: Hello.
0: Moc vás zdravíme. Kdo volá?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře. Kdo je u telefonu? Haló, haló. Tak byla tam paní Petra, která volala z Prahy, ale nevyšlo spojení. Zkusíme zvednout teda druhou telefonní linku, tentokrát živě do vysílání. Kdo se hlásí?
1: Haló.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, tady Marie z Brna.
0: Marie, vítejte a povídejte. Téma největší překvapení mého života.
1: Mám tak veselý příběh, jako měla ta paní přede mnou, ale musím se vám svěřit, protože to, co jsem zažila poslední před 4 dny, je opravdu infarktová situace. Manžel byl v nemocnici a po 3 měsících se měl vrátit z nemocnice. Takže to, že čekal na sanitku 5 hodin, to je jedna věc. To by nebylo tak hrozný, ale já jsem tedy čekala, až o 17:30 večer mě zavolal, že už ho vezou domů. Ať ho čekám, tak já jsem čekala u otevřené okna, přijela sanitka, a protože je ležák, takže nejdřív ještě sestřička se ptala, jestli máme výtah, jestli se vejdeme s lehátkem do výtahu, tak jsem říkala, že ne, no tak přijela sanitka, z toho prostě dlouho trvalo, ale vyvezli z toho prostě nějakou postavu na vozíčku, ale nebylo to lehátko, bylo to takové to sedátko, což už mě zarazilo. No ale prostě no. Z dálky jsem viděla, že tam je prostě nějaká postava bledá. No tak mně to bylo jasné, že člověk v 680 letech nebude vypadat svěže, že po 3 měsících jako ležení. Tak jsem otevřela, než ho dali do výtahu, no tak to trvalo asi 4 hodiny. Přišli nahoru, teď nevěděli, jak ho mají do té postele položit. Nakonec ho tam položili, jenomže položili mě sem někoho, já jsem najednou ho nepoznávala, tak a odešli. A já jsem najednou prostě s ním začala třepat. On byl úplně mimo, jenom chroptěl. A já jsem říkala, to není možné, protože předtím jsem s ním mluvila. A najednou prostě on tady chroptí. Tak já jsem byla úplně zděšená, tak jsem volala sousedku a ta říkala, musíš, nelekej se, byl 3 měsíce v nemocnici, tak se změnil. A já říkám, tak se pojď na něho podívat, to není on, to není možné, tady leží nějaká živoucí mrtvá. A ona, ne, já se bojím. Ale už předtím měl syn avízo, že sem přijede. Jenomže mezi tím, co on ležel mezi mě začal zvonit telefon. A na tom telefonu se bylo jeho jméno, Pepa, že mě volá. Teď jsem začala šílet, protože on ležel jakoby vedle mě v posteli a mě se ozývalo Pepa v telefonu. Že já jsem začala hledat v těch věcech, co poslali z nemocnice, ty krabičky dokument. A tohle. A teď jsem zjistila, že to nejsou vůbec jeho věci. A na telefonu pořád se mi objevovalo jméno, že mě volá on, že mě volá Pepa. Tak a vedle mě měl ležet. Tak jsem vzala ten telefon prostě úplně v hruze a ozvalo se tam, Maru, prosím, že co se děje, já ležím před baráku v sanice a nic se mě neděje. Já říkám, Pepi, jak to, že seš v sanice, kdy ty ležíš vedle mě? A on říká, ne, já jsem v sanice. No, mezi tím ovšem už jako přišel syn a říká, mami, prosím tě, a já jsem teda byla na infarkt, jenom připomínám, že já teda po infarktu mám dvojitý bypass a resekci levé komory, takže já jsem byla prostě úplně v šoku, tak syn mě vzal, prostě začal mě tady jako opatrovat a vodu a to říkám, mami, prosím tě, ne, oni sem dali někoho jiného, navíc to není chlap, je to ženská, prostě oni to spletli, oni sem dovezli někoho jiného. No tak já jsem prostě byla v šoku, jako já jsem se nedokázala zpamatovat a oni přišli a jenom řekli, paní, to se stává. Já říkám, ano, to se stává, tak jako Dobře, no, já jsem teda 50 let učila, kdyby se mě ztratilo dítě, tak no, taky mám 200 rodičů.
0: Vhodná reakce a říct, to se stává.
1: Jsem to vykládala s námi, někteří plakali u toho, druzí říkali, budeš se tomu smát za chvilku. A to se stalo, prosím, jako tady v Brně, když ho přiváželi z Bohunic. Takže teď prostě, jako nám volali z nemocnice, ať podáme oficiální stížnost, jenomže oficiální stížnost, to je pravda, ale představte si tu hrůzu pro mě, že horor, že on tady leží jakoby vedle mě a najednou mě volá telefon, jo. No, prostě já jsem si říkala, já se musím vám s tím svěřit, protože to opravdu byl horor, jako, takže...
0: Paní Marie, to je jak příběh do bakalářů. Toto by bylo tak na natočení nějaké povídky nebo nějakého filmu. Neskutečné. A já bych teda nevěřila, že se to stane. A oni vám řekli, že se to stává, tak to...
1: No, oni mě klidně řekli, paní, to se stává. Já říkám, to se stává, že vyměníte. Říkám, víte co, tak manžela jste přivezli a mě můžete zrovna odvést. No, protože já jsem skutečně byla na infarkt. A protože syn pracuje u nějaké bezpečnostní služby a zrovna se točilo tady v Lažankách něco, tak tam byl s těma hercama a s tím režisérem a tak jim to tam, protože přijel odsud vlastně po tom šoku, tam tak jim to vykládal, že to se stalo před 3-4 dny a oni říkali, no to si vymýšlíte, jako... On říká, ne, to si nevymyslí, to byla skutečnost. Jako.
0: Paní Marie, tak byla jste vděčná za to, že se vám vlastně manžel nakonec vrátil domů, nikoli v tak, nevím, jak to mám říct, zuboženém stavu, ale byl při síle a možná, ano, možná, jak vám to říkal syn, se tomu jednou budete smát, ale myslím si, že ještě na to...
1: Mě řekli do LDMky, já jsem říkal v životě, ne, bych ho tam nedal, jako to ne, to já ho chci mít doma. No,
0: tak řekněte, jak to vzal manžel?
1: Tak říkal, jako litoval mě, jako... A byl z toho samozřejmě špatný, protože vlastně na tu sanitku čekal 5 hodin, že? Když si vezmete čekat na sanitku ležáka 5 hodin někde u sklepa, než pro něho sanitáci přijedou a potom teda ho nechají v sanice. On jim ještě říkal, já jsem tady doma, já bydlím tady. A oni mávli rukou, jo. Jak kdyby si řekli, no tak vezeme dva... Asi jim to nemyslí, že protože ta paní opravdu nevěděla o světě. Ona byla ostříhaná nakrátko, tak jak můj manžel šedivá, že teď zhubla. No tak jako v první chvíli já jsem opravdu jako, no, mě by nenapadlo, že mi sem položí někoho cizího, že?
0: Toto, paní Marie,
1: nezlobte se, že teda jsem vás tím obtěžovala tím příběhem, ale já jsem toho tak plná.
0: To bylo přímo k tématu, bylo to na místě a bylo to velmi originální. Tak kéž by vás už čekali jenom sama příjemná překvapení. Mějte se dobře, přejeme krásnou noc a posíláme i vám do Brna Marcela z Moška.
1: A děkuju, že jste mě vyslechli.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem ráda, že můžeme společně otevřít další noční povídání, a to k tématu největší životní překvapení. Je to o chvílích, které nás překvapily natolik, že na ně vzpomínáme i po letech. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme. Haló, haló.
1: Haló.
0: Dobrý večer, krásnou noc.
1: Jo, dobrý večer, tady paní Ema. Z Javorníku, Jeseníku.
0: Co k tématu?
1: Teřinko, vypnu si jenom rádio.
0: Dobře.
1: Tak, v pohodě. Dneska máte perfektní, nádherné téma. Haló?
0: Tak povídejte, co k němu máte?
1: Tak, vzpomínka. Úplně úžasná. Já, pokud je možno, tak reaguji na vaše témata a vždycky, pokud se mi podaří, tak zavolám. Teď přijedu večer z práce, jdu spát a poslouchám vaše rádio, než usnu. Takže úplně dneska super téma. Já po těžkém rozvodu, psychickém i fyzickém, jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic u Jeseníku. Jestli to trošku znáte.
0: Znám to dobře.
1: A chodila ke mně super počtečka. Taková kočená, tak 120 kilo, úplně senzační ženská. A když jsem viděla, že má službu, tak se mi se dobro napekla, navařila, protože jsem hospodská a převážně jsem dělala baru v noci, takže jsem přesně byla doma. A pokazilo se mi auto. A ona mi říká, no, můj manžel spravuje auto, přijede z Německa, tak jak přijede, já ti zavolám, přijď to. Říkám, dobrý. A teď mi v pátek volala. No, Hinek přijel z Německa, budeme tam a tam v hospodě v Mikulovicích, tak přijď domů, kde se on ti to auto přes víkend zpraví, říkám, dobrý. Ale mě se, protože jsem hospodka, mě se od 18 let dělám hospodskou jako servírku, mě se tak nechtělo do hospody. A synové mi říkají, mámko, běž mezi lidi. Tak jsem šla, tak mě ta počtačka se znamala s manželem všechno. A říká mi, jo, a mimochodem představím ti mého tatínka, který byl vdovec už 10 let. Tak mě ho představila, jsme si podali ruku, dali jsme si pusu na týkání, v restauraci popraskali žárovky, no a už jsme 25 roku manžele. A vždycky na to úplně s láskou vzpomínám, že to bylo něco nádherného, co mě v životě asi mělo potkat potom, po těch všech terapiích.
0: Paní Emo, ano, ano, poslouchali jsme pozorně. To je nádhera. Víc takových
1: takže
0: překvapení.
1: Já jsem měla dva syny a získala jsem i dceru, která mi říká maminko. Aha. Už jsem i díky ní prababičkou, protože v té době měla už děti, které vyrostly, které mají vnoučata, takže já už jsem babička i prababička, což je úplně úžasné. Z mé strany bohužel jsem jenom maminka, protože moji synové mají kariéru, ne rodiny, ale ano. Úplně no nic lepšího jsem v životě fakt asi nemohla potkat, jako úplně jsem nadšená, spokojená
0: a tak to má být, no, dobře.
1: Já vás trošku špatně slyším, takže proto se tam, jestli tam jste nebo
0: ano,
1: nejste.
0: Paní Emo, my jsme vás slyšeli výborně a to je důležité. Opatrujte se, přejeme krásný noční čas a mnoho nádherných zážitků s celou vaší rodinou.
1: No já myslím, že ještě budou krásné zážitky, protože už čekáme další právničku nebo právnuka, což bude úžasné úplně. Mhm. Jako když mám 66 roku a říkám, že jsem prababička, tak já jsem na to hrdá. Já se za to nesidím, spíš naopak, jako jo.
0: No samozřejmě.
1: No doufám, že ti moji kluci konečně přestanou kariérovat a začnou se taky starat o rodinu. Jeden má 36 a druhý má 35 roku.
0: Ano, tak to už by nad tím mohli začít minimálně přemýšlet. Tak se loučíme, jdeme se pustit kapelu Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji klidný večer. Někdy si myslíme, že máme všechno naplánované, ale život nám ukáže, že umí psát svoje vlastní scénáře. Jaký napsal právě vám? Krásnou noc přeji. Kdo je s námi?
1: Tady Božena ze Zásmuk.
0: Božena ze Zásmuk, vydržela jste, tak povídejte, co máte k tématu největší překvapení mého života.
1: Ano, ano. Už jsem ve vysílání?
0: Ano.
1: Tak pro mě velký překvapení mýho života bylo, když manžel odjel do lázní a přijel zamilovaný a se od nás odchází. Po 20 letech jsme se rozešli.
0: Mhm. No, tak no. To je překvapení, které člověk nechce zažít, ale život to někde přinese. Jak je to dávno, jak je to už dlouho?
1: No, to už je 48 roků.
0: Mhm.
1: 48 roků a vlastně kvůli který paní v nás opustil, tak ta za půl roku ho opustila jeho a pak zůstal sám a no, tak nějak prostě
0: už se pak nechtěl vrátit, nebo vy jste byla proti?
1: No, já bych ne. Přestože jsem byla v invalidním důchodu, měla jsem 735 korun invalidního důchodu, jedny dceři bylo 14 roku, druhý 18 a na dceru mě musel platit 400 korun a já, že jsem měla důchod 735 korun, tak už mě nemusel dávat 200 korun. Kdybych bývala měla 700 korun, tak mě by býval musel platit prostě 200 korun.
0: Boženko, bylo to pro vás úplně nečekané, nebo už jste nějakou dobu cítila, že se
1: nečekaný
0: něco děje?
1: Vůbec, prostě odjížděl v pohodě, jako normálně, prostě odjel a přijel, že prostě tam poznal paní a že prostě ho má ráda a tohle a že prostě půjde od nás a to prostě to byl šok, no.
0: No 20 let života s někým znamená spoustu vzpomínek, společných zážitků, také důvěru, kterou si budujete po dlouhou dobu a najednou stop. No,
1: no a přitom jsme tancovat spolu chodili, všecko v pohodě, jako nic, no tak všude někde něco, jo, dohady kvůli

0: dětem třeba, nebo tohleto, ale prostě nikdy u nás nebylo nic takového, aby takový důvod k tomu byl, že to no. No a když odcházel, tak říkal, no a kdyby mi to náhodou nevyšlo, tak bych se mohl vrátit, já pám, no v žádném případě.
1: A jak to teda měl dál? Říkáte, že s tou paní dlouho nevydržel?
0: No tak pak? Potom byl po ubytovnách a pak si nějakou paní našel, s tou byl asi rok a zase mu to nevyšlo a pak teda žil s nějakou paní a ta mu pak nakonec zemřela a nakonec se vrátil, tady dcera mu poblíž sehnala jako do toho, do domova důchodců, potom nakonec skončil v domově důchodců.
1: Mm-hmm.
0: No. A veselý jsme měli potom, když nejmladší vnuk nás překvapil, když mu bylo 21 roku, tak přišel, že čeká miminko. Tak to bylo takový velký překvapení, protože nejmladší vnouče a vlastně byl nejdřív tatínkem.
1: To je pecka. No. Tak prima.
0: No a letos jsem 29. března měla veliký překvapení. Byla jsem u dcery na návštěvě a naobědvali jsme se. Po obědě jsme si udělali kafičko a zeď se napil a vypadl mu hrnek z ruky a byl na místě mrtvej.
1: Mm-hmm.
0: Člověk, který nepil, nekouřil, sportoval, ještě ráno si na kole byl pro noviny a to 70 roku a takhle. Náhlá zástava srdce, ani infarkt to nebyl. Mm-hmm. Při pitvě mu zjistili náhlá zástava srdce a
1: Boženko,
0: a takhle
1: to
0: nám odešel.
1: To jsou náročné životní
0: příběhy. To byl taky šok prostě.
1: No, určitě není jednoduché o tom mluvit, tak děkujeme, že jste tak otevřená.
0: Když si loni slavila narozeniny, tak jak to letos vidíš a já povám, no, to nejsou žádný, to byly půlkulatiny, to letos nebudu nic slavit. A on říká, no to já v prosinci budu slavit 70, tak toto oslavíme. Během 5 minut byl konec.
1: Mm-hmm.
0: A v 5 minutách tam byla záchranka a 9 výbojů a už ho ne to. Vůbec srdíčko nenaskočilo. Takže to pro nás byl taky hrozný šok.
1: Tomu rozumím. No. Boženko, děkujeme za vaši návštěvu.
0: No.
1: V podstatě to byl jeden příběh náročný, druhý milý ve 21 letech nejmladší vnouče, vám oznámí, no, že teda bude tatínkem a pak jsme zase otevřeli jednu náročnou kapitolu. No. Děkujeme, ale za všechny, protože všechny patří k životu.
0: 15.
1: Kolik jí bude? Mě to přeskočilo.
0: 19. No.
1: Dobře.
0: Už je to slečna.
1: A pak předpokládám, bylo těch vnoučků už více. Co
0: no,
1: vám přišli oznámit,
0: 7,
1: že
0: 7 pravnoučat.
1: Tak, výborně.
0: No.
1: Tak ať vám dělají radost, Boženko. Loučíme
0: no,
1: se.
0: No určitě, určitě. A hodně zdravíčka vám všem.
1: Milí posluchači, čas dnešní noční linky se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám, kteří jste nám dnes zavolali, napsali nebo jenom tiše poslouchali. Vážíme si toho, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které nebyly vždycky jednoduché. Dnešní noc nám znovu ukázala, jak rozmanité jsou lidské osudy. Slyšeli jsme příběhy plné překvapení, nečekaných zvratů, setkání, životních změn i okamžiků, které navždy zůstávají v našich srdcích. Každý váš příběh měl svou sílu a svůj význam. Děkujeme za důvěru, se kterou se nám svěřujete. Těším se, že budeme v milém povídání zase někdy pokračovat. Tak teď přeji klidnou noc, spokojné usínání, krásné ráno, až přijde nový den. Ať vás čekají už jenom samá příjemná překvapení, lidé, kteří vás potěší a mnoho důvodů k radosti. U Noční linky se bude těšit v příštím týdnu naslyšenou Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
2: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
1: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
2: Nápodobně.
1: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
2: Koukněme.
1: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
2: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
1: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
2: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
1: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
2: I jo, to můžete.
1: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
2: I ne, mám málo času.
1: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
2: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech. Ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie takhle, jak jsou za těma sklama, vitrinama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky a oni měli takový taneční sukínky, měli tričínko, bílý, černý a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se večeri u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromý vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci Pepíček Čáp, tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval. Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. Že to tam, a dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obrmajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježišmarjabože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň. Stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starý opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje vílo a málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchy, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jako kdyma bude tebe vypadlo.
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom v 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. To nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, je... maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když už konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková semetrika, jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Co, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když se, jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když v trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš moho ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na mě, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice.
5: Na?
6: Taky čekáte na ucho.
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, Tálava mluví. Je to mladý Bláha?
8: No nastar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možný a co ne.
3: Tálava mluvila s tou Kudláčkovou.
8: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že bylo krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, že se tam vyspala, ale jako říká Ježíš, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no, tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, Ježíš, to je horký, proč, taková jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no, když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studenčka, ale to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat ses chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to.
7: No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
7: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všecko přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě byla maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díš, že je po dědečkovi.
7: Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
7: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
8: Co je? Představ si, co jsem našla. Podělej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
8: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
8: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
8: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
8: No, před chvílí.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
8: A čí by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
8: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
6: Ali. Už jdu.
9: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
9: Co jsi řekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
9: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
9: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
9: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
9: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
9: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
9: No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
9: Jože, ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
6: Můžeš to zkusit.
9: Proč já?
10: Protože jsi na řadě.
9: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Střej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž, pojď být.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to no a na vsi, že tak a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci. Všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až mě tam, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedu. A on byl takový strašně

0: přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za dva dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za dvě hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák, a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já to mám moc.
1: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
0: dostanete
1: Januška vás nakrmí.
0: Určitě.
2: A vykastruje.
1: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
3: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymeli mozek.
4: Co?
5: Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co bys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře. Stůj!
2: Anginový bacile? Já jsem vitamín C. Ono zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony, neubude.
2: To nemůžu, nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde? S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju, ale vitamínece, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat, jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
3: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.